ve splín, co tě sráží do kolen jako klín, který v půli láme kmen, není bůh, jenom vzduch chybný všem, do oplátku všem nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát jsi v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno platil sám, jenže víc. Když jsi vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí.

dost krutý žert, trefil cíl. A bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit lidstvu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km/h. Zítra to vyletí na 15,39 km a pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočí, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním brzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2

že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briketa dokutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná, kam na celá rodina se až do dubna vřála na mých jadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda. Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne, rychlost není všechno, pozor. To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývavě. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici, slečno jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to prý, promiňte, kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen vnímavé zkazky pamětníků přibližují nám ona zašlá léta. Chasají půlánici zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď beta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby nad rozporkama přes polního inseminátora, protože dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. Jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže sehnat brigádníky. Prostě učiněnej frmol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, že hrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, mějíčky do Národního na něčo v studni, a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já? Já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří vynadat, tak si vážně.

Že musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek, filek, král, eso, ať vám padá karta!

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je prach. A navíc hudba. Život jen kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí. Hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

s dědou, sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu, jsem přeci správný.

svátcích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

Nakonec jsem sedl jednou v životě a přísahám, že naposled. To mi taky filmaři mě k tomu donutili. A to bylo při festivalu v Karlových Varech taky, kde, jak říkám, točím takový ty interview s různými lidmi a vždycky v nějaké situaci. A tam si vymysleli, že delegace rumunská filmová jezdí na koních, všichni. A že by to bylo zajímavé takový prostředí a scenérie, kdybychom ten interview natočili na koni. Já jsem říkal, no prosím vás, na koni to mě nedostanete, to je vyloučený, to je jejich věc, jestli oni dovedou a vsednou na to, to já nemůžu rozmlouvat, ale mě do toho netahejte. A oni říkali, ne, oni budou na koních, vy budete pěšky. Tak oni, že jo, že to takhle natočíme a odvezli mě celý takový jezdecký oddíl karlovarskýho toho svazarmu, jsme jeli daleko do lesů za Karlovy Vary na paseku, mě tam vezli autem pro jistotu a tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mi přivedli k jednomu koni, říkali, to je nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal pořád. Já jsem říkal, no to je kůň cvok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to, ano. Oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, je horko a tak. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kůň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kůň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kůň automaticky, protože patřil k těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, couval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespat a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cválat. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty jsem mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo ten kuň, jediný z těch zbývajících, tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že nás půlka už jenom a jedinej z těch zbývajících sedal do klusu, ale opačným směrem. Já jenom vzpomínám, že za mnou volali, nebojte se, on trefí. A
A já jsem volal dozadu, padám! Teď jsem si říkal, je zle. Je zle, cizí krajina, cizí zvíře, já se tam nevyznám a tam netrefím. V kousek dál jsou státní hranice, tam to nevysvětlím najednou. No, zastavili nás, dojeli nás, já mu domlouval napřed. Dojeli nás, obklíčili ho, zastavili. A skutečně jsme pak až do Varu dodrželi slib, až do Varu jsme došli krokem. Nádherný to bylo, nespat jsem a vzpomínám na to. Zajímavý bylo, asi za dva dny na to, nebo tři dny na to jsem volal do té jízdárny a říkám, prosím vás, co je s tím koněm? A mi říkají, no co by bylo? Jezdí. A já tři dny nechodil.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Mám kovboje cejch.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Safia, krém honí bílý fač. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr Safian do umrzlých

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album Živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to?
1: Mladík Hippolyt miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hippolyt, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
2: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
1: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
3: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
1: Hippolyt se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
2: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
1: To je škoda, teskní Hippolyt. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosínka. Pan Kosínka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hippolyt pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
4: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hippolyt. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
1: No prosím, prosím, prosím, jak je líbo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosínka zaržal.
4: Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
1: Anakleta nemá obrázek, kterak se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosínku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosínka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hippolytovi. Ale Hippolyt smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosínka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
4: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
1: Hippolytovi se rozzářil zrak.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat slunečné počasí, jasno až polojasno, jen přechodně oblačno. A jestli se objeví přehánky, tak jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme záležitostí, která trápí hodně lidí. Alergie má zhruba 1/3 Čechů. Přestože lidí s těmito nemocemi přibývá, specializovaní lékaři dlouhodobě chybí. V Praze pak síť alergologů přetěžují lidé ze vzdálených částí republiky. Čekací lhůty na vyšetření v Praze kvůli tomu trvají i několik měsíců. Turisté, kteří se letos chystají na dovolenou k chorvatské části Jadranu, by měli být na pozoru. Podle mořských biologů tam bývá stále častěji pozorován nebezpečný mořský živočich perutín. Ten představuje hrozbu nejen pro mořský ekosystém, ale kvůli svým jedovatým osnům také pro plavce. Při kontaktu mohou způsobit velmi bolestivá poranění. Odborníci proto doporučují držet si od této ryby dostatečný odstup a ulovené jedince brát do rukou pouze s maximální opatrností. Na Vinici se teď vydáme s Lubošem.
2: Oblast pod Krkonoší není asi krajem, který by se dal spojit s vinařstvím. Přesto nedaleko Lázní Bělohrad vzniká projekt, který chce dokázat opak. Pod vrchem Byšičky roste nová vinice s 10 000 hlavami révy a spolu s ní postupně ožívá i historický nový dvůr. První panenskou sklizeň očekává vinař v roce 29. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: V Českých Budějovicích budou mít opravené letní kino.
3: České Budějovice vypsaly výběrové řízení na úpravu letního kina Háječek, kde má vzniknout multifunkční prostor. Jedná se o zakázku za více než 220 milionů korun. Provoz by měl být zahájen v roce 2028. V areálu bude 1100 míst k sezení a 2000 ke stání.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do grandslamového semifinále. Turnajová devítka porazila na trávě v londýnském All England klubu Ellis Mertensovou z Belgie 6-3 a následovala mezi čtyřmi nejlepšími Karolínu Muchovou. V boji o finále narazí Linda dnes na Ukrajinku Martu Kostukovou, která zdolala Italkou Jasmine Paoliniovou 6-3 a 6-2. A Karolína Muchová bude mít dnes příležitost probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku čeká v semifinále o 3 příčky výše postavená Američanka Gauffová. S ní má Karolína nepříznivou bilanci 1-6. Věří ale, že jí psychicky pomůže výhra z posledního vzájemného utkání ve Stuttgartu a také fakt, že na travnatém povrchu spolu obě hráčky ještě nehrály. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Pavel Bobek má dívka N. Když už zmínil tuhletu sympatickou dívku, alespoň díky té předcházející písni, tak já zmíním, že těch dívek je tady celá řada sympatických, milých. Ku příkladu jedna z nich, moje kolegyně moderátorka Kačka Čepelíková, kterou zdravím, vítám. Ahoj.
1: Já jsem čekala, že řekneš, že jsem tvá dívka K.
0: K. No.
1: ty jsi můj kolega chlapec. Jsem přemýšlela, jak se vlastně jmenuješ. Tak to je Vladimír Vlach a Katka Čepelíková vám přejí krásné dobré ráno. Už čtvrteční, taky máte pocit, že tento týden, ten pracovní, nějak rychle utíká?
0: No, je to mimo jiné samozřejmě způsobeno nejenom tím, že čas nám opravdu velmi rychle letí, ale také tím, že v pondělí jsme měli státní svátek, tím se nám ten pracovní týden o jeden den zkrátil. No a vzhledem k tomu, že dnes máme čtvrtek, tak na zítřek už se určitě všichni těšíme v souvislosti s nadcházejícím víkendem.
1: Jo, utíká to parádně, tak doufám, že z toho máte radost, zejména tedy pokud jste ti, kteří prostě musí každý den, každé ráno nastoupit do práce. Pokud si užíváte třeba zaslouženého důchodu, no tak pokud takhle brzy ráno vstáváte, tak to se vám divím. Já bych pospávala.
0: No, já si myslím, že to je v pořádku, že i když je člověk v pokročilejším věku a je v tom důchodovém věku, že by měl udržovat nějakou kondici a měl by být neustále svěží a k té svěžesti a k té kondici ho dovádí skutečnost, že vlastně nevypadne z toho koloritu pracovních povinností a že i nadále se věnuje těm aktivitám, které ho následují, pro následují celý jeho život.
1: Mně se líbí, jak mluvíš vlastně o sobě, viď? Ano. Ty jsi taky důchodec už teďka aktuálně, že vládě?
0: Děkuji, že jsi to připomněla.
1: Musela jsem to připomenout, protože ty jsi taky velmi aktivní, že? A taky ano. Si nevyběhl ze svých zajetých kolejí.
0: No, ale já jsem šel předčasně do důchodu.
1: Ale prosím.
0: No, v 35. Tak dobře, jdeme na muziku.
1: Ale to bylo kvůli hlavě.
0: To je přesně tak, my jsme včera řešili ty prášky. Drahoslava slaví svůj svátek, přejeme všechno nejlepší. No a v kalendáři je 9. červenec.
1: Řekněme si na rovinu, že to není normální starobní důchod, že?
0: Ne.
1: A čím bychom to uzavřeli?
0: Nám známe v Bohnici, to postarali.
1: Tak hezký čtvrtek, 9. července.

0: Minutu po čtvrt na sedm vás moc zdravíme, přejeme vám krásný čtvrteční den, který by mohl být krásný, co se počasí týče, protože dnes by mělo být jasno až polojasno s teplotami až do 27 stupňů Celsia a na silnicích to taky vypadá parádně.
1: No, jak na které, konkrétně na D7 se nám začíná v Praze u letiště směr z Chomutova malinko problém, protože na druhém kilometru je zúžení a tvoří se zde kolona, která je až ke Kněževsi, což je zhruba na 10 minut. Takže s tím počítejte i s těmi ostatními komplikacemi, ke kterým se bohužel samozřejmě určitě ještě dostaneme.
0: No ale já si myslím, že těch komplikací zatím takhle po ránu není příliš mnoho, takže na většině míst pojedete úplně v pohodě. A kdyby ne, tak nám zavolejte 210 323 333.
1: No a jestliže počasíme malinko nakouslo, tak po písničce Tomáše Linky to bude doslova do písmene jako vyšité.

0: Jak bylo, je a bude.
1: 6 hodin 20 minut, tak se mrkneme na to, jak to bude vypadat s tím sluníčkem, kdy nám vyjde, kdy nám zapadne. Tak možná, že si říkáte, venku je nějaká tma, no tak roztáhněte závěsy, sluníčko už dávno vyšlo. 5 hodin a 1 minuta, to už bylo venku na nohách, už se rozhlíželo, jak pěkný den máme před sebou. No a v 21 hodin a 9 minut bude zapadat.
2: Pěkný bude určitě, alespoň bez pochyby v souvislosti s nejnižšími teplotami naměřenými v Klementinu. To se psá rok 1948, kdy meteorologové naměřili pouhých 8,5 stupňů Celsia. 34,3 tropické teploty pro změnu v roce 2023, což není tak dávno.
1: Mrkneme se i na počasí, které je aktuálně po venku, no musím říct, že není úplně jako horko. Jo? V tuhle tu chvíli je kolem 10, maximálně 14 stupňů Celsia, ale pokud se bavíme tady o Čechách, tak tady máme kolem 10-12 stupňů, ty vyšší teploty se týkají opět Moravy.
2: Tak a teď se dostáváme k opravdu k těm celodenním, těm nejvyšším, ty vystoupají v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia. V 1000 metrů na horách to bude kolem 18, kolem, když se k tomu ještě vezmeme, že má být jasno, polojasno, tak to bude příjemný den.
1: No určitě, tak záleží taky hlavně, jaký si ho uděláte. Při pátku bude slunečno, čekají nás letní teploty 24 až 29 stupňů Celsia a bude taky jasno až polojasno.
2: Co červenec neuvaří, srpen nedopeče, jedna z univerzálních pranostik právě na měsíc červenec.
1: Nebyl červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře. No to se máme na co těšit.
2: No v každém případě vám přejeme krásné dobré ráno. V 6 hodin 20 minut je tady Kačka a Vláďa, vy posloucháte Country Radio.
1: A teď už Elišku Kotlínovou. Fajn je být volná.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak se na ty cesty, silnice, dálnice pojďme podívat ještě v tuto chvíli jednou trošku podrobněji. Před chvíličkou jsme hovořili o D7, směr z Chomutova na letiště v Praze na 2. kilometru je zúžení, takže tady počítejte zhruba s 10-minutovým zdržením. Nehoda se stala v Nová Vsi, v Nové Vsi nad Nisou, tady také počítejte se zdržením, je to v okrese Jablonec nad Nisou, havarovalo se také v Opavě na silnici 57. No a co nám nabízejí koleje, krátkodobější vlakové výluky jsou na trasách Česká Skalice, Trutnov, anebo také Lysá nad Labem, Milovice, tady se nesvezete do neděle 12. července. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a popůl už se podíváme na zoubek dnešním oslavencům. Bude tu dnešek v kalendáři. Hezký den a šťastnou cestu. Country Radio.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Borovany nedaleko Českých Budějovic se tento víkend opět promění v centrum borůvkových chutí, hudby a letní atmosféry. Tento pátek a sobotu se v historickém areálu kláštera Borovany uskuteční jubilejní 20. ročník borovanského borůvkobraní, který je největší borůvkovou slavností v České republice. Provoz ostravského domova Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, je v ohrožení. Peníze na fungování má jen do poloviny září a pokud nezíská další, službu pravděpodobně bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. Po nástupu nového generálního ředitele bylo tento týden dočasně pozastaveno vysílání maďarské veřejnoprávní televize M1. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu. To byly krátké zprávy. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři Drahoslava, což je jméno, které se vyskytuje i v mužské variantě jako Drahoslav. Domáckými podobami jména jsou Draha, Dráža, Drahuna nebo taky Slávka či Sláva. Jméno Drahoslava se taky užívá ve slovenštině. Polskou mutací jména je Dragoslava a serbochorvačtina a bulharština užívají jméno jako Dragoslava. V Česku máme těch drahušek kolem 4000, tak přejeme všechno nej.
2: Ano, stejně tak popřejeme všechno nejlepší dalším dnešním oslavenkyním. Další jméno v kalendáři je Berenika. Jedná se o ženské křestní jméno starořeckého původu a je odvozeno ze starořeckého, respektive makedonského jména Berenike. Význam tohoto jména je ta, která přináší vítězství a její latinskou variantou je Veronika.
1: Dneska také slaví Drahuše a Letycie.
2: V katolickém kalendáři máme svatou Veroniku Giuliani. Ta žila v letech od roku 1660 až do roku 1727.
1: Tak, podíváme se ještě do Argentiny, kde máme Den nezávislosti. Slaví se tam už od roku 1816.
2: Tolik pohled do kalendáře, teď už pohled na muziku. Miki Rivola a Bernard Viske.
1: Tak je, dneska už mi fóry nějak nejdou přes pisky. Jdeme na to.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers, o hrubý, nechtěj mi lásku brát. Tuhle tu písničku známe samozřejmě i v českým textem, to jsem se snažil malinko ten český text přizpůsobit a přiblížit našim posluchačům Country Rádia v 6 hodin 44 minut. Nejde jenom o přibližování textu, ale přiblížíme vám také informace z dopravy a malinko naťukneme i počasí. Jak to jezdí, jak to nejezdí, Kačko?
2: Já myslím, že to jezdí celkem dobře. Pozor si dávejte pouze na Novojičínsku obci Studenka. Je to silnice druhé třídy, ale tam se stala docela vážná dopravní nehoda se zraněním, tak pokud tam míříte, je to silnice druhé třídy číslo 464 v katastru obce Studenka, tak pozor, vážná dopravní nehoda.
1: Rozptyl teplot na území České republiky zhruba od 9 do nějakých 14, když tady vidíme piktogramy, tak většinou jasno, občas nějaký mráček, teploty by se dnes měly ujednotit na nějakých 27 stupních Celsia s krásným slunným počasím, tak se podle toho teď vypravte do práce, pak když někam jdete, zvolte garderobu, která přísluší těmto teplotám.
2: Vláďo, jak dopadlo souboj Jizerka Kvilda?
1: No, tak bez pochyby určitě s nejnižší teplotou dnes vyhrála Kvilda.
2: No, a jo? Jsi si jistý?
1: Jsem si jistý.
2: No, na Kvildě, prosím vás, je kolem 1 stupně, Jizerka 9 stupňů. Jo, to je rozdíl 8, ne, to je rozdíl podle mě tak 200 kilometrů a rozdíl asi 8 stupňů.
1: Je to tam zvláštní, to je takový stejně prapodivný kraj, že? Kde jako na jednom místě, dal by se říct, otočíš se na pětníku a teploty jsou takhle rozdílné.
2: No, je to tak, prostě. Tak souboj Jizerka Kvilda dneska vyhrává, je Kvilda.
1: No, já jsem myslel Vilda. Za chvilku někoho z vás probouzíme.

0: Probouzení na Country Rádiu.
1: Posloucháte Country Radio v 6 hodin a 48 minut. Budeme někoho probouzet, někoho, koho možná vy dobře znáte. Možná, že je to váš soused, možná, že je to vaše tchýně, jo? Možná, že je to vaše maminka a možná, že jste to zrovna vy.
2: Ano, tak uvidíme, jestli nám ten telefon zvedne pan Josef, kterému právě teďka telefonujeme v rámci toho, že dnes slaví své krásné, kulaté, já to řeknu, 50. narozeniny. Pro pana Josefa je tady naprosto nádherné přání, které si zaslouží prezentaci, nejenom abyste ji slyšeli vy naši posluchači, ale asi on trefně.
1: Jako já si konkrétně myslím, že hlavně on by to měl slyšet, víš? A jako ideálně třeba jako ucha do ucha od toho, kdo napsal tohleto přání, ale to se nám úplně nepodaří, takže my se budeme snažit napodobit alespoň hlas Tomáše, který napsal tohle přání.
2: Tak, milé Country Radio, nechejte prosím probudit, už to nebudeme trápit, mého nejlepšího kamaráda Josefa, který dnes slaví krásné 50. narozeniny. Prožil jsem s ním celý život, známe se od gymnázia a byl vždycky mým nejlepším kamarádem. Také znám jeho manželku Eriku, která je po jeho boku celý jeho život. A protože tvoří velmi zamilovaný pár, chtěl bych nejenom jemu, ale i celému samozřejmě jeho okolí a hlavně Erice popřát, ať jim to takhle krásně do budoucna funguje.
1: No to je krásné, takže s kamarádem jsou skoro celý život, s manželkou taky a všem třem to asi dobře klape.
2: Ano, všem třem to dobře klape. Prosím, zahrajte mu písničku od Pavla Dobeše Brhlík a Sojka, která je jeho nejoblíbenější.
1: No tak se rozjíždí právě teď, 6 hodin a 50 minut. Škoda, že jsme se nedovolali. Víš, možná, že jsme to zakřikli hnedka z kraje.
2: No a nebo mohli jsme se zeptat, jako, jak je to s tím kámošem tam a tak.
1: Ne,
2: dobře.
3: Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se Sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, Brhlík a Sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až sedí chocholka.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Písničky k probouzení každý všední den od 6 do 7 hodin

0: Tak to byl Hlídač krav od Jarka Nohavici. Vězte, že i dneska existuje takzvaný hlídač dobytka, anebo jako pracovní zařazení. Je to prostě hlídač, který hlídá zvířata v noci.
1: No vidíš to.
0: Nemáš, můžeš se na takovouhle práci, chtěl bys to dělat, Vládě?
1: Já si myslím, že mě to naplňovalo, že by mě to bavilo.
0: Že bys si chodil takhle s baterkou a svítil po krabičkách třeba.
1: No. Silně mi to připomnělo léto s kovbojem Hanzlíka, že jo, prostě.
0: Jsi to moc romantizuješ.
1: Pasáček. Ano, přesně tak, že bych tam potkal nějakou Danielu Kovářovou třeba někde. Jo. Na Hevozdech koupal bych se tam s ní. Tak nic. Za chviličku zprávy počasí a v příští hodině nás čeká samozřejmě další muzika.
0: No, tak vám přejeme hezké dobré ráno i s kamarády Táborových ohňů za chvilku.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat slunečné počasí, jasno až polojasno, jen přechodně oblačno. A jestli se objeví přehánky, tak jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme na téma bydlení. Lidé, kteří hledají pronájem bytu, dostali naději, že se letos nemusí obávat prudkého zdražování nájmu. Zatímco ještě loni se zájemci o byty přetahovali a tím šponovali ceny vzhůru, letos růst cen zpomalil. Pomohlo i to, že nabídka bytů je v porovnání s loňskem o něco vyšší. Léto podle nejnovější sezónní předpovědi jen tak neskončí. Meteorologové očekávají nadprůměrně teplé počasí nejen během prázdnin, ale také na podzim. Pokud se výhled naplní, říjen i listopad nabídnou vyšší teploty, než bývá obvyklé. Praha bude mít nový parkovací dům, pokračuje Honza Navrátil.
2: Do stavby nového parkovacího domu u metra Hostivař se pustilo hlavní město. Magistrát už vypsal tender na stavbu 7 podlažního domu, který nabídne 647 stání. Parkovací dům v režimu Park and Ride vznikne na místě stávajícího parkoviště a jeho výstavba je projektanty stanovená na hodnotu 601 milionů korun bez DPH. Honza Navrátil, Praha.
1: Také na vodě vás může zkontrolovat policie.
3: Policisté a státní plavební správa z Přerova se společně zaměřili na kontrolu dodržování předpisů osob pohybujících se na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady. Kontroly se obešly bez závažných porušení. Policisté museli řešit 6 porušení plavebního řádu a 2 přestupky se zákazem rozdělávání ohňů. Luboš Dvořák, Dalešice.
0: Sport.
1: Sport je také o penězích. O velkých penězích. A letošní mistrovství světa ve fotbale přinese do pokladny Mezinárodní fotbalové federace FIFA 8,9 miliardy dolarů. To je více než 188 miliardy korun. Jde tak o nárůst o více než 41% od minulého turnaje v roce 2022 v Kataru. FIFA tenkrát utržela 6,3 miliardy dolarů. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

0: Zrádný Benjel, kamarádi táborových ohňů, první písnička, která otevřela další společnou hodinu s Kačou a s Vláďou. Přejeme vám krásný dobrý den, a to v 7 hodin a 6 minut.
1: Dobrý den, je čtvrtek 9. července a svůj svátek slaví všechny drahušky a drahoslavy a také drahuše, abychom na ně nezapomínali, protože někdo by se mohl cítit dotčený, protože pokud se někdo jmenuje Drahoslava, tak to není drahuše. Jo? To je pro tebe překvapení?
0: Je to pro mě velké překvapení.
1: Ty jsi teďka celý vykulený z toho. Vykulený Drahoslava není drahuše, to jsou dvě rozdílná jména.
0: Já vím, ale může se říkat Drahoslavám drahušky, drahuše a drahuším se může říkat Drahoslavo, ne?
1: No to si myslím, že úplně nebyli by rádi, to je jako kdyby to by někdo říkal Slávku.
0: No, to je vlastně pravda.
1: Jo, když si Vladimír, to jako někdo si taky myslí, že si Vladislav a může ti říkat Slávku.
0: Ano, je to pravda. To máš jako Pavlu a Pavlínu, že jo, jak to spleteš, tak ty ženy jsou na toto jméno vysazeny, alergický, neříkej mi Pavlinovi, jsem Pavla a v obráceně.
1: Hele, já třeba mám kamaráda a ten se jmenuje Michael,
0: ano.
1: A když mu někdo říká Michale, tak to taky nemá rád.
0: No.
1: Takže prostě jako každý si prostě sedí na tom svém jméně, jo, a já to chápu a my tomu rozumíme, takže drahušky a drahuše a drahoslavy, moc vás zdravíme.
0: Ať už se jmenete jakkoliv, věříme, že další muzika třeba v podobě kapely Epidemie, Vracím se, to je název písně, vám přijde vhod.
1: Určitě, tak pro všechny dnešní oslavence muzika z vysílání Country Rádia právě teď.

0: Počasí napříč celé České republice. Ano, počasí nad Českou republikou máme aktuálně jaké, Kačko?
1: Počasí, tak obloha je, si myslím, že mírně zatažená, ano. Ale mělo by se samozřejmě to počasí trošičku vyvrbit, protože bude jasno až polojasno. Přes den nám to meteorologové přislíbili a jejich slib je závazný, tak běda, jak to bude jinak. 23 až 27, to jsou teploty, které nás dneska přes den čekají.
0: No a co silnice, začíná se nám to nepříjemně štosovat kolem Brna, tak to je taková ta klasika, ať už jdete z jakéhokoliv směru. A samozřejmě se začíná zaplňovat také Pražský okruh. Zatím je to bez nějakého většího problému, tak věřme, že tomu tak bude i v těch následných minutách a dopoledních hodinách.
1: Před námi jsou The Everly Brothers ve vysílání Country Rádia a pak už si pustíme nějakou tu informaci o tom, ano. Co nás potkalo v roce 1357.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Tak co pak se událo roku 1357? Tak představte si, že v 5 hodin a 31 minut, což už tedy dávno je za námi, položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, později pojmenovaného po svém zakladateli, tedy Karlovém mostu. Čas nebyl vybrán náhodou, šlo o magickou řadu lichých čísel, tedy 5.31. Stavba započala podle projektu Petra Parléře a dokončena byla 3 roky po Parléřově smrti, to znamená v roce 1402. Jak dlouho se stavěl, Vláďo, Karlův most?
2: 7 let.
1: Bylo to kolik? 35, 45 let?
2: Ale 7 let měli základy už hotový.
1: Jo, to je takhle dlouho. No, paráda. Přišly tam ty vajíčka nebo ne?
2: Určitě. Samozřejmě to je takový jako trošku mýtus, ale bez pochyby něco takového tam bylo, aby dlouho vydržel. Díky tomu vlastně velmi dlouho vydržel.
1: Ještě dlouho vydrží. Tak se podíváme i na nějaké narozeniny.
2: Ano, v roce 1834 se narodil český básník, prozaik, novinář, dramatik, literární a divadelní kritik, vůdčí osobnost generace Májovců, Jan Neruda.
1: V roce 1943 se narodil František Ringo Čech, český bubeník, zpěvák, textař, herec, komik, moderátor, politik, scénarista, dramatik, naivní malíř a taky spisovatel.
2: Pro změnu v roce 1578, to už jsme ve světě, se narodil Ferdinand II. Z rodu Habsburků. Byl římským císařem, králem českým, uherským, chorvatským a arcivévodou rakouským. Takže velká osobnost v našich dějinách.
1: V roce 1894 se narodil Percy Spencer, což byl americký konstruktor a vynálezce samouk a je znám především svým vynálezem mikrovlnné trouby.
2: V roce 1956 se narodil pro mě velká hvězda, mnou velmi obdivovaný herec Tom Hanks, držitel několika Oscarů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A pokud si vzpomínám, tak jsme ho mohli vidět za záři v takových filmech jako Philadelphia, anebo můj absolutní špičkový film Forrest Gump.
1: No, jich celá řada, ještě si o něm dneska budeme povídat.
2: Ano, to byla dnešní data v datech, my jdeme na další muziku ve vysílání Country Rádia.
1: Dobré ráno.

Krotoru nad krajinou, volací zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Volací znak naděje, tak doufáme, že nepotřebujete žádný volací znak naděje, že samozřejmě v té naději žijete, že bude všechno dobré a že všechno dobré je.
1: Také si říká, že naděje umírá poslední, konec konců za chviličku nás čeká doprava, tak uvidíme, jestli to bude nadějné, pozitivní. Nechejte se překvapit, ale ještě než se na ty silnice a koleje podíváme, tak nás čeká skvělá muzika.
0: Olivia Newton-John, tak tuhle tu písničku určitě taky všichni znáte. Banks of Ohio.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Se na ty cesty a na ty koleje pojďme podívat. Radostná zpráva, pokud cestujete vlakem, tak dnes končí vlaková výluka na trase nad Doubravou Chotěboř, je to do 9.7., tedy do dneška. O něco delší vlaková výluka je na trase Branice Tábor, ta potrvá až do 20. srpna. Co nám nabízí koleje, pořád máme problém na již zmíněné D7 se směrem z Chomutova u letiště na 2. kilometru se tvoří nepříjemná kolona, takže v tomto místě opravdu pozor. Další problém je ve Slezské Ostravě, je to silnice 11, 289. kilometr na trase Český Těšín Opava. Tolik ve stručnosti doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a co se nevešlo do ranního otazníku, to si přiblížíme hned po zprávách s Tomášem Adamcem. Šťastnou cestu a krásné ráno.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vláda slibuje, že příští rok navýší rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a splní tak závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Luxusní značka Bentley, která je součástí německého koncernu Volkswagen, už oznámila jméno svého prvního elektrického modelu. Ponese označení Torqal. Nejen zbraně a vojáky posílá Kim Jong-un Rusům. Severokorejský diktátor režim posiluje vývozem piva do Ruska a na tamním trhu prosazuje své pivovary. To byly krátké zprávy. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Petra, který to tak podle mě nemyslel, ale pěkně to vyznívá, jo, poslouchej. Jejich lékárnička je ano. Součást sedací soupravy. Taková podnožka pod nohy, kde máme všichni schovány léky, včetně našeho psa. Jakože tam mají toho psa.
1: Jasně, hlídá ty léky, jasně. Ano, myslíš, že vždycky, když si na tu sedací soupravu někdo sedne, tak pes kvíkne?
0: Já, no. No tak když je těžký, tak ano.
1: Tak výborně, tak zase je jistota, že pes je zdravý, že se mu dobře daří. Tak ještě jeden příspěvek, ten nám napsala Šárka, ahoj kamarádi. Tak něco máme doma v šupliku a spoustu nám roste na zahradě, na louce nebo v lese za plotem.
0: Je, a to se mně líbí. To mě je taky hezký, to je taková pěkná lékárnička, taková přírodní. Mm-hmm. Samozřejmě nejlepší je, když ji vůbec nepotřebujeme, to si myslím, že je úplně stav ideál, ale taky si myslím, že každý doma z nás tu lékárničku má. A jestli máte pocit, že v tom máte trošku chaos doma, jo, a že máte tu něco, tak se inspirujte na Facebooku Country Rádia, jak ostatní posluchači Country Rádia ty léky mají doma poschovávané, jak to mají seřazené. Možná, že v tom najdete taky nějaký systém.
1: Jak se to dá sjednotit? Já třeba jako ta lékárnička, já nesnáším, když ty léky potom musím selektovat a když už projde ta expirace, že jo, tak se to musí samozřejmě odevzdat.
0: Musíš to všechno sníst najednou. Hned jak to koupíš, tak to sníst.
1: To udělám, až přijdu domů. Děkuju. Inspirace.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám.

0: Tak po této krásné písničce se podíváme na krásy dnešního počasí. Ano, a to vůbec nepřeháním. Byť navzdory tomu, že teď máme teploty v rozmezí po ránu od 9 do 14 stupňů, tak přes den to bude krásné. 23 až 27 stupňů Celsia. Tak jestli už teď přemýšlíte, co si na sebe vzít, tak si odlehčete.
1: Nic si na sebe neberte.
0: To by museli být třicítky.
1: Proč? Tak jo, někdo je otužilý.
0: Jo, jo. Ano, milé dámy, nic si na sebe neberte. Musíte mi potom říct, kudy půjdete, abych to dokázal ocenit. A zítra si k tomu můžeme udělat nějaký rozhovor v rádiu.
1: Jo, to já myslím, že ty už pak nebudeš schopen žádného rozhovoru, si myslím.
0: Všechny bikinář.
1: Tak když už jsi vyrazil do těch ulic, ano. Tak tam ještě chvilku zůstaneme. Podíváme se i na silnice na D7 ve směru z Chomutova na Prahu. Je to zhruba 50. kilometr, je to na obchvatu Uloun, se válí po silnici. Kusy pneumatiky jsou na vozovce a jsou to pravděpodobně pneumatiky od nákladňáku, takže jsou veliké. Opatrně, snad je to dobře vidět a můžete se tomu dobře vyhnout. A na D7 ještě chviličku zůstaneme, protože pak, když míříte do té Prahy, tak vězte, že vás tam čeká pěkná kolona zhruba na 15 až 20 minut.
0: Ano, tak ono se nám ta kolona prodlužuje, je to na druhém kilometru u letiště, takže opravdu v tomto místě si dávejte dobrý pozor, popřípadě se obrňte patřičně trpělivostí.
1: Poslouchejte dál Country Radio a myslím si, že to půjde jednoduše.

0: Poznáte, kdo jsem?
1: Tak to bude opravdu dnes trošku nesložité, ale zajímavé. Protože
2: proč? Ty si myslíš, že mě neuhádne?
1: Já si myslím, že tě určitě uhádnou, ale no, uvidíme, jak se do toho položíme. Zkrátka je tu 5 otázek, 5 odpovědí, ve hře je Deštník Country Rádia a dokonce si myslím, že se budete těšit i na nějakou takovou přidanou hodnotu, kterou tady k té odpovědi nebo k tomu poznání toho člověka máme.
2: Ježiš, to je strašně tajemný.
1: Je to tajemný.
2: No tak
1: se
2: tajemný. Začni ptát. Dobře. Milí posluchači, dejte si volume doprava, abyste to dobře slyšeli. Jak 5 otázek, tak 5 odpovědí.
1: Ano, tak otázka rovnou na tělo. Jaké jste národnosti?
2: Jsem Polka, ale rodiče pocházejí z Vilniusu.
1: A co se týká vaše profese?
2: Jsem zpěvačka a herečka, respektive byla jsem, to víte. Dneska už je mi přes 80 let.
1: Je nějaký hudební žánr, kterému jste se věnovala nejraději?
2: Zpívala jsem písně různých hudebních stylů, hlavně pop music, ale také pop rock a folk rock. Občas i skladby inspirované country nebo polskými a ukrajinskými lidovými písněmi.
1: Tak víme, že jste Polka, ale teď je taková otázka přímo na tělo. Můžeme i u nás znát některé z vašich písní?
2: No určitě ano, já jsem určitý čas dokonce pobývala i v Praze. Byla jsem také hostem svojí přítelkyně Heleny Vondráčkové na jejím gala koncertu a nahráli jsme takový hezký duet, který se jmenoval Malgoška.
1: No dobře, tak určitě vás tedy naši posluchači a posluchačky znají, ale byly některé z těch vašich hitů naspívány třeba českými interprety?
2: Ano, Marie Rotrová například naspívala písničku Kůň bílý, anebo Markétka v češtině.
1: Tak nám už tady zvoní telefon, myslíme si, že to bylo docela jednoduché. Otázkou je...
2: Vy jsi říkal, že to je těžké, takže těžké nebo jednoduché?
1: No, jak pro koho? Jak pro koho, ale já našim posluchačům věřím. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den. Tady Zdeněk z Mostu, můžu odpovídat na otázku?
2: Určitě. Zdeňku, zkuste to.
1: Jasně.
3: Já se domnívám, že to je Marila Rodovič.
1: Marila Rodovič. Jasný.
2: Je to správná odpověď. Co vás k tomu navedlo?
3: No tak, jednak už jsem starší člověk, tak jsem ji poslouchal za mladá. Do Polska jsem taky jezdíval na nějaký festivaly.
2: Koně bílého taky znáte?
3: No jistě, pochopitelně.
1: Jasně. A znáte tuhle písničku Kůň bílý v originále? Balada Vagonova?
3: No já bych ji možná našel někde v deskách svej.
2: Nemusíte hledat, my vám ji pustíme.
3: Jo, děkuju. Já Rodovičovou mám a ještě mám Skaldově, prostě a Němena a tyhle věci.
1: Jo, ano.
3: To jsem tenkrát kupoval prostě v té době, to v polské kultuře.
1: SBB třeba, že?
3: Jasně.
1: No jasně, tak bezvadný. Tak to jsme se tak kresli na tom takhle potkali. Takže gratulujeme, vyhráváte dnešní Country Rádia za vaše
3: děkuju.
1: Znalosti.
2: No, vy jste teda znalec opravdu.
1: No.
2: To jsme rádi.
1: Tak a teď už...
3: Ale... Je to druhý dešník, takže děkuju.
1: Jo, jasně, no nemáte vůbec za co, můžete chodit s partnerkou, třeba když se pohádáte, můžete být každý zvlášť.
3: No, určitě, to mi pořád.
1: Jo, tak jo, Balada Vagonová, Marila Rodovič, tématem dnešního hádání.
2: Děkujeme. Mějte se hezky,
3: gratulujeme. Děkuju moc krát, naschle.

slaný vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: Jel by si někdy na mrože?
1: Jel bych na velryby.
0: Jakože lovit?
1: Ne, podívat se na ně.
0: Podívat se, vy?
1: Protože velryby máme všichni dobře rádi, je to ohrožený druh a měli bychom se k ním chovat obezřetně a nelovit je za účelem konzumace jejich masa.
0: No tak to určitě, určitě. A ono i koukat se na ně je samozřejmě, jako tam se jezdí jenom na takových těch malých člunech,
1: ano,
0: víš, jakože to je jako taková podívaná jenom v podstatě pro vyvolené. Takže já se třeba raději budu dívat v televizi, nechám je tam volně, ať jsou tam spokojené, ať je tam prostě já neotravuju.
1: Tak, já se nebudu dívat vůbec na nic, nikde, ani v televizi, já si raději pustím country radio, protože se těším v příští hodině na hudební nabídku v podobě Věry Martinové.
0: No a ty máš tu výhodu, že se to rádio můžeš pustit zevnitř. Vy ostatní, co nás posloucháte zvenčí a že vás je, tak vás zdravíme a přejeme vám krásné čtvrteční ráno.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat slunečné počasí, jasno až polojasno, jen přechodně oblačno. A jestli se objeví přehánky, tak jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme záležitostí, která trápí hodně lidí. Alergie má zhruba 1/3 Čechů. Přestože lidí s těmito nemocemi přibývá, specializovaní lékaři dlouhodobě chybí. V Praze pak síť alergologů přetěžují lidé ze vzdálených částí republiky. Čekací lhůty na vyšetření v Praze kvůli tomu trvají i několik měsíců. Turisté, kteří se letos chystají na dovolenou k chorvatské části Jadranu, by měli být na pozoru. Podle mořských biologů tam bývá stále častěji pozorován nebezpečný mořský živočich perutín. Ten představuje hrozbu nejen pro mořský ekosystém, ale kvůli svým jedovatým osnům také pro plavce. Při kontaktu mohou způsobit velmi bolestivá poranění. Odborníci proto doporučují držet si od této ryby dostatečný odstup a ulovené jedince brát do rukou pouze s maximální opatrností. Na Vinici se teď vydáme s Lubošem.
2: Oblast pod Krkonoší není asi krajem, který by se dal spojit s vinařstvím. Přesto nedaleko Lázní Bělohrad vzniká projekt, který chce dokázat opak. Pod vrchem Byšičky roste nová vinice s 10 000 hlavami révy a spolu s ní postupně ožívá i historický nový dvůr. První panenskou sklizeň očekává vinař v roce 29. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: V Českých Budějovicích budou mít opravené letní kino.
3: České Budějovice vypsaly výběrové řízení na úpravu letního kina Háječek, kde má vzniknout multifunkční prostor. Jedná se o zakázku za více než 220 milionů korun. Provoz by měl být zahájen v roce 2028. V areálu bude 1100 míst k sezení a 2000 ke stání.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do grandslamového semifinále. Turnajová devítka porazila na trávě v londýnském All England klubu Alice Mertensovou z Belgie 6-3 a následovala mezi čtyřmi nejlepšími Karolínu Muchovou. V boji o finále narazí Linda dnes na Ukrajinku Martu Kostukovou, která zdolala Italku Jasmine Paoliniovou 6-3 a 6-2. A Karolína Muchová bude mít dnes příležitost probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku čeká v semifinále o 3 příčky výše postavená Američanka Gauffová. S ní má Karolína nepříznivou bilanci 1-6. Věří ale, že jí psychicky pomůže výhra z posledního vzájemného utkání ve Stuttgartu a také fakt, že na travnatém povrchu spolu obě hráčky ještě nehrály. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: Do koho dohoní? Ano, možná u ohrady, u koní. Tak, to bylo téma předcházející písničky, samozřejmě o to se postarala Věra Martinová. Srdcem si zůstal u koní. Tahle ta krásná, svižná, rychlá píseň, která odstartovala další společnou hodinu s Kačkou a s Vláďou.
1: A to jsme ani neslyšeli takový ten, tu střelbu, takovou tu na začátku. Víš, jak se vždycky něco odstartuje, jak se udělá puf a teď se všichni rozeběhnou. Tak i bez toho startu jsme tady na Country Rádiu pro vás a stejně tak i muzika Folk Team nebo Pavel Bobek. A v této hodině je docela určitě taky pořad Pod lupou, tak na koho se podíváme tentokrát, o kom si budeme povídat trochu více, o tom, kdo má dneska narozeniny. Je to jeden významný člověk, významný herec a věřím, že ho většina z vás zná.
0: Teď už na muziku. Teď už jdeme na muziku. Na konci světa, Folk Team. Na konci.

0: To je otázka, co by řekl mi Houston. To už se ale asi nedozvíme. To byl Pavel Bobek v našem vysílání. V 8 hodin a 14 minut, tak v tuto chvíli už svítí sluníčko. Jo, myslím si, že za mnohými okny už ho vidíte. Schválně, mrkněte se. Jedním okem je tam.
1: Je tam.
0: Si myslím, že tam je a že už prostě rozpíná své síly, protože dneska by ty teploty měly dosáhnout až na 27 stupňů Celsia, což si myslím, že je prostě krásný letní den před námi, mělo by být i jasno až polojasno, takže ideální, někam vyrazit třeba na koupák.
1: Ano, a pak když jste někam vyrazili a jste konkrétně na D10 na průjezdu Mladou Boleslaví směrem z Turnova do Prahy, tak věřte, že v okolí sjezdu na Olympii bylo hlášeno auto v protisměru, a to na 44. kilometru. Už by tam měla být policie, takže věříme, že v tento okamžik už by mělo být vše v naprostém pořádku.
0: No teda, to jsou situace, viď? Jako vůbec se nedovedu představit takovou situaci, vždycky se toho vyděsím. Víš, když se takovou věc dozvím?
1: Auto v protisměru.
0: Auto v protisměru
1: může se to stát, ale je to velmi, velmi nepříjemné.
0: No tak držíme palce, ať to všechno dobře dopadne. Tady je Karel Černoch, ona se brání.
1: Hezké ráno přeje Kačka a Vláďa.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou skvělého amerického filmového herce, režiséra a producenta, držitele dvou Oscarů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. Jde o Thomase Jefferyho. No, určitě všichni víte. Všichni mu říkáme Tom Hanks, ale jinak se jmenuje Thomas Jeffrey Tom Hanks.
2: Ano, ten se narodil anglickému kuchaři a portugalské pracovnici v nemocnici, která pracovala právě v nemocnici, a to v kalifornském městě Concord. Má 3 sourozence, sestru a 2 bratry.
1: Od střední školy se amatérsky věnoval herectví, které ho provázelo i na vysoké škole. Svoji první opravdovou hereckou zkušenost získal na festivalu Shakespeareových her v Ohio.
2: Následně se přestěhoval do New Yorku, kde dostal po velké snaze svoji první, dal by se říci, malou roli v hororovém filmu On ví, že jsi sama. Velký úspěch zaznamenala a tak se vydal do Los Angeles, kde získal roli v televizním sitcomu Bosom Buddies a v dalších seriálech, jako například Maze and Mothers z roku 1982.
1: První větší úspěch se dostavil v roce 84 s filmem Žbluňk, kde si zahrál po boku Daryl Hannah. Ještě téhož roku stvárnil hlavní roli v komedii Pánská jízda, která u diváků také uspěla.
2: No a později se Tom Hanks objevil v mnoha dalších slavných hollywoodských filmech, jako Velký, Apollo 13, Láska přes internet, Zelená míle a spoustu jiných.
1: No třeba Trosečník, Cesta do zatracení nebo Sally, Zázrak na řece Hudson, to jsou prostě naprosto legendární snímky. Známý je také svojí četnou spoluprací s režisérem Stevenem Spielbergem na snímcích Zachraňte Vojína Ryana, legenda. Chyť mě, když to dokážeš, další prostě fantastický film s Leonardem DiCapriem. V Terminál, Most špionů, Akta Pentagon, Skrytá válka, no opravdu samé krásné filmy.
2: Já když si tady jmenovala veškeré ty filmy, tak v podstatě neznám jediný, který bych viděl, který by byl špatný. Mě absolutně dostal Terminál, třeba ku příkladu. Dnes ovšem Hanks je považován za jednoho z nejlepších herců všech dob. Je často přirovnáván k Jamesi Stewartovi. Někdy se mu také přezdívá americký táta.
1: Tolik tedy Tom Hanks ve vysílání Country Rádia. Chcete-li Thomas Jeffrey Tom Hanks.
2: A teď už se pojďme podívat do LA, o kterém tu také byla řeč, díky písničce v podání Susan Ray.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pra 8, tady nám hlásí dopravní nehodu v ulici Povltavské. Další dopravní nehoda je v Lomnici nad Lužnicí, je to na silnici 48. Nové Dvory nám hlásí dopravní nehodu, což je v okrese Litoměřici. Tady si dávejte pozor, na silnici 608. A ve Slezské Ostravě 11, 289. kilometr na Český Těšín Ostrava. Tady se havarovalo. Takže v těchto místech dávejte dobrý pozor. Co se týká vlakových výluk, Lysá nad Labem, Milovice, tahle ta výluka bude končit v neděli, což je pozitivní zpráva. No a dnešním dnem končí vlaková výluka Chomutov, Chotěboř od 9. dnešního dne. Tolik tedy ve stručnosti doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a my se podíváme popůl do kalendáře na všechny dnešní oslavence. Šťastnou cestu! Country.

0: Rádio 3 Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Borovany nedaleko Českých Budějovic se tento víkend opět promění v centrum borůvkových chutí, hudby a letní atmosféry. Tento pátek a sobotu se v historickém areálu kláštera Borovany uskuteční jubilejní 20. ročník borovanského borůvkobraní, který je největší borůvkovou slavností v České republice. Provoz ostravského domova Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, je v ohrožení. Peníze na fungování má jen do poloviny září a pokud nezíská další, službu pravděpodobně bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. Po nástupu nového generálního ředitele bylo tento týden dočasně pozastaveno vysílání maďarské veřejnoprávní televize M1. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu. To byly krátké zprávy. A jak je nás dnes čeká počasí? Bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dneska slaví holky, dneska to prostě o klukách vůbec není. Ani jeden chlapec tady dneska není, normálně vůbec ne. Jako snažili jsme se nějakého jako vyškrápnout, ale teda dneska je to o holkách, tak aspoň ta květinářství budou zet prázdnotou dneska.
2: No jedni, že starší jeleni vytloukají paroží, to je informace z mysliveckého kalendáře.
1: Tak to je nějaká informace pro kluky.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak můžete jít do lesa vytloukat paroží.
2: Ale jo, tak.
1: Ano, tak. Takže dneska slaví drahoslavy, ženské křestní jméno Drahoslava se vyskytuje i v mužské variantě Drahoslav, dobře, ale ten dneska teda neslaví. Domácími podobami jména Drahoslava jsou Draha, Dráža, Dráha, Drahuše nebo také Slávka. Jméno Drahoslava se užívá i ve slovenštině, polskou mutací jména je Dragoslava, podobně jako v bulharštině nebo srbochorvačtině. V Česku těch Drahoslav máme kolem 4000.
2: Přejeme všechno nejlepší. V kalendáři je další ženské nebo chcete-li dívčí jméno, tím jménem je Berenika. Jedná se o křestní jméno starořeckého původu, je odvozeno ze starořeckého respektive makedonského jména Berenike. No a význam jména může znamenat třeba ta, která přináší vítězství. Její latinskou variantou je Veronika.
1: Tak všem berčám, jak se jim tak hezky říká, přejeme ano. Všechno nejlepší. Dneska také slaví Drahuše a Letici.
2: Pokud se podíváme do světa, zjistíme, že třeba v Argentině mají Den nezávislosti.
1: No a v Maroku slaví narozeniny krále Hasana II.
2: No vida, teď už ovšem muzika Ivan Mládek a jeho banjo band, píseň fotbalového soudce.
1: Tak si hezky užijte, za chvilku se mrkneme na počasí a taky na dopravu.
2: Hezký poslech.

0: of Fire. Homefree, krásná muzika, věříme, že krásné, no i když ne, tak docela budou informace, které se týkají počasí a následně dopravy. Tak začneme tím počasím v tomto vstupu, jak to vypadá, Kačko, právě teď?
1: Chceš začít tím pozitivnějším?
0: Já
1: prostě.
0: Přesně tak jsem to myslela. No.
1: Tak teploty nám rostou, začínáme na 16 stupních a posunujeme se zhruba až k těm 18, ale jsou samozřejmě místa, kde je teda docela jako frišno. Musím říct, že vůbec jakoby ta nejnižší teplota se stále drží na Kvildě, kde mají i teď kolem 1,5 stupně Celsia nad nulou. A vůbec jako na té Šumavě jsou místa, kde je kolem 8-10 stupňů, takže tam je docela zima, ale i třeba, když se tak koukám třeba na Smrk, tak tam je třeba 7 stupňů Celsia, ne na Smrk jako ten strom.
0: Já jsem právě říkal, zadrka šišky, že bys tam viděla teďka.
1: Ne, tak prostě nedaleko Harachova. Ano, ano, ano. Tak tam prostě na těch horách ty teploty jsou nízko a nízko se i držet budou, protože dneska by tam mělo být maximálně 18.
0: No a co ty silnice? Čekejte zdržení od Slavkova směrem na Brno, je to na silnici 50. Při nájezdu na dálnici D1 si zde postojíte zhruba 15 minut, no a na vině je omezení u Holubic. Tak to byla ta méně pozitivní informace. Další pozitivní informace je ta, že za chviličku si někdo z nás nebo z vás s námi zaspívá.
1: No, my budeme třeba taky zpívat, to uvidíme, jak nám

0: to ve finále půjde, protože tady budeme mít ukázku jedné písničky. Tak pokud jste s námi ještě nespívali, ještě jste u nás nic nevyhráli a chtěli byste zkusit své štěstí, telefonní linka 210 323 333 je volná pro vás. Mm-hmm.
1: No ještě předtím muzika. Třeba Fabi Rivola, Tak už mi má, holka má. Tak už...

0: Tak jeď.
1: Dospíváš to?
2: Jasně, že jo. Taky vám věříme, ne? Tak když tak vám helfnem trošku, že jo? My to taky trošku zvládáme. Co, Vláďo?
3: Ano, přesně tak.
2: Zajména já teda, když tak podržím no, našeho posluchače. Jasně. Zdravím vás, Jirine, jste tam?
4: Ahoj, ahoj, Kačko.
2: Ahoj, ahoj. Tak prosíme, slumit rádio, aby jsme se dobře slyšeli, aby jsme se tam neozývali.
4: Už jsem to vypnul.
2: Paráda, budeme se poslouchat jenom z telefonu a tak se dobře uslyšíme a ty uslyšíš dobře písničku, kterou tě za chviličku pustíme. Jsi zpěvák, zpíváš si rád nebo i veřejně, nebo jenom tak v koupelně?
3: Za trest.
4: No, někdy v hospodě, když je tam jo, country nebo někde u ohně. Jo.
2: A třeba zpíváš jako solově, jakože, nebo zpíváš tak, jako aby se tvůj hlas trochu ztratil v davu?
4: Přesně tak, vždycky se jako spíš chytnu někoho.
2: No. Jo, tak teď se nebudeš mít pod čeho chytit teda.
3: No tak Kačka nabídla, že ti pomůže, ale na to bych moc nespoléhal teda, jo. Takže mezi
4: nebo
3: náma...
4: židle se tady chytnu.
3: Jo.
2: Chyť si židle, hele, to bude samozřejmě skvělý a půjdeme na to.
4: Můžem.
5: Mají si v blátě cestou, necestou, kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si zpívají.
3: Tady se mi líbila ta náročnost toho textu, že?
2: Je, ale tohle bylo prostě super. A ty jsi se určitě obával, Ježiš, jestli já budu znát ten text, že jo?
4: No, jako... Ale dál bych to nějak tak těžko chytal, ale to něco jiného prostě byla něco do rádia.
3: Nám stačilo vývivý, tady je výhodou, že to vývivý se nám opakuje ještě asi dalších 7 minut, takže...
4: Jste jako... velice milosrdní. No,
3: my jsme tušili, že někdo takový zavolá.
2: Ale tak my jsme si říkali, hele, dáme nějakou jednoduchou, jo, ať je trošku legrace při čtvrtku. Tak gratulujeme moc, šlo ti
4: já
2: to pěkně.
3: Ano.
4: Taky hezký den, mějte se, ahoj.
3: Taky, ahoj, posíláme deštník. No a teď už si to... VVV pustíme pěkně od začátku i s tím koncem, jak nám zpíval Jarin.
2: Tak jedna prasátková pro všechny.
5: Řadě

0: To byl Johnny Cash ve vysílání Country Rádia, no a ještě než si dáme počasí a zprávy s Tomášem Adamcem, tak tu máme Honzu Vyčítala a skupinu Rangers, ano, a co nás čeká v hodině příští?
1: No tak myslím si, že toho bude víc než dost, třeba Spiritual Quintet.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude převládat slunečné počasí, jasno až polojasno, jen přechodně oblačno. A jestli se objeví přehánky, tak jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou, protože Mladoboleslavská nemocnice chce zkrátit čekací lhůty na operace velkých kloubů, jako jsou výměny kyčlí a kolen. Rozšířila ortopedickou ambulanci i ordinační hodiny a přijala také nové lékaře. Pacienti by tak nově měli čekat na tyto zákroky zhruba 3 měsíce. Na přelomu června a července v Evropě padaly teplotní rekordy a podle předpovědí se horka opět vrátí. Množství obyvatel starého kontinentu tak mění plavky za větrovky a o dovolené míří do chladnějších destinací. Nejčastěji se chystají do Švédska, Švýcarska a Rakouska. Jen pro představu, například Innsbruck v létě vábí na příjemných 24 až 25 stupňů Celsia. O takzvaných grill pointech teď Honza Navrátil.
2: 2 nové veřejné grill pointy vznikly na Praze 3. Elektrické grily zájemci naleznou v lokalitách Habrová na Jarově a v parku vedle Rígrových sadů. Grily se spouští pomocí aktivačního kódu, který přijde SMS zprávou a hodina grilování vyjde na 100 korun. Grily je možné využívat celoročně, v létě od 10 do 19, v zimě pak od 10 do 16 hodin. Honza Navrátil, Praha.
1: Teď něco pro turisty.
3: Mezinárodní týden turistiky na Valašsku startuje už ve čtvrtek 9. července. Město Vsetín ve spolupráci s odbory oblasti klubu českých turistů Zlínského kraje finišuje přípravy 35. ročníku tradičního mezinárodního týdne turistiky na Valašsku. Ten bude aktivitami rozložen od čtvrtka do středy 15. července. Luboš Dvořák, Vsetín.
0: Sport.
1: Největší šanci na vítězství na letošním mistrovství světa ve fotbale má stále Francie v kurzu zhruba 2,9:1. Následuje Španělsko s kurzem okolo 4,5:1 a Argentina s Itálií. Svými výkony zatím sázkové kanceláře překvapuje Norsko, které bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice na rozdíl od Nizozemců a Brazilců do čtvrtfinálových duelů dostali. V souboji s největšími favority mistrovství jim ale sázkové kanceláře moc nevěří. Přijaté sázky se v současné době blíží 4 miliardám korun a je tak podle sázkových kanceláří jisté, že budou rekordní. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: To byl Patrik a Koleje a taky kapela Nové struny s Kubou Jirouškem, což je vlastně náš kolega, který tady vždycky v úterý od 19 hodin má svůj pořad, který se jmenuje Tremské tamtamy. No a dneska, co bude dneska v 19 hodin?
1: No to je otázka, to z mě docela zaskočila, já nevím, co bude za hodinu, takže to je pro mě příliš vzdálená budoucnost.
0: Za hodinu, Vláďo, bude skoro oběd.
1: To, ano, přesně tak, za hodinu bude skoro 10, tedy za necelou hodinu, protože čas nám říká, že je 9 hodin a 10 minut a my jsme vstoupili do čtvrtečního dopoledne s datem 9. července.
0: No a my vám přejeme hezký den, samozřejmě, no a aby jsme tady nezapomněli na ten čtvrtek, tak když Vláďa neví, co bude za hodinu, tak my víme, ale my Katka Čepelíková, víme, že v 19 hodin začíná samozřejmě Dvorana Country, což je takový speciální pořad bez jeho juniora, který nám tady vždycky předkládá takové ty archivní kousky z té největší country music. Tak jestli máte rádi legendy, tak od 19 hodin dneska poslouchejte.
1: No a samozřejmě bez junior, to je další legenda, která neodmyslitelně patří k našemu vysílacímu týmu. Takže se máte v skutku na co těšit. No a v této hodině se můžete pro změnu těšit zase na téma dnešního ranního otazníku.
0: Ježiš, to je samý téma, ano, sem, téma, no. Tam. Tak Pavlína Jíšová, její téma Já písnička. Ano. Jaroslav Fichtner a téma Agnes.
1: No to už je hudební téma, ale zase na druhou stranu.
0: Je to prostě samé téma. Máte-li rádi témata, zůstaňte s námi.
1: No a tematicky popřejeme všechno nejlepší všem drahoslavám.
0: A tématům. To já.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: No a my se dostáváme v rámci dnešního ranního otazníku opět do dětství, ale my to takhle krásně spojíme, protože i to dětství se dá malinko přetavit do těch pozdějších, dalo by se říct si, dospělých, vyspělých i důchodcovských let, protože s tím dětstvím máme spojené určité hry, záliby, koníčky a co je důležité, i nějaké hračky, které jsme měli v oblibě a se kterými jsme si velmi rádi a rádi hráli.
2: Tak možná, že nějakou tu hračku z dětství ještě stále máte doma, ano. I když je vám třeba 70, jo, nebo 80 let a pořád máte nějakou tu hračku a když ji vezmete do ruky, tak se jakoby přenesete v tom čase zpátky a řeknete si, jo, tenkrát jsme si s bráchou prostě s těmahle autíčkama hráli a co všechno vydrželi prostě nějakých 60 let prostě a pořád vypadají parádně. Tak možná, že takovouhle vzpomínku doma máte a možná už si pamatujete třeba jenom z fotek, že prostě nějakou hračku takovouhle pěknou jste oblíbenou měli a potom najednou někde zmizela v čase, prostě najednou jste na ní zapomněli, stěhovali jste se, zmizela a dneska byste ji znova ale doma chtěli mít. No, už kvůli těm vzpomínkám.
1: My vám doporučíme, abyste ušetřili finanční prostředky za nakupování nových hraček. Tak vám poradíme a všichni dobře víme, že chlapi, když jsou malí, narodí se, jsou to takový jako hravé.
2: To jsou takový malí chlapi?
1: Takový malí chlapi, takové hravé potvůrky to jsou a se vším si hrají a pak dospějou do nějakého věku a čím jsou starší, tím více dětinčtí a rádi se k těm hračkám vracejí. To znamená, vy nemusíte kupovat nové, stačí si uchovat ty, které jste měli v dětství a zase se vrátíte třeba k tomu popelářskému autíčku.
2: Přesně, a budete dělat brm, brm,
1: no,
2: brm,
1: brm, brm, přesně tak.
2: Tak až těch 80, no, brm, brm, po no, tom stole.
1: Ano.
2: Dej to na stranu, máme oběd.
1: Tak, jakou hračku z dětství byste si pořídili i dnes? Která z těch hraček vám chybí a po které toužíte a na kterou máte ty nejkrásnější vzpomínky.
2: Dejte nám vědět, můžete skrze Facebook Country Rádia, můžete zavolat a nebo třeba poslat nějakou zvukovou zprávu pomocí aplikace Country Rádia.
1: Ano, teď už muzika Raduza, Robert Křesťan a dobrý lidi.
2: No tak snad je jich kolem vás celá řada.
1: My věříme, že ano. Hezký poslech.

0: Country rádiem na cestách.
1: Máme krátce po 9:30 a je tu první dnešní dopolední dopravní zpravodajství. Začínáme na silnicích, nehoda je hlášená na D0, je to 22. kilometr ve směru na D1. Další dopravní nehoda, Praha 8, Žernosecká ulice, tady došlo ke střetu automobilů. Další dopravní nehoda, tak ta se stala v Řitce, v ulici Pražské, je to v okrese Praha Západ. No a co nám nabízí vlakové spoje? Lysá nad Labem, Milovice, anebo také Česká Skalice, Trutnov, to jsou ty krátkodobější vlakové výluky, které končí v neděli 12. července. Jedna z těch dalších, Plzeň Klatovy do 17. 7. Tolik tedy doprava, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem. No a v té druhé polovině už se budeme mimo muziky věnovat také dnešnímu zadání ranního otazníku. Šťastnou cestu a hezký poslech. Country Radio.
2: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vypulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára

0: každý všechny ostatní smetle. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu kecali a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím dámhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Ranní otazník Country Rádia.
2: Tak se podíváme na ty vaše odpovědi, které souvisí s naším tématem, který jsme pro dnešní den zvolili. A my jsme se vrátili tak trošku do dětství a k těm hračkám, které jste měli možná někde v nějaké truhle, možná, že jste je měli v nějaké skřínce, možná, že jste je měli jenom na posteli, byl to nějaký plyšák, kterého jste prostě někde v průběhu času, v průběhu života ztratili, nějak jste o něj přišli, ale dneska byste se s ním zase rádi setkali.
3: Ano, jakou hračku z dětství byste si pořídili? Viděli i dnes. Jsou mezi vámi ti, kteří si je pečlivě schovávali a máte je do dnešních dnů. Jsou mezi vámi i ti jako já, kteří, když dostali nějakou hračku, tak ji okamžitě rozbili a nebylo co schovávat.
2: Tak ty trosky jsi mohl nechat. Víš, teď je ano. Pokročilém věku, teď ty jsi takový kutil, veď mohl si je poskládat dohromady.
3: Tak.
2: Různé hračky by si pospojoval dohromady.
3: Co by z toho vzniklo potom, že?
2: Robot.
3: Popelářské auto a k tomu třeba, já nevím.
2: Nějaká panenka.
3: Nějaká panenka, ano. S panenkama jsem si nehrál. I když. Tak, Lída nám napsala. Zdravím, mám knihu Strom pohádek z celého světa z roku 1958. Získala jsem ji později v roce 1961, když mi bylo 10 let, abych se uzdravila z angíny. Moje obě dcery ji pročítali a zanechali v ní zápisky z letopočty z jejich dětství. No to je krásný, docela mě to dojalo. Ani se nedivím, milá Ludmilo.
2: Janička napsala, mám malého plyšového méďu, říkala se mu Emil. Cestoval se mnou celé dětství, všechny tábory, školy v přírodě a pod ním i s ním bylo tak nějak líp. I dneska, po 50 letech, když je ten život složitý, vezmu si ho k sobě a hnedka je všechno růžovější. To je super, to je super mít takový talisman.
3: Dobrý den, napsala nám Marie, moje zamilovaná hračka byla v dětství kuchyňka. Vydržela jsem to celé hodiny, vařila obědy a pekla dorty z bláta. Je zajímavé, že v dospělosti vaření nenávidím. Můj syn si také rád hrál s kuchyňským nádobím, jen doufám, že taky nepodědí tu nechuť k plotně. Hezký den, Marie.
2: Protože Míša nám napsala, že má opičáka Zdeňka. Počkej, ale jsou tady dobové fotografie, kde je ten opičák vyfocen evidentně s jejím dědou nebo s někým z rodiny. Píše tady, že ho dostala k prvním narozeninám, že je letos mu 39 let, akorát se začíná trošku rozpadat. Takže tady jsou dobové fotografie a plus ta současná už vypadá tak trošku, jo, trošku opotřebovaně, ale pořád bych ho poznala, jako ta podoba tam pořád je.
3: Napsal nám Ruda a to bych dal jako vítězný příspěvek a Ruda píše. Od malička jsem si hrál s teploměry.
2: Ne.
3: To, no a pozor, a pokračuji. To mi zůstalo až do dnešních dnů, protože se ze mě stal lékař a jsem obvodní lékař a ty teploměry dávám svým pacientům. Nevím, jestli je to nějaká úchylka, ale vidím teploměr a okamžitě si to spojím se svým dětstvím.
2: Jak se jmenujete? Já bych nechtěla chodit k doktorovi, který má zálibu v teploměrech.
3: No tak zkoumá, jak na tom člověk, který je potenciální.
2: Přijdeš si pro recept, no. Prosím vás, já vám změřím teplotu, jak se mi poznáváte.
3: No ale to je důležitý, na základě toho mohu napsat recept, že jo.
2: Dnes jdeš pro opakovací recept, rozumíš, nepotřebuješ žádné vyšetření. Ano. Pan doktor už vyšetřuje.
3: Tak, milí posluchači, ozvěte se nám za vaši lásku k teploměru, která vás provází od dětství, od nás získáváte.
2: Teploměr, digitální, digitální pošleme, třeba používá pořád ty rtuťové.
3: Tak jo, děkujeme za vaše příspěvky, vrátíme se k ním určitě zase zítra. Teď už Paul Simon, Art Garfunkel ve vysílání Country Rádia.
2: Tak vám přejeme hezký čtvrtek, za chvilku už 10, je to možný?
3: No letí ten čas jako voda. Tak zůstaňte s námi.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat slunečné počasí, jasno až polojasno, jen přechodně oblačno. A jestli se objeví přehánky, tak jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme na téma bydlení. Lidé, kteří hledají pronájem bytu, dostali naději, že se letos nemusí obávat prudkého zdražování nájmu. Zatímco ještě loni se zájemci o byty přetahovali a tím šponovali ceny vzhůru, letos růst cen zpomalil. Pomohlo i to, že nabídka bytů je v porovnání s loňskem o něco vyšší. Léto podle nejnovější sezónní předpovědi jen tak neskončí. Meteorologové očekávají nadprůměrně teplé počasí nejen během prázdnin, ale také na podzim. Pokud se výhled naplní, říjen i listopad nabídnou vyšší teploty, než bývá obvyklé. Praha bude mít nový parkovací dům, pokračuje Honza Navrátil.
2: Do stavby nového parkovacího domu u metra Hostivař se pustilo hlavní město. Magistrát už vypsal tender na stavbu 7 podlažního domu, který nabídne 647 stání. Parkovací dům v režimu Park and Ride vznikne na místě stávajícího parkoviště a jeho výstavba je projektanty stanovená na hodnotu 601 milionů korun bez DPH. Honza Navrátil, Praha.
1: Také na vodě vás může zkontrolovat policie.
3: Policisté a státní plavební správa z Přerova se společně zaměřili na kontrolu dodržování předpisů osob pohybujících se na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady. Kontroly se obešly bez závažných porušení. Policisté museli řešit 6 porušení plavebního řádu a 2 přestupky se zákazem rozdělávání ohňů. Luboš Dvořák, Dalešice.
0: Sport.
1: Sport je také o penězích. O velkých penězích. A letošní mistrovství světa ve fotbale přinese do pokladny Mezinárodní fotbalové federace FIFA 8,9 miliardy dolarů. To je více než 188 miliardy korun. Jde tak o nárůst o více než 41% od minulého turnaje v roce 2022 v Kataru. FIFA tenkrát utržela 6,3 miliardy dolarů. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů, podél se kyčil k nuggetům jako pěst.

Přeji vám krásné dopoledne po 10. hodině, s vámi Milan Schmidt, máme 9. července, no a tohle byla nádherná přehlídka krásných hlasů, Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a písnička Zlato, to mě fakt baví. Doufám, že vás také. V této hodině vás pozvu na pěkný festival, pozveme vás na Tuláckou stezku a zaspívá nám Caroline Carter, Gentlemani, Eagles a taky Vaby Daněk, tak hezký poslech a dobrý den.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neutírá.

0: Radkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na krásné místo. Já mám velikou radost, protože se na scénu vrací festival, kam jsem vždycky moc rád jezdil, a sice Hradešínské struny. A tak mám na telefonu Petra Vanču. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Milane a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme za pozdrav. A jak to bude vypadat tedy s festivalem? Opravdu je to tak, jak jsem řekl?
2: Ano, opravdu je to tak, jak si řekl, po nějaký kratší pomlce jsme znovu obnovili tuhle tu tradici. Mm-hmm. A Hradešínské struny 2026 budou 18. července. Mm-hmm. Na Hradešíně spousta posluchačů už bude vědět. A začneme ve 14 hodin, budeme mít jako hlavní hvězdu toho festivalu. Máme pozvaný Nezmary z Českých Budějovic.
1: Ano.
2: A obklopí je neméně známí a kvalitní muzikanti Báry z Děčína, holky od Plotny Skok z Litoměřic, které slaví už 20 let na scéně, mm-hmm, Trati od Změlníka, krásný oldtimeový bluegrassek, mm-hmm, Blue Grant a Klára, klasická, ano, už dneska moderní country. Přivítáme i K-Band s Pepou Malinou, aha, který nám zahrají typický český bluegrassek.
1: Výborně, takže sestava parádní. Místo předpokládám stejné, tak jak jsme zvyklí v Hradešíně, je to tak?
2: Ano, Hradešín, okres Kolín, sportovní areál, krásné prostředí.
1: Všechno připraveno, občerstvení, sociály.
2: Všechno už máme zajištěné, všechno je připravené, počasí objednané, teda doufám.
1: Jo. Tak tam je to vždycky trošku ošemetný, ale pro nás je důležitý, že my se samozřejmě dovedeme schovat, ale jak je to tady ještě s parkováním, mi řekni?
2: Parkování je na místě, připravili jsme už i větší parkovací plochy, mm-hmm, pro návštěvníky, aby jsme se tam vešli, když nás tam bude těch 10 tisíc nebo 30 tisíc jako na Portě v roce 89.
1: Jo.
2: Budeme se těšit.
1: No bylo by to krásný, úplně tomu zase jako moc nedávám, ale každý človíček dobrý. Tak závěrem ještě jednou, prosím tě, Peťo, řekni, v kolik hodin, kdy, kde máme být?
2: 18. července od 14 hodin, Hradešín, okres Kolín, je to u Českého Brodu, nebo u Úval z druhé strany, a budeme se na vás těšit na sportovním areálu Hradešín.
1: Peťo, ať se všechno vydaří, včetně tedy počasí, a měj se hezky, ahoj.
2: Milane, děkuju, hezký den.

Netrap se, hochu, co se stane, až tě faráš ožení, na žádná holka nedostane.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace mezi 10. a 11. hodinou zahájíme polodenními výlukami. Týká se to úseku Znojmorec a Opava východ Štítina. Tak to je tedy místo nebo místa, kde budete přesedat na autobusy. Pojďme se podívat i na dálnice, jak to vypadá dnes 9. července po ránu. Zatím nejsou hlášeny žádné nějak extra velké problémy, ale samozřejmě neznamená to, že bychom se obešli úplně bez nějakého zdržení, takže na některých místech počítejte s tím. Narážím tím například na dálnici D5 na příjezd do Prahy, anebo třeba na dálnici D1, kde kolem 196. kilometru se pilně pracuje a znamená to, že v těchto místech se můžete také zdržet ještě v koloně, která tam postupně vzniká. Teď máme před sebou nějakou další muziku v Country rádiu, já vám přeji příjemný poslech a další dopravní informace očekávejte opět za hodinku.

0: Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.
2: Na vás bylo vždycky radost pohledět. Country Radio.
3: Každej, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
4: Moje nový tvár upaluje silnici.
3: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar tuláci, dneska zamíříme do bývalé židovské synagogy v Třešti na Vysočině.

První písemná zmínka o ní pochází z roku 1693. Vystavěna byla pravděpodobně okolo roku 1672. Původní barokní podobu synagogy neznáme, protože byla v říjnu 1824 těžce poničena požárem. Do roka ale byla opravena a znovu vysvěcena. Empírová podoba synagogy přetrvala s drobnými úpravami dodnes. Mírně poškozena byla synagoga i při druhém požáru v listopadu 1920. Z původní výzdoby se zachovala pouze štukatura a loď vysoká přes 8 metrů. Do lodi chodili pouze muži. Ženy a děti se modlily v galerii se zvláštním bočním a dnes už zazděným vchodem. Od roku 1954 vlastní synagogu církev československá husitská, která ji adaptovala na sbor apoštola Pavla. Třešťanská synagoga díky zajímavému dispozičnímu řešení a průčelí sloubím patří mezi nejcennější stavby svého druhu v Čechách. Jde o jedinou synagogu s podloubím u nás. Zajímavostí je vystavění synagogy v těsné blízkosti filiálního kostela svaté Kateřiny Sienské, což svědčí o dřívější toleranci obou církví. V 90. letech prošla synagoga kompletní opravou. Dnes slouží kromě náboženských účelů rovněž k účelům kulturním. Je možné si ji pronajmout na pořádání akcí. V objektu se v současnosti nachází několik expozic. Například zaváté stopy mapující historii třešťské židovské obce. Jen na doplnění, židovská komunita v Třešti v první polovině 19. století tvořila až pětinu obyvatel města. Expozice po stopách zmizelých sousedů v Třešti zachycuje osudy vybraných třešťských židovských rodin. Další výstava se tematicky věnuje Franci Kafkovi v regionu. Seznamuje se jeho pobyty u strýce v Třešti. Do zdejšího prostředí je tak vsazen i vznik Kafkova románu Venkovský lékař. Další informace o bývalé židovské synagoze v Třešti najdete například na webu kr-vysočina.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Tak skvělá dopolední jízda, tohle byl Joe Diffie a trošku takovýho country roku na závěr téhleté hodinky. My si dáme předpověď počasí, pozvánky za kulturou, abyste věděli, co se kde děje. Tereska pro vás má naprosto vyčerpávající servis, kam můžete vyrazit. Ovšem do té doby si také poslechněte ještě pozvánku na zítřejší ráno.
1: Pěkný den, zdravíme všechny, co jsou v dosahu country rádia. Už zítra si užijeme filmové ráno. Čeká nás totiž povídání o snímku. Zítra to roztočíme, drahoušku, já už budu hodný dědečku, anebo hodíme se k sobě, miláčku. A proč? Protože mají jednoho společného jmenovatele. O němž si také povíme víc. Víc, než dosud víte. Tak v pátek v 6 ráno se těšíme na slyšenou na Country Rádiu. Kačka s Vláďou, ahoj.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat slunečné počasí, jasno až polojasno, jen přechodně oblačno. A jestli se objeví přehánky, tak jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
9: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
10: Pozvou vás do dávek.
11: Severní vítr je okrutý.
10: Vrátí vás do mládí.
12: U stánku na levnou krásu postávají a smějou.
10: Přinesou lásku.
13: Mám vás strašně rád.
10: České písničky.
14: Odhazují dál.
10: Na Country Rádiu.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Navštivte pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Vystoupí také Petr Brandejs Band, Monika Bertusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou Tata Grás, Shany a Míša Riesnerová. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To je festival Pod kaštany, který se koná v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Na festivalu u Třepsínské zvoničky v sobotu 11. července na návsi obce Třepsín vystoupí Epidemie, Poutníci, Rostia Fischer a Michal Tučný, Revival, KTO, Forget, St. Johnny, Vumaklí a Gledly SV. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která letos slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. A ještě se podíváme do divadla. Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný. Překonat krizi středního věku. Komediální oslava přátelství, přírody a života v podání Martina Písaříka, Petra Stacha a Jana Holíka, kteří baví svoji brilantní hereckou souhrou diváky už několikátou sezónu v řadě. To je divadelní hra Vejšlap. Sobota 11. a neděle 12. července. Letní scéna divadla Geld. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak to byla skvělá epidemie a jejich smečka, kapela, která je ozdobou všech festivalů, kde se objeví, a určitě i o tomto víkendu takové festivaly budou. Možná jste si už něco vybrali z toho, co říkala Tereska v nabídce kulturních pozvánek. Já pro vás budu mít také zase nějaké pozvánky další, například na Keltský kruh, který se také hodně blíží, už je tento týden, takže v kukátku Country Rádia si poslechněte co a jak. Jinak v této hodině si dáme také soutěž. Soutěžíme o nádhernou cenu, a sice 2 lístky na Shakespeareovské slavnosti, takže nebude to chybět ani v této hodině. Jestli máte rádi divadlo, tak buďte okolo 40. minuty připraveni, a kdo ví, možná právě vy si odnesete z této soutěže 2 vstupenky. No z muziky potom Tony Linhart nebo pozdní sběr, anebo Ray Charles a Willie Nelson. Příjemný poslech a hezký čtvrtek vám přeji.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na parádní muziku, kterou máme rádi, protože na telefonu je Pavel Zajíc. Pavle, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A když spolu mluvíme, tak je jasné, že je to buď to Budyňský poutník, anebo Keltský kruh. Takže kam nás pozveš?
2: Tak tentokrát vás pozvu na Budyňský vodní hrad, na festival Keltský kruh.
1: Ano, tradiční akce. Na co se můžeme letos těšit?
2: Už po druhé vlastně je festival koncipován jako rodinný, to znamená, že je tam samozřejmě program pro dospělé, ale máme tam i program pro děti od, řekněme, školkového věku až do nějaké střední školy. Děti můžou absolvovat stezku malého Kelta, kde budou plnit různé úkoly a na konci je čeká pěkná medaile.
1: A hodně vzrušení a dobrodružství samozřejmě.
2: Rozhodně.
1: No a pro ty dospěláky to tam máte pochystaný tak. Tak jsme v rádiu, takže půjde především o hudební program.
2: Hudební program máme zaměřený trošičku do Irska, ale jak říkám, jenom trošičku, protože tam samozřejmě máme kapely, které hrají i trošku jiný žánr, ale v podstatě všechno se to točí okolo té irsko-keltské muziky. Začne nám kapela z Roudnické základní umělecké školy Hambiem, ta tam hraje každoročně. Pak přijedou brněnští Tempus, plzeňští Potín, potom Cheeky Cheep, Korchen, Malém Irish a finišovat bude České srdce.
1: Takže to je sestava pro milovníky keltské muziky hodně jako atraktivní. Neřekli jsme zásadní věc, a sice kdy a v kolik máme kde být.
2: Festival začíná v sobotu 11. července na nádvoří Vodního hradu Burní nad Ohří. Areál hradu je otevřen od 10 hodin. Od 11. potom už začínají jednak ty programy pro děti. To znamená stezka malýho Kelta s dílničkama, se zkouškama žonglování, se siláckými aktivitami a tak dále. A samozřejmě v tu dobu, v těch 11 hodin, začíná i program v Keltské vesnici, kterou tam máme každoročně, a kde si i dospěláci potom můžou vyzkoušet, jak vlastně ty Kelti kdysi žili, co všechno uměli. Budeme tam mít tentokrát i Římany, takže vlastně můžou srovnávat tu kulturu keltskou s tou římskou, včetně kuchyně. Jo? Takže vlastně budou tam i ukázky, jak tenkrát i jedli. V podstatě mezi časy, kdy kapely budou přezvučovat, tak máme vyplněny například školou irského tance, Poškem, významná pražská škola irského tance, budou tam i ukázky sokolnictví. Vystoupí Toky a Groove Army, což je výborná bubenická show, kteří si potom lidi odvedou i na svůj workshop. Samozřejmě nás čeká i druidský obřad, kdy bude druid prosit o zachování dobrých vztahů s bohy.
1: Ano.
2: A samozřejmě nás čeká nakonec vždy je ohnivá show, kterou letos obstarají dívčí skupina Vox Luminas.
1: Jasně, takže všechno, co patří ke keltskému večeru v Budyni nad Ohří na Vodním hradě, a ještě jednou opakujme, 11. července v podstatě od 10 hodin dopoledne.
2: Ano, přesně tak.
1: Děkujeme.
2: Všechny srdečně zveme.
1: Díky za pozvání, měj se hezky, Pavle, ahoj.
2: Taky se měj hezky, ahoj a nashledanou.

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sama. Ušlápnutej úředníček, co uctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf bojí. Rozpoznáš

někdo nemá na polívku a jinej rozbív svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

0: Country rádiem na cestách.
1: Zase si dáme pár dopravních informací. Koukám pro vás na koleje na trati 232 Praha hlavní nádraží Milovice v úseku Praha Vysočany Praha Horní Počernice se porouchalo zabezpečovací zařízení. Přináší to celou řadu změn, například odřeknutí některých vlaků a také odklon některých vlaků a také náhradní autobusovou dopravu. Ta je zavedena v úseku Černý most nádraží Horní Počernice v omezeném počtu autobusů. A pozor, ve stanici Praha Horní Počernice není zaručen přestup na vlaky směr Lysá nad Labem. Pak pro vás koukám na dálnice a silnice, vidím, že na jižní spojce došlo k dopravní nehodě, nákladní auto s osobním autem havarovalo a je to vlastně na křížení s ulicí Na Strži, tedy u Krče, při sjezdu na Krč. Pak tu mám ještě další informace z dopravy, například tady mám na D0 na 15. kilometru ve směru k D1 nehodu nákladního a osobního auta a na D0 na exitu 58 se také ještě při nájezdu na směr D1 dořešuje havárie motocyklu. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country Radio. Když spustí housle, zaskejím brou.
4: Housle, akordeon, triangle. Prostě cage. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
6: Moon and all your splendor.
4: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý stáh.
4: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak teď je ten správný čas, který jsem naznačoval trošičku před malou chvílí, a sice je tady čas na další soutěž. V té soutěži vás zveme na letní shakespearovské slavnosti, kde i letos je připravená skvělá nabídka. Momentálně soutěžíme o vstupenky na komedii Jak se vám líbí, kterou můžete shlédnout kromě jiného, pokud třeba nesoutěžíte 21., 22., 23. a 24. července v Praze na Pražském hradu a potom 31. července a 1. srpna v Brně na Špilberku. Tak to jsou místa, kde se právě tahle ta komedie hraje. No a pojďme si k ní tedy něco říci. Je to komedie ve jménu lásky. Se v této komedii dějí pak opravdu nečekané věci. Postavy si různě a často mění identitu. Kdy kdo by si mohl splést děvče s chlapcem, mnozí trápení náhlými záchvaty vášně se ztrácejí a nacházejí zase v lese, v němž na stromech podezřele přibývá milostné poezie. Ženy si celkem nečekaně koupí ovčín, muži zase, kteří jsou hnáni až na okraj nenávisti, se pokusí řízení osudu to všechno překlenout, a les je tu zázračným místem, v něm se dá snadno ztratit, ale také náhle najít. A každý v něm může nalézt odpověď na své trápení či melancholii. Tak to je takový pohled na komedii, kterou můžete navštívit, to je takový pohled na to, co můžete prožít třeba v Praze, protože soutěžíme o další vstupenky na 21. července právě tady do Prahy. A stačí mi správně odpovědět na mou otázku a dvě vstupenky jsou vaše. Tak já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Tak halo, halo.
1: Halo,
0: ano. Ano, já vás slyším. Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Sváťa u telefonu, zdravím
0: Sváťa.
1: Vás.
0: Sváťa, dobrý den, Sváťo, já vás taky zdravím. Takže voláte, doufám, na vstupenky na shakespearovské slavnosti do Prahy, ano?
1: No, já bych radši možná do Brna.
0: Ty nemám ale teď. Momentálně, jak jsem řekl, soutěžíme o vstupenky na 21. do Prahy.
1: Nevadí, tak dáme šanci někomu druhému, no.
0: Dobře, tak jo,
1: ať mějte má víc se. Radosti.
0: Jasně, mějte se hezky, nashledanou. Takže jak říkám,

0: Mám tady vstupenky na 21. července na nejvyšší purkrabství Pražského hradu a tam můžete shlédnout komedii, jak se vám líbí, pokud mi správně odpovíte na mou otázku. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den.
0: Tak, dobrý den, kdo pak se dovolal?
1: Láďa.
0: Láďa, tak, Láďo. Vy byste do Prahy mohl, ano?
1: Ano.
0: Tak výtečně, takže já pro vás mám soutěžní otázku. Co si ženy v této komedii koupí? Koupí si ovčín, nebo holubník, nebo cukrárnu?
1: Aha.
0: Před chvílí
1: tak
0: jsem to říkal.
1: Tak to jsem byl nepozornej.
0: Ano.
1: Ovčín, ještě jednou ovčín, cukrárnu a to prostřední bylo?
0: Holubník. Buď ovčín, nebo holubník, nebo cukrárnu.
1: Tak jsou to ženy, tak cukrárnu?
0: A to se nabízí, ale není to, bohužel. Není to správně, je to nečekaná koupě něčeho trošku jiného. Nedá se nic dělat. Třeba příště, mějte se krásně, zatím.
1: Nashledanou.
0: Takže máme už teď pouze dvě možnosti, buď to ovčín nebo holubník a já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý den.
0: Tak, dobrý den. Kdo se
2: dovolal? U telefonu Věra.
0: Ano, dobrý den, paní Věro. Tak povídejte, co si ženy v té komedii koupí? Ovčín nebo holubník?
2: No samozřejmě ovčín.
0: Ano, ovčín.
2: Tak jak jste řekl.
0: Velmi správně, ano, řekl jsem to. Je to nečekaná koupě, ale je to tak. Takže ovčín a právě tahle ta odpověď vám vynáší dvě vstupenky. Už jste někdy byla na Shakespeareovských slavnostech?
2: Kdysi jsem byla.
0: Byla.
2: Je to tam krásný.
0: Nádherný. Potvrdím, já jsem také byl se podívat a je to nádherná atmosféra, neuvěřitelná přímo. Takže vy budete u toho 21. července, pro vás mám dvě vstupenky, vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu co a jak, jo?
2: Výborně, děkuju.
0: Tak jo, taky děkuju. No a my pokračujeme dál. Zítra v pátek budeme také soutěžit a dokonce dvakrát, takže zítra máte dvojnásobnou šanci získat tyto vstupenky. Teď už si dáme paní Martu Kubišovou a její píseň S nebývalou ochotou. Příjemný poslech, krásný den přeji.

0: 11 hodin 58 minut, vlastně už 59, protože začala další minutka, už uběhly nějaké ty vteřinky. Já vám přeji hezký zbytek dnešního dopoledne, to ovšem vyplníme už pouze předpovědí počasí, pak nás čekají další zprávy ve 12, no a pak už polední menu, brontosauři, Honza Vyčítal všechno zahájí a pak nás čeká soutěž. Včera jsme se trošku potrápili, dnes uvidíme, jak budete rychlí, jak vám to půjde. Možná pokud jste poslouchali pozorně před chvílí krásnou písničku Věry Martinové Strádám, tak mohla být určitou nápovědou pro to, co dnes budeme hledat v těch třech písních v poledním menu, ale opravdu jenom takovou vzdálenou nápovědou a záleží na tom, jestli jste poslouchali pozorně text či nikoli. Pokud ano, tak máte malinkou výhodu oproti ostatním. Teď pojďme tedy na předpověď počasí a pokud už usedáte ke stolu, pak vám také přeji dobrou chuť.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude v Čechách jasno až polojasno. Místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí většinou na 25 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme záležitostí, která trápí hodně lidí. Alergie má zhruba 1/3 Čechů. Přestože lidí s těmito nemocemi přibývá, specializovaní lékaři dlouhodobě chybí. V Praze pak síť alergologů přetěžují lidé ze vzdálených částí republiky. Čekací lhůty na vyšetření v Praze kvůli tomu trvají i několik měsíců. Turisté, kteří se letos chystají na dovolenou k chorvatské části Jadranu, by měli být na pozoru. Podle mořských biologů tam bývá stále častěji pozorován nebezpečný mořský živočich perutín. Ten představuje hrozbu nejen pro mořský ekosystém, ale kvůli svým jedovatým osnům také pro plavce. Při kontaktu mohou způsobit velmi bolestivá poranění. Odborníci proto doporučují držet si od této ryby dostatečný odstup a ulovené jedince brát do rukou pouze s maximální opatrností. Na Vinici se teď vydáme s Lubošem.
2: Oblast pod Krkonoší není asi krajem, který by se dal spojit s vinařstvím. Přesto nedaleko Lázní Bělohrad vzniká projekt, který chce dokázat opak. Pod vrchem Byšičky roste nová vinice s 10 000 hlavami révy a spolu s ní postupně ožívá i historický nový dvůr. První panenskou sklizeň očekává vinař v roce 29. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: V Českých Budějovicích budou mít opravené letní kino.
3: České Budějovice vypsaly výběrové řízení na úpravu letního kina Háječek, kde má vzniknout multifunkční prostor. Jedná se o zakázku za více než 220 milionů korun. Provoz by měl být zahájen v roce 2028. V areálu bude 1100 míst k sezení a 2000 ke stání.
0: Sport.
1: Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. Podle jeho slov národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Honza vyčítala jeho slavná písnička Cadillac, no a pojďme si dát soutěž, kterou jsem sliboval, to znamená v poledním menu tří písně, ve kterých hudební dramaturg opět ukryl nějaké tajemství. Těm, kteří nechtějí soutěžit, přeji dobrou chuť k obědu, těm, kteří chtějí soutěžit, mohu sdělit, že i tentokrát je ve hře Deštník Country Rádia a že ho získá ten, kdo najde to správné slovíčko, to společné slovíčko pro všechny tři písně, které budou zpívat Petr Spálený, Pavel Bobek a Valdemar Matuška. Já už jsem trošičku naznačil, že mohu i napovědět, protože včera jsme se malinko potrápili. Ta nápověda souvisela s písní Strádám Věry Martinové, kdo ji slyšel, tak tam ta nápověda určitá zazněla. Mohu dát i druhou nápovědu, že téma, které spojuje tyto tři písně, je více než aktuální. Tak a to je asi všechno, co k tomu mohu říci. Teď už pojďme za muzikou. Tady je Petr Spálený, to jsem asi říkat neměl. Tedy ne já jsem to říkat měl, ale on to říkat neměl, tak se jmenuje ta písnička.

0: Tak Velda Matuška a KTO dospívali kluky do nepohody a pro vás je to výzva, abyste volali na číslo 210 323 333 a získali deštník. I to může souviset s dnešní soutěží, takže pojďme na to. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, tady Dana z Podbořan.
0: Dobrý den, Dano z Podbořan. Tak co tam vidíte jako společné
1: tak
0: téma?
1: Tak já tam vidím bouřky, blesky.
0: Jo. Bylo to jednodušší, mnohem jednodušší než včera a je to přesně tak. Deštník vyhráváte, ten se hodí do každé bouřky, když vlastně v bouřce by člověk moc věkovinku běhat neměl, ale do deště určitě. Takže objevila jste to tam správně. Už jste někdy vyhrála v této soutěži něco?
1: Už jsem vyhrála skládací židličku.
0: Hezky, tak máte štěstí teda v této soutěži. No tak já gratuluju, deštník bude do vaší country výbavy dalším dílečkem. Vydržte mi chviličku na telefonu, já si napíšu všechno potřebné, ano?
1: Ano, děkuji.
0: Taky děkuji. A my pokračujeme dál v poledním menu. Přátelé, přeji vám dobrou chuť a příjemný poslech. A jestli se ptáte, co na vás čeká, tak třeba Robert Křesťan, nebo Tony Joch, nebo Pacifik, a nebo také Tomáš Průša Band, tak hezký poslech vám přeji a příjemné poledne.
2: Polední menu na Country Rádiu.

ona se smála, on držel to GPS v hlavě,

0: Přeji vám naprostou pohodu a klid při poledním menu, při vašem obědě, ale vždycky koukám také na to, kdo slaví svůj svátek, aby třeba ten, kdo ještě neměl čas kouknout do kalendáře, něco neprošvihnul, tak tedy dnes 9. července je tam napsána Drahoslava, tak tedy všem drahuškám nebo slávkám posíláme hezkou písničku. Když říkám hezkou písničku, vyberu tentokrát píseň od kapely Tomáš Pruša Band, se kterou jsme včera hráli v Písku, byl to nádherný koncert a písnička Kosmonaut tam zazněla, tak snad všem drahuškám udělá také radost a posílám ji zároveň všem, kteří tam včera byli a vytvořili nádhernou atmosféru. Děkujeme.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Nebojte se, ani dnes nezapomenu na pozvánku na večerní speciál. Pokud nevíte, co vás čeká, no je čtvrtek, je to celkem jednoduché, dnes bude Dvorana Country a autor tohoto velmi pěkného pořadu Bez Junior mi sdělil, že budeme poslouchat Western Swing, ale také navštívíme Country Music Hall of Fame, tématem bude Dolly Parton.

Waitvity a Johnny Bond. Poslechneme si první nahrávky Bluegrass Hoppers pod novým názvem Fešáci a čeká nás také solo pro The Forrester Sisters. Tolik tedy dnes večer po 19. hodině v dvoraně Country.

0: druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný.

0: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Polední menu na Country Rádiu.

0: poledního menu je to pro dnešní den úplně všechno, před námi 13. Takže pojďme si dát další zprávy Country Rádia, předtím ještě předpověď počasí, no a také dobrou chuť pro všechny, kteří stále ještě obědvají. Posloucháte Country Rádio a s vámi je Milan Schmidt. Dobrý den.
1: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí většinou na 25 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme na téma bydlení. Lidé, kteří hledají pronájem bytu, dostali naději, že se letos nemusí obávat prudkého zdražování nájmu. Zatímco ještě loni se zájemci o byty přetahovali a tím šponovali ceny vzhůru, letos růst cen zpomalil. Pomohlo i to, že nabídka bytů je v porovnání s loňskem o něco vyšší. Léto podle nejnovější sezónní předpovědi jen tak neskončí. Meteorologové očekávají nadprůměrně teplé počasí nejen během prázdnin, ale také na podzim. Pokud se výhled naplní, říjen i listopad nabídnou vyšší teploty, než bývá obvyklé. Praha bude mít nový parkovací dům, pokračuje Honza Navrátil.
2: Do stavby nového parkovacího domu u metra Hostivař se pustilo hlavní město. Magistrát už vypsal tender na stavbu 7 podlažního domu, který nabídne 647 stání. Parkovací dům v režimu Park and Ride vznikne na místě stávajícího parkoviště a jeho výstavba je projektanty stanovená na hodnotu 601 milionů korun bez DPH. Honza Navrátil, Praha.
1: Také na vodě vás může zkontrolovat policie.
3: Policisté a státní plavební správa z Přerova se společně zaměřili na kontrolu dodržování předpisů osob pohybujících se na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady. Kontroly se obešly bez závažných porušení. Policisté museli řešit 6 porušení plavebního řádu a 2 přestupky se zákazem rozdělávání ohňů. Luboš Dvořák, Dalešice.
0: Sport.
1: Sport je také o penězích. O velkých penězích. A letošní mistrovství světa ve fotbale přinese do pokladny Mezinárodní fotbalové federace FIFA 8,9 miliardy dolarů. To je více než 188 miliardy korun. Jde tak o nárůst o více než 41% od minulého turnaje v roce 2022 v Kataru. FIFA tenkrát utržela 6,3 miliardy dolarů. To byly zprávy na Country Radio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dostali jsme se za 13. hodinu. Michala Tučného jste si poznali, fidlice Leiden. Pokud vás zajímá, kdo zpíval písničku Hák, jestli jako neznáte a nemůžete ji stále identifikovat, tak je to Jana P.S., vítěz talentu Country Rádia. Jana P.S., která také bude na sklonku letošní sezóny na parníku Country Rádia, tak doufám, že se podaří prodat dostatek lístků a že si tuhle tu plavbu v podstatě jaksi na rozloučenou užijeme. No a budeme tam slyšet určitě i tuhle písničku a další písně, které Jana P.S. má v repertoáru. Co nás čeká dál v této hodině? Pozvu vás do Muzea Lega, nebo pozve nás pan Křeček jako majitel a pozve samozřejmě na všechna místa, kam můžete s dětmi vyrazit, aby si trošku ukrátili chvíli o prázdninách, no a budeme si hrát. Čekají nás Rangers, nebo třeba Asonance a taky Mandala. A tím se vracím k dalšímu talentu Country Rádia, protože kamínkářská modlitba byla úspěšnou písní právě v této soutěži.

0: Radkem Country Rádia.
1: Místo, kde se děti rozhodně zabaví, zná určitě můj další host na telefonu, protože tím je pan Křeček. Dobrý den, pane Křečku.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Tak pane Křečku, vy jako jeden z nejvýznamnějších sběratelů lega a také provozovatel mnoha míst, kde se s tímto můžeme pobavit, tak vy byste nám asi řekl, co je u vás nového a kam můžeme vyrazit.
2: Máme spoustu novinek. Největší novinka je asi v Pražském muzeu na Národní třídě. Jedná se teda o muzeum lega. A tam je absolutně největší novinka, úplně nová herní zóna. Za spoustu a spoustu nákladových prostředků jsme tam vybudovali nový hrací centrum pro děti. Dále jsme tam udělali úplně nový expozice starých modelů, takže návštěvníci tam uvidějí absolutně, absolutně raritní kusy, ano, který se nám podařilo sehnat. Ta historie úplně tam dýchá na každého. A dále jsme vytunili, lidově řečeno, náš Lego hotel v Kutné Hoře,
1: ano,
2: kde jsme postavili normální dům z lega.
1: Aha.
2: Takže vlastně děti přijdou a vlezou do domečku celého z lega. No a samozřejmě manželka, jak se stará o tu krásnou zahradu, tak ji zase vylepšila. Zase tam přibyla nová atrakce, aha, takový malý vodní svět, no hrozně zajímavý. Další muzeum vlastně, který je ve Špindlerově mlýně, tam přibyla úplně nová expozice květin.
1: Aha.
2: Protože Lego jako vydává tovární sety kytek, tak ano, my jsme samozřejmě zareagovali a už ta sbírka je asi 40 kytek, tak jsou všechny vystavený ve Špindlerově mlýně. A pak je muzeum v Poděbradech, kde se připravujeme vlastně na taky novou expozici, ta se zatím nestihla, ale muzeum je krásný.
1: Aha.
2: No a to je z těch novinek vlastně všechno.
1: No tak já, když jsem na začátku říkal, že patříte k nejvýznamnějším sběratelům lega, tak vy jste se pousmál, my jsme se delší dobu neslyšeli, ale já myslím, že to stále platí, že ta vaše sbírka je úctyhodná, ne?
2: Takhle samozřejmě jsem zapsán stále v Guinnessově knize rekordů jako největší sběratel na světě.
1: Aha.
2: Takže je potřeba tu sbírku vidět a ona se skládá ve všech pěti muzeích. Takže
1: jasně,
2: ideálně, když přes prázdniny, prostě děti, návštěvníci, i důchodci, je to pro všechny věkové generace, aha, navštívej všech pět muzeí. Uviděj celou sbírku, která je zapsaná v Guinnessovce.
1: No a to si myslím, že to je to jednoznačné doporučení od člověka, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, tak ví, o čem mluví. Takže nám řekněte, pane Křečku, úplně závěrem vlastně takový ten seznam těch pěti míst, ať to můžeme sumarizovat, případně i třeba nějaké stránky, kde se zorientujeme.
2: Všechno je na stránkách Museum of Bricks, poměrně snadno zapamatovatelných a nalezených. A máme pět muzeí teda v Praze na Národní třídě, potom ve Špindlerově mlýně, Kutné Hoře, přímo u Kostnice jsme sousedi, to znamená, že si můžou děti jít do Kostnice a pak můžou si jít zahrát do lega. Pak máme v Poděbradech přímo na náměstí a poslední se nachází v Hatích u Znojma.
1: Takže výběr je široký, já myslím, že každý si může vyrazit tam, kam ho srdce táhne. Já vám, pane Křečku, děkuji za pozvánku, no a vám hezké léto, mějte se.
2: Vám taky a všem posluchačům Lego zdar a kdo si hraje, ten nezlobí.
1: Je to tak, mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Je čas na další dopravní informace, pojďme zmapovat, co se děje jak na kolejích, tak také na dálnicích. Co se kolejí týče, tak máme tady další nepříjemnou zprávu z trati 81 Děčín hlavní nádraží Rumburk. V úseku Markvartice Česká Kamenice se řeší následky srážky vlaku s automobilem, provoz je tam přerušen, zasahují složky záchranného systému. Náhradní autobusová doprava je mezi stanicemi Markvartice Česká Kamenice a také v obráceném směru. Teď ještě pohled na dálnice. Aktuálně máme 13.30 na D5 na 100. kilometru ve směru na Rozvadov by se momentálně měla dořešovat havárie dvou osobních vozidel. Další zpráva je z D48 na 33. kilometru ve směru na Olomouc je také havárie osobního auta. Projíždějte opatrně. Koukám pro vás i na dálnici D1 hodně frekventovanou. Tam na D1 platí zase několik už celkem obvyklých informací, že mezi 170. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu se tvoří kolona, na to už si pomalu zvykáme, zatím se tam stále opravuje na tom 196. kilometru, takže nějakou dobu ještě tahle ta situace pravděpodobně potrvá. Jinak vypadá D1 celkem klidně, hustý provoz v těch obvyklých místech oprav, třeba na 300. kilometru ve směru na Ostravu, kde je uzavřen pravý jízdní pruh, tak i tam je doprava hustější. Stejně tak u hranic na 354. až 360. kilometru ve směru na Katovice je provoz převeden do protisměru. I tady počítejte s tím, že je hustá doprava. Přejeme vám všem v tuto chvíli šťastnou cestu.

0: Písnička Srdce v podání Radka Tomáška, kterého tímto zdravím na dálku, tahle nahrávka z roku 1977, se vám vždycky líbila. V hitparádách, které jsme měli, takové ty top 895, se umisťovala velmi dobře. Byla vždy tak nějak kolem 600. místa, ale jednou z těch 895 písní se objevila v první 200, tedy na 132. místě, což považuji za velký úspěch. Tolik tedy píseň, která dozněla, pojďme se podívat, co je před námi. Před námi jsou Cross Country, kapela, kterou máme tady u nás také moc rádi. Dáme si písničku, která je vlastně jakýmsi coverem písničky Let Her Go. Oni mají jako Let Him Go. A než si pustíme tuhletu skvělou melodii, kterou můžete znát také v podání slavného Passengera, tak si pojďme dát také pozvánku na zítřejší ráno. A sice Kačenka vám řekne, co vás čeká, pokud si přivstanete a pustíte rádio už v 6.
1: Pěkný den, zdravíme všechny, co jsou v dosahu Country rádia. Už zítra si užijeme filmové ráno. Čeká nás totiž povídání o snímku. Zítra to roztočíme, drahoušku, já už budu hodný dědečku, anebo hodíme se k sobě, miláčku. A proč? Protože mají jednoho společného jmenovatele. O němž se také povíme víc. Víc, než dosud víte. Tak v pátek v 6 ráno se těšíme na slyšenou na Country rádiu. Kačka s Vláďou, ahoj.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí většinou na 25 až 29 stupňů.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
7: Radio. S námi nikdo nikdy není sám.
8: Každý, kdo patříš mezi nám,
9: mlčel a hrál.
7: Velký nebo malý?
9: Malý přítel z města N.
10: Kam tak spěcháš, trepe kamaráde, kam?
7: Tak pojďme to dát dohromady.
10: Když smím pár přátel mít.
7: Na Country Radio.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Navštivte pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Vystoupí také Petr Brandejs Band, Monika Bertusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou Tata Grás, Shany a Míša Riesnerová. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To je festival Pod kaštany, který se koná v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Na festivalu u Třepsínské zvoničky v sobotu 11. července na návsi obce Třepsín vystoupí Epidemie, Poutníci, Rostia Fischer a Michal Tučný, Revival, KTO, Forget, St. Johnny, Vumaklí a Gledly SV. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která letos slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. A ještě se podíváme do divadla. Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný. Překonat krizi středního věku. Komediální oslava přátelství, přírody a života v podání Martina Písaříka, Petra Stacha a Jana Holíka, kteří baví svoji brilantní hereckou souhrou diváky už několikátou sezónu v řadě. To je divadelní hra Vejšlap. Sobota 11. a neděle 12. července. Letní scéna divadla Geld. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak jestli vás baví tahle ta hudba, jestli vás baví tahle ta písnička o rozhodčích, pak byste měli vědět, že jí má na svědomí kapela Crossband, kterou jsme si poslechli v úvodu další hodinky, krátce po 14. Vás zdraví Milan Schmidt. Mám pro vás také ještě doplnění kulturních pozvánek, a sice pozvánku na Jurkofest za chviličku v kukátku Country Rády, a ten je příští týden. Kdo ví, o co jde, tak ví, že se těšit může, kdo neví, o co jde, tak ať se třeba nechá inspirovat a pozvat. No a když jsme u těch inspirací, tak jak to vždycky říkám, i tu Lácká stezka může a měla by inspirovat, takže tu si dáme také v této hodině. Z muziky potom trochu Ameriky, Waylon Jennings a nebo třeba Alabama, a koukneme i k nám Petra Černocká, Pavel Kaiser a nebo třeba Mirek Paleček. Tak to je taková nabídka krátká, krátký pohled na to, co nás čeká mezi 14. a 15. Já vám přeji příjemný poslech.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Vy už dobře víte, milí posluchači, že vás zvu i na akce, které třeba nejsou vysloveně jen country nebo folkové, ale mají nějaký ten rozsah, který nás zajímá. A jedna taková akce se právě teď chystá nedaleko Prahy. A já mám na telefonu Marka Jurkoviče. Marku, ahoj.
2: Ahoj, Milane, ahoj.
1: Tak já myslím, že už tvoje příjmení trošičku napovídá, o jaké akci budeme hovořit, ale víš co, povídej od začátku, takže o co konkrétně jde?
2: Bude to akce, která je tradičně vlastně zimní akcí, ale letos právě poprvé bude v parku v létě 18. července. Název akce je Jurkofest.
1: Já si dodám pro ty, kteří by snad nevěděli, tak Jurkofest, protože vlastně nese jméno tvého táty, což byl známý výrobce kytar, takže taková vzpomínka na tátu zároveň taky. Je to takový multižánrový festival, dalo by se říci, takže na koho se můžeme těšit v letošním roce v tom vlastně prvním letním období?
2: Takže to je, znamená Jurkofest letní scéna. A těšit se můžeme samozřejmě na stánky všeho druhu, příjemnou atmosféru. A co se kapel týče, tak to bude například Jiří Maršíček Trio, kterýho ty sám moc dobře znáš.
1: Ano, ano, ale letos tam s vámi bohužel nebudu, protože hraju někde jinde zase.
2: Nevadí, bude tam s náma Honza Kořínek na Hammondy.
1: Ano.
2: Takže to je jedna kapela, pak tam bude Krajinaro, je pojení Michala Němce z Jablkoně a vlastně kapely Bladderstones. To je vlastně alternativnější fúze rocku a nějakého bluesu s těma českýma textama, což je skvělý. Pak bude následovat Honza Spálenej z ASPM a nakonec vystoupí z toho Zvířat, což je vlastně taky, dejme tomu, dosti známá kapela.
1: Určitě. Je na co se těšit, multižánrový festival Jurkofest. No a pojďme ještě jednou zopakovat úplně na závěr, prosím tě, kolikátého, v kolik hodin a kde přesně máme být, protože jsme zvyklí, že jsme chodili na náměstí do Jílového, tentokrát si říkal, že to bude někde v parku, tak povídej.
2: Ano, takže 18. července od 16 hodin a je to park za muzeem, vlastně kde je muzeum regionální, tak vzadu máme park a tam je krásný prostředí pro festival.
1: Jasně, v Jílovému Prahy dodám pro jistotu.
2: Jílové u Prahy.
1: Tak jo, Marku, díky, ať se všechno vydaří, ať se naváže třeba i na letní tradici a já se těším na viděnou, naslyšenou. Měj se, ahoj.
2: Díky, ahoj, měj se.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak jak to tak vypadá, přátelé, stále je aktuální situace na trati 081 Děčín hlavní nádraží Rumburk v úseku Markvartice Česká Kamenice se řeší následky srážky vlaku s automobilem, provoz je tam přerušen stále a znamená to náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Markvartice Česká Kamenice a v obráceném směru. Na dálnicích momentálně nevidím žádnou aktuální novou zprávu, snad možná nejčerstvější je ta, že na D48 na 33. kilometru ve směru na Olomouc byla havárie osobního auta, ale už by to mělo být odstraněno zhruba v tuto chvíli, no radši zvolněte, jestli se blížíte k tomuto úseku. Jinak ale na D1 potkáte porouchané vozidlo na 59. kilometru ve směru na Brno, je to náklaďák v odstavném pruhu, objíždějte opatrně. Stejně tak je potřeba říci, že na D1 mezi 171. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu se stále tvoří nesouvislá kolona vozidel a máme tady i další varování a sice na 261. kilometru ve směru na Brno stojí další porouchané vozidlo, trošku tam překáží, tak i tady ho objíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

září. A jestli někdy prší, co má být, proč měl bych vstát a začít klít? Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme.

geology v Třešti na Vysočině. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1693. Vystavěna byla pravděpodobně okolo roku 1672. Původní barokní podobu synagogy neznáme, protože byla v říjnu 1824 těžce poničena požárem. Do roka ale byla opravena a znovu vysvěcena. Empírová podoba synagogy přetrvala s drobnými úpravami dodnes. Mírně poškozena byla synagoga i při druhém požáru v listopadu 1920. Z původní výzdoby se zachovala pouze štukatura a loď vysoká přes 8 metrů. Do lodi chodili pouze muži. Ženy a děti se modlily v galerii se zvláštním bočním a dnes už zazděným vchodem. Od roku 1954 vlastní synagogu církev československá husitská, která ji adaptovala na sbor apoštola Pavla. Třešťanská synagoga díky zajímavému dispozičnímu řešení a průčelí sloubím patří mezi nejcennější stavby svého druhu v Čechách. Jde o jedinou synagogu s podloubím u nás. Zajímavostí je vystavěný synagogy v těsné blízkosti filiálního kostela svaté Kateřiny Sienské, což svědčí o dřívější toleranci obou církví. V 90. letech prošla synagoga kompletní opravou. Dnes slouží kromě náboženských účelů rovněž k účelům kulturním. Je možné si ji pronajmout na pořádání akcí. V objektu se v současnosti nachází několik expozic. Například zaváté stopy mapující historii třešťské židovské obce. Jen na doplnění, židovská komunita v Třešti v první polovině 19. století tvořila až pětinu obyvatel města. Expozice po stopách zmizelých sousedů v Třešti zachycuje osudy vybraných třešťských židovských rodin. Další výstava se tematicky věnuje Franci Kafkovi v regionu. Seznamuje s jeho pobyty u strýce v Třešti. Do zdejšího prostředí je tak vsazen i vznik Kafkova románu Venkovský lékař. Další informace o bývalé židovské synagoze v Třešti najdete například na webu kr-vysočina.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Ve vysílání Country Rádia na závěr hodinky Paběrky prozradili, že se toulají, toulá se někdy i Miloš Keller, má dovolenou, znamená to jediné, i po 15. hodině s vámi zůstávám já, tedy Milan Schmidt. Všechno, co nás čeká po 15. hodině, si řekneme po zprávách. Teď vám nabízím předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí většinou na 25 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou, protože Mladoboleslavská nemocnice chce zkrátit čekací lhůty na operace velkých kloubů, jako jsou výměny kyčlí a kolen. Rozšířila ortopedickou ambulanci i ordinační hodiny a přijala také nové lékaře. Pacienti by tak nově měli čekat na tyto zákroky zhruba 3 měsíce. Na přelomu června a července v Evropě padaly teplotní rekordy a podle předpovědí se horka opět vrátí. Množství obyvatel starého kontinentu tak mění plavky za větrovky a o dovolené míří do chladnějších destinací. Nejčastěji se chystají do Švédska, Švýcarska a Rakouska. Jen pro představu, například Innsbruck v létě vábí na příjemných 24 až 25 stupňů Celsia. O takzvaných grill pointech teď Honza Navrátil.
2: 2 nové veřejné grill pointy vznikly na Praze 3. Elektrické grily zájemci naleznou v lokalitách Habrová na Jarově a v parku vedle Rýgrových sadů. Grily se spouští pomocí aktivačního kódu, který přijde SMS zprávou a hodina grilování vyjde na 100 korun. Grily je možné využívat celoročně, v létě od 10 do 19, v zimě pak od 10 do 16 hodin. Honza Navrátil, Praha.
1: Teď něco pro turisty.
3: Mezinárodní týden turistiky na Valašsku startuje už ve čtvrtek 9. července. Město Vsetín ve spolupráci s odbory oblasti klubu českých turistů Zlínského kraje finišuje přípravy 35. ročníku tradičního Mezinárodního týdne turistiky na Valašsku. Ten bude aktivitami rozložen od čtvrtka do středy 15. července. Luboš Dvořák, Vsetín.
0: Sport.
1: Největší šanci na vítězství na letošním mistrovství světa ve fotbale má stále Francie v kurzu zhruba 2,9:1. Následuje Španělsko s kurzem okolo 4,5:1 a Argentina s Itálií. Svými výkony zatím sázkové kanceláře překvapuje Norsko, které bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice na rozdíl od Nizozemců a Brazilců do čtvrtfinálových duelů dostali. V souboji s největšími favority mistrovství jim ale sázkové kanceláře moc nevěří. Přijaté sázky se v současné době blíží 4 miliardám korun a je tak podle sázkových kanceláří jisté, že budou rekordní. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Takže jak jsem slíbil, po 15. hodině vám přeji krásné odpoledne. Rangers a Lucka Vondráčková nám zahráli. A co tedy čekáme v téhleté hodince? No tak rozhodně v kukátku Country Rádia pro vás mám zase pozvánku, tentokrát na pohádku do Týnce. Možná už jste slyšeli, možná ne. Jestli máte doma děti nebo vnoučata a hledáte pro ně rozptýlení, tohle to může být krásný tip, takže poslouchejte pozorně. Jinak z muziky jsem si připravil pro vás Petra Kocmana, Henka Williamse, Věru Martinovou, Kenny Rogerse anebo Michala Tučného, takže příjemný poslech.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Hledáte-li rozptýlení pro vaše děti a pro vás, pak si poslechněte, kam vás pozve Martina Hrušková na Hezké pohádky.
2: Zdravím všechny posluchače rádia. Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnci nad Sázavou, protože prázdninový čas je tady a my máme připraveno několik krásných akcí. Například do 12.7. se můžou děti u nás podívat na pohádku Bářina toulavého divadla, jak Zlatník ke štěstí přišel. Další pohádky odehráváme 26.7. To bude pohádka Vojta a strašidla, divadla Elf. Obě tyto pohádky začnou pod divadelní lípou na pódiu od 17 hodin. A poslední pohádky odehrajeme v srpnu 16. také od 17 hodin a to je pohádka Šípková růženka v podání divadla Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdenka Rohlíčka. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je tady zase pár dopravních informací na kolejích, tentokrát koukám na trať 221 a sice Praha hlavní nádraží Benešov u Prahy, v úseku Říčany Strančice se porouchalo zabezpečovací zařízení a vlaky jsou v tomto úseku odřeknuty, cestující budou muset použít následující vlak, až se celá záležitost dá do pořádku. Teď máme tady zprávy z dálnice, nebo respektive z dálnic a vidím, že nic zvláštního, nového teď na dálnicích hlášeno není, takže pojďme pěkně postupně, vracíme se k dálnici D1, kde stále platí to, že se nám tvoří kolona mezi 173. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Ta kolona je nesouvislá, ale je tam, takže budete muset projíždět, objíždět a předjíždět opatrně. Dále potom pozor na porouchané vozidlo ve směru na Ostravu na 235. a 5. kilometru, je to porouchaný osobák, a na 261. kilometru ve směru na Brno je také hlášena porucha vozidla. Tak tolik D1. Teď koukám ještě na další frekventovanou dálnici D5 a na D5 se už nám v tuto chvíli také svítí kolona mezi 8. a 0. kilometrem ve směru na Prahu, tak tam připravte se na větší zdržení. Připravte se také na zdržení u porouchaného vozidla na 53. kilometru ve směru na Prahu a pak ještě na 66. kilometru je zvěř na vozovce, takže projíždějte velmi opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp.

vyvažbujích. A než jsem se vám otočil, motor džípu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

0: smejvá zrtů růž.
1: No tak tohle byla další klasika Vaby Daňek Montgomery. Bohužel už Vabyho Daňka nemůžeme vidět a slyšet na festivalech, ale byla to vždy veliká ikona, byla ta paráda se s ním setkávat a popovídat a hlavně ho poslouchat, jeho skvělé písničky, jeho krásný kultivovaný projev a jeho nádherný hlas. No, aspoň tedy, že nám zůstaly tyhle ty nahrávky a můžeme takhle vzpomínat. Jinak ale samozřejmě festivaly jedou, jsou v plném proudu a můžete tam potkat celou řadu dalších jiných zajímavých lidí, určitě i mých kolegů tady z rády a konec konců sami dobře víte, že tady je opravdu hodně muzikantů. Je tu Kuba Jiroušek z kapely Nové struny, který mimochodem dneska bude na Pareníku Country Rádia jako moderátor, protože já odjíždím hrát s kapelou Bohemian Soul Shakers do Boskovic, takže vlastně nemohu na Pareníka zároveň hrát koncert. To prostě není reálné. Takže mě Kuba zaskočí na Pareníku a já tedy se Stevem Walshem a Eliškou Walshovou a Markusem Jirkovičem odjedeme odehrát koncert do Boskovic. Ale další muzikant tady u nás jsou také přímo tady v Country Rádiu Jirka Vondráček, Petr Kocman a třeba taky Petr Bohuslav a právě k tomu směřuji, protože nevím, jestli už jste to zaznamenali či nikoliv, ale já vás rád zvu na 12. září, no to vypadá, že je to daleko, ale není už to tak daleko, na zcela mimořádný koncert, na kterém skupina Asonance oslaví 50 let. To je neuvěřitelné. Takže tenhle ten narozeninový koncert k 50. výročí skupiny Asonance a zároveň k 35. výročí Country Rádia můžete 12. září od 16 hodin prožít v areálu na Konopišti. A vystoupí tam tedy Asonance, Marien a Isara. Možná už jste tu pozvánku slyšeli, ale já ji radši opakuju, protože co? Opakování je matka moudrosti. No a teď si dáme zase trošku muziky. Dáme si něco, co nehráme až tak moc často. Ta písnička, která je před námi, se jmenuje Ráj a bude zpívat Kristýna Nýdlo. Ale pak si dáme naprostou klasiku Pavla Bobka a to z písní, která je ještě klasičtější než Pavel Bobek, Vedně dal cestou má. No a to bude úplně všechno z téhleté hodinky, tak příjemné odpoledne vám přeji.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí většinou na 25 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme skvělou zprávou. Letošní léto potěší milovníky burčáku. Díky vysokým teplotám totiž dozrávají hrozny nezvykle rychle a vinaři na Jižní Moravě očekávají jednu z nejdříve začínajících sezon za poslední roky. Zákon u nás dovoluje prodávat burčák od 1. srpna. Většinou si musí milovníci tohoto nápoje ještě několik dní počkat. Tentokrát by ale podle jihomoravských vinařů mohl být burčák k dostání hned v první den. Kostka másla za pouhých 5 korun. V Česku byste podobnou cenu, alespoň zatím, hledali marně, a to na rozdíl od sousedního Polska. Tamní řetězce válčí o zákazníky a výrazně zlevňují nejen máslo, ale také maso nebo oleje. Polští zemědělci a potravináři ale namítají, že se jedná o prodej pod výrobními náklady. Podobné praktiky kritizují také čeští výrobci a není divu, u nás se spíš zdražuje. Pražské letiště má novinku. Prozradí nám ji Honza Navrátil.
2: Speciální jednotka cizinecké policie začala fungovat na pražském letišti Václava Havla. Jejím hlavním úkolem je ochrana letiště a také asistence při řešení mimořádných událostí, jako jsou například teroristické útoky anebo únosy letadel. Nová jednotka je v nepřetržité službě. V Česku není ojedinělá. Stejná funguje například v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Honza Navrátil, Praha.
1: Teď něco pro milovníky plavidel. Novinky přináší Luboš Dvořák.
3: O návrat turistického i společenského života na řekách se snaží i Zlínský kraj. Na řece Ostravě v Napajedlích budou moci lodě zastavit u rozšířeného přístaviště. Ředitelství vodních cest tam dokončuje stavební úpravy a připravuje jejich kolaudaci. Zatím stále nejistá je situace ohledně přístavu v rekreační oblasti Pahrbek. Luboš Dvořák, Povodí Moravy.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa ve fotbale se dnes večer rozehraje čtvrtfinále. Kdo obstará první souboj, nám prozradí Petr Plintovič.
4: O postup do semifinále se jako první utká Francie s Marokem. Maročani chtějí Francouzům oplatit 4 roky starou semifinálovou porážku ze světového šampionátu v Kataru. Mbappé a spolu jsou ale zatím suverénní, když na turnaji vyhráli všech 5 dosavadních duelů. Ten dnešní v Bostonu má výkop ve 22 hodin.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak to byla zase epidemie, já už jsem o tom dnes jednou hovořil, že tahle ta kapela prostě jede a na těch festivalech, kde hraje, tak dělá skvělou atmosféru a odvádí skvělou práci, však jsou to také muzikanti a hlavně velmi plodní autoři, takže spousta krásných písniček nejen v našem vysílání, ale právě i na festivalech. Konec konců za chviličku v Kukátku Country Rádia vás pozvu na další festival, který už je tento týden a právě i tam se objeví epidemie, navíc je tam poprvé, přestože ten festival je velmi tradiční, takže to bude taky takový malý svátek. Tak jak pro epidemii, tak pro samotný festival. Jinak v téhle hodině z muziky, když jsme u toho svátku, tak se těším na Chrise Christophersona, toho mám moc rád a rád si poslechnu jeho písničku. Sice ji hrajeme poměrně často, Why Me Lord, ale je to parádička. Dáme si v téhle hodině ale také třeba The Tap Tap, ty nehrajeme zase až tak moc často. Když jsme u zahraničních hvězd před chvílí s Chrisem Christophersonem, tak se vypravíme i do Kanady, čeká nás Shania Twain. No a dáme si třeba i Toma Pettyho. No a potom z těch našich interpretů, z těch našich miláčků tady máme Vítka Tučného, Brontosaury a nebo třeba paní Jitku Vrbovou, kterou vám posílám hned teď. Ale s ní se taky vypravíme do zahraničí, a sice do Kalifornie.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Mám tady další pozvánku v rámci Kukátka Country Rádia. Tentokrát se vypravíme do Třepsína, protože na telefonu mám právě Helču z Třepsína. Helčo, zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, všichni, zdravím všechny.
1: Takže chystá se další akce u Třepsínské zvoničky a mě teď zajímá, kolikátý už je to vlastně ročník?
2: No, neuvěřitelný, je to 21. ročník,
1: aha.
2: Takže už máme za sebou ledacos. Pěkný počasí, špatný počasí, dešťový počasí. Takže jsme nachystaný v podstatě na všechno.
1: Na všechno. No Helčo, jaký nás čeká program letos teda? Je to teda 11. No, července? 11. července. A na co se můžeme těšit?
2: 13 hodin. Celý festival začne teda zvoněním na naši zvoničku. To je takový už pravidlo. Kluci zahrajou hymnu, Trempskou hymnu.
1: Ano.
2: No a tím se otevře celý festival a ano, pak to jede prostě od těch 13 až do půlnoci a máme tam skupinu dříve Forget. To je vlastně člen skupiny Forget je mladý Třebický, který celý ten festival i uvádí.
1: Aha, ano.
2: Pak přijdou Gledly SV, ano, to jsou takový, ty už tady taky u nás byly, mají moc hezký písničky, takový jako taky trampský. Pak máme Bezva kapelu Epidemie,
1: ano,
2: na tu se moc těšíme, ta je tady poprvé. Zrovna tak jsou tady poprvé Poutníci, na ty se taky moc těšíme. Po Poutnících přijde Bomba, KTO, ty jasný, jsou tady skoro každý rok. No a pak nemůže na našem festivalu chybět Rostia Fischer, Michal Tučný, protože tady ty lidi vlastně taky z těch hospod, co se tady hraje, tak to jsou víceméně hodně písničky od Tučňáka. No,
1: no jasně.
2: Takže ten má vždycky největší úspěch teda.
1: Rozumím, rozumím.
2: A pak jste vy,
1: ano,
2: St. Johnny.
1: Tentokrát jo, s kapelou St. Johnny, teda minule jsem tam byl s Frantou Kaslem, tentokrát jsme tam se St. Johnny.
2: Na vás se taky těšíme. A celý to končí, kapela zakončuje Vomaklí. Tak ty jsou tady taky poprvé.
1: Jo, jo.
2: No a celý festival vlastně zase končí tím, že se zaspívá taková ta písnička na trubku jako večerka,
1: jasně.
2: Potom zase zacinkají zvony a pohádky je konec.
1: A my se moc těšíme, 11.7. u Třepsínské zvoničky se všichni potkáme. Měj se hezky a
2: jo,
1: ahoj.
2: Jo, ahoj a děkuju.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Na trati 221 Praha hlavní nádraží Benešov u Prahy v úseku Říčany Strančice se porouchalo zabezpečovací zařízení, je to stále aktuální, jsou tam některé vlaky odřeknuty v úseku Říčany Strančice a také v úseku Benešov u Prahy Čerčany, počítejte prosím s tím. Týká se to také odřeknutých vlaků v úseku Praha Hostivař Strančice a v obráceném směru. Teď rychlý pohled na dálnice, i teď po 16. hodině pro vás mám pár zpráv, a sice na D3 na 140. kilometru ve směru na České Budějovice je nějaký předmět na vozovce, projíždějte opatrně. Na D4 na 14. kilometru na trase Praha Strakonice vjezd na dálnici uzavřen, na 14. kilometru je tam havarované těžké nákladní vozidlo a bude se to vyprošťovat. D2 23. kilometr ve směru na Brno, nějaký předmět na vozovce, vypadá to na pneumatiku. D1 158,5 km ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě a sice osobní auto je tam mimo vozovku, záchranáři jsou na místě. D8 ještě jednou 77,5 km ve směru na Drážďany, leží tam nějaký balík polystyrénu na vozovce, buďte opatrní. A D1 258,5 km ve směru na Ostravu, leží tam lopata mezi dvěma jízdními pruhy. Pozor na to, lopata může hezky pomáhat, ale taky může být pěkně nebezpečná. No a pak ještě jedna zpráva z D1, 12,5 km ve směru na Brno, tam byla havarovaná vozidla a olej na vozovce, tak to je velmi nebezpečné, dávejte pozor. No a nakonec vidíte, že se nám to tedy pěkně rozjelo, D10 hlásí na 31. km ve směru na Prahu také havárii nákladního vozidla. Je toho víc než dost, jezděte opatrně. Country Radio.

To byl hlas jako hrom, Mirek Hoffman, blues hvízdavého vlaku, to byl cowboy prostě. Já jsem fakt šťastný, že jsem ho mohl poznat osobně, že jsme se spřátelili, děkuju za to Bohu, děkuju za toho také Mirkovi, že to umožnil a byly to krásné chvíle, které jsem mohl s ním strávit a prohovořit. Teď si dáme písničku od The Tap Tap, ředitel autobusu, a než ji pustím, tak pro vás mám pozvánku na víkend, protože jsem připravoval písničky a viděl jsem, jak tam paní Jarka chce poděkovat našemu hudebnímu dramaturgovi za pěkné víkendové povídání, respektive za pěknou víkendovou siestu, tedy ne za povídání, ale hraní. A já myslím, že to špatné nebude ani o tom nadcházejícím víkendu, protože ten bude zasvěcen letním festivalům. A to je téma, které nás tedy enormně zajímá. Doufám, že vás taky, protože chodit na živou muziku je prostě fajn. Je to opravdu fajn. Já znovu navazuji na to, že včera jsme s kapelou Tomáš Průša Band hráli v Písku na břehu řeky Otavy a prostě vyšlo nádherné počasí. Konec konců, kdo mě sleduje na Facebooku, tak se může podívat na fotky, které tam máme, protože opravdu bylo krásné světlo a myslím, že fotograf, který nás tam fotografoval, tak zachytil tu atmosféru výborně, pochopitelně tedy obrazovou atmosféru. Jinak ta hudební, to je druhá věc a hlavně to, že jsme tam mohli potkat přátele a pokecat si, tak to pro mě byl opravdu krásný relax a odpočinek. Děkuju všem, kteří přišli. No a pro vás je to tedy výzva, abyste chodili na festivaly na živou muziku. No ale pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu, těch důvodů samozřejmě může být spousta, pak vězte tedy, že povídání víkendové doplní právě i siesta a ta bude tentokrát zasvěcena fešákům, tedy muzice, kterou máte rádi. No a teď už pojďme tedy k řediteli autobusu.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí většinou na 25 až 29 stupňů.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. Ah, no to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Oprava na Hlávkově mostě v Praze od soboty do konce letních prázdnin omezí automobilovou i tramvajovou dopravu. Tramvaje přes most nepojedou ani v jednom směru. Auta budou ve směru Holešovice svedena do jednoho pruhu. A ještě dodám, že práce byly naplánovány tak, aby začaly po ukončení výluky metra na lince C, která trvá do pátku. Rostoucí ceny benzínu v Rusku zachránily tisícovku koní před poslední cestou na jatka. Obyvatelé venkova stále častěji kupují raději čtvernožce místo terénních vozidel, protože koně jsou levnější v provozu. Chovatelé tvrdí, že prodeje koní se v poslední době kvůli drahému palivu a hlavně nedostatku paliva zvýšily několikanásobně. Teď se vrátíme zpátky domů. Letošní sté narozeniny slavného Hurvínka si připomíná také hlavní město. Na Hurvínkovu výstavu nás pozve Honza Navrátil.
2: Hezký den, kdo z nás by ho neznal. Je celkem jedno, kolik nám je. Jsem si celkem jistý, že všem, kteří mě právě teď posloucháte, Hurvínek životem prostě prošel, anebo i stále prochází. Divadlo z Pejbla a Hurvínka je s hlavním městem spjaté dlouhodobě. I proto magistrát otevřel speciální výstavu s názvem Hurvínek 100 – Kouzlo loutkářské dílny. S ikonou české kultury, kterou Hurvínek bezesporu je, se můžeme blíže seznámit před budovou nové radnice na pražském Mariánském náměstí. Výstavní panely tu přístupňují všechna dobrodružství, která hrdinové tohoto divadla za 100 let prožili. Nechybí ani možnost poslechnout si slavné dialogy a k vidění tu jsou také figury, které mohli v minulosti diváci vidět na jevišti divadla a některé z nich dokonce stále hrají. Na tuto výstavu můžeme na pražské Mariánské náměstí vyrazit až do pátku 31. července, tak určitě vyražte. Hezký den přeje Honza Navrátil.
0: Sport.
1: Teď v rychlosti na fotbal. Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků. Průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu ve Spojených státech ale nepřekoná. V roce 1994 byl průměr na jeden zápas 68 991 diváků. A už před čtvrtfinále je jisté, že na letošním turnaji bude nižší. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: No tak dnešní start do 17. hodiny se mi líbí. Věra Martinová, Báce, je to poslední, jasně, nebojte se, budeme hrát písničky, které jste si napsali. Nevím, jestli stihneme úplně všechny, ale uvidíme, budeme hrát co nejvíce, aby bylo co nejvíce spokojených. Doufám, že bude spokojený i Radek z Brna, který napsal: Dobrý den, Milane, chtěl bych zahrát písničku o kobylce Lady pro sebe a pro všechny koňáky. Bohužel nevím interpreta, občas ji hrajete, díky, Radek z Brna. Tak Radku, mě první, co napadá, tak je Lady od Petra Spáleného, ale nevím, třeba jestli to nemůže být nějaká jiná píseň nebo jiná verze, tak to pojďme zkusit, pokud je to ona, tak v pořádku, pokud ne, tak zase napište a zkusíme zahrát nějakou jinou. Každopádně teď tedy pro Radka z Brna, Lady a Petr Spálený.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Posloucháte písničky na přání, přeji vám krásný podvečer a pojďme se podívat na to, co jste napsali dál. Napsala nám Jíra a píše: Dobrý den, prosili bychom zahrát písničku k narozeninám pro Míšu Rauchfuse do Hlinska. Nákladák od Petry Černocké. Milý Míšo, přejeme ti hezké narozeniny, hodně zdravíčka. Posíláme pusu rodiče, Míla a teta Jíra. Takže my se připojujeme a písničku rádi posíláme.

Dáme si také zahraniční skladbu. V dnešních písničkách na přání bych ráda poděkovala panu Bezimu za víkendovou skvělou polední siestu ve společnosti Nashvillských rebelů. Moc jsem se potěšila. Prosím zahrát od Johnnyho Cashe píseň Backstage Pass. Děkuji, posluchačka Jarka z Prahy 15. Paní Jarko, rád hraji, zdravím vás, Bezimu vyřídím. No a jinak teď je ten správný čas během písničky Johnnyho Cashe vytočit telefon 210 323 333 a vybrat si nějaké telefonické přáníčko.

0: I wish you could have been there. Well, maybe you were.
1: Takže Johnny Cash, Backstage Pass, a pojďme se podívat na to, kdo je na telefonu. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Dobrý den.
2: Ano, Hanna z Meziříčka, ale já se bojím, aby mi vůbec vystačil kredit. Já ani nevím, jaký mám kredit.
1: Tak rychle na to. Tak co máme hrát, pro koho a proč?
2: Takže rychle. Já bych ráda od Michala Tučného 6 bílých koní.
1: Jasně, jen tak pro dobrou náladu.
2: Jen tak pro dobrou náladu pro všechny.
1: Jo, tak jo. Tak se mějte krásně, kredit vydržel super a písnička už začíná hrát.
2: Vydržel super, děkuju.
1: Zatím, naschle.

0: Písnička dozněla a my se podíváme na další přání. Prosím o zahrání písničky od 10 k 5 pro dobrou náladu všem posluchačům a zvlášť zdravotníkům, které všichni občas potřebujeme i o dovolené. Přeji všem hezký den, děkuji a zdravím vás, Ivan Moringl. Tak Ivane, děkujeme, písničku rádi posíláme pro všechny zdravotníky a doufujeme, že o dovolené je budeme potřebovat co nejméně. Myslím, že spokojenost tak bude na obou stranách.
1: Děti sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. 5 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
2: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví.

půjdeme spát. Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech.

0: spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minela.
2: Pojďme na další přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání písničky, která vždy potěší a vykouzlí úsměv na tváři mojí nemocné maminky Petry. Zahrajte od Jindry Malíka, až zastaví náš vůz. Děkuji, není zač. Až zastaví.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace mezi 17. a 18. hodinou. Koukneme už na zítřejší polodenní výluky, ať víte, do čeho jdete od rána. Pokud chcete zítra cestovat vlakem, tak pozor, v úseku Znojmorec a Opava východ Štítina budete přesedat na autobusy, jsou tam polodenní výluky. A teď rychle na dálnice, a to už aktuálně pro tuto chvíli, D0, tedy exit 58 Pražského okruhu, je tam požár vozidla. Projíždějte velmi, velmi opatrně. D1 202 km ve směru na Ostravu, jsou tam v sobě 3 osobní auta. Je to bez zranění, ale je neprůjezdný levý jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. A pozor taky na D4, 14. kilometr ve směru na Strakonice. Vjezd na dálnici je uzavřený, vjezd z dálnice také, je tam havarované těžké vozidlo a odstraňuje se to, takže se připravte na větší zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Tak to jsem si tedy myslel, že už je všechno, a ono to, jak to tak vypadá, ještě úplně všechno není. Ještě vidím, že musím nějaký čas se věnovat dopravě, a když se dívám na to, co vidím ještě na dálnicích dalšího, tak samozřejmě nesmíme zapomenout ani na další věc, a to jsou zácpy nebo kolony. Takže pozor, stále platí to, že mezi 174. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu se tvoří nesouvislá kolona vozidel. A znamená to, že zejména pro velká vozidla v pravém pruhu to bude trošku komplikované. No a stejnou situaci očekávejte i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy k Pražskému okruhu, protože tam dokonce 8 kilometrů budete postávat a popojíždět velmi, velmi pomalu, a to nejen v pravém pruhu, ale vzhledem k tomu, že z těch dalších pruhů se snaží všichni odbočit právě na Pražský okruh, tak se to štosuje tak nějak celkově, takže buďte skutečně připraveni na větší problémy. A teď už vám ale tedy opravdu přeji šťastnou cestu a hlavně dojeďte do cíle úplně v pořádku.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Posloucháte písničky na přání, dnes večer je s vámi Milan Schmidt a máme tady další vzkaz. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku mojí úžasné babičce, jen tak pro radost a říct jí, že jí máme moc rádi a že děkujeme za to, jaká je, s láskou Aja, s rodinou. Zahrajte Míšeň od Jindry Kejaka. Písnička už začíná hrát a tady je prostor pro další telefonické přání.

0: i ten ti dám.
1: Tak to byl velký romantik Jindra Kejak, opravdu velký romantik. A teď se pojďme podívat na to, koho máme na telefonu. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den, tady je Vlasta ze Sobišovy.
1: Tak Vlasto, jasně. A povídejte, pro koho, proč a co?
2: Pro koho? Pro mě, pro všechny, co se chtějí potěšit.
1: Jasně.
2: A prostě... A je to od skupiny Gram, písnička Pojď dál.
1: Jasně, takže
2: a taky pro vás.
1: Jo, díky. Díky moc, rád si poslechnu. A vám přeji hezký večer a snad uděláte ta písnička radost většině posluchačů. Gram začíná hrát, mějte se krásně. Nashledanou.
2: Mějte hezký den, nashledanou.

Tak a pojďme za dalším přáníčkem. Napsala nám Zuzka, napsala ahoj do Country Rádia. Zahrajte prosím písničku O Lady Lee, mám fůru času od Michala Tučného pro všechny spolucestující z úterně středečního hodně spožděného letu z Marsa Alam do Pardubic. Jsme konečně doma. Moc děkuji, Zuzka. Takže pěkně postupně. Zdravím vás a vítám vás doma. Písničku rád zahraji. Jenom vás moc prosím, když si přejete písničku nějakou, pište prosím vás opravdu název té písničky. Dejte si tu práci, moc vás o to prosím, když nějakou písničku chcete, tak si dohledejte, jak se ta písnička jmenuje, protože někdy je to opravdu detektivka. V tomto případě to samozřejmě není tak složité, protože Michala Tučného všichni známe skoro na spaměť, ale písnička O Lady Lee, mám fůru času se jmenuje Spím v obilí. Sami asi slyšíte ten zásadní rozdíl. Kdyby takovýhle zásadní rozdíl byl třeba u jiného interpreta, tak je to opravdu nadlidská práce to dohledat. Takže my vám moc rádi hrajeme, my moc rádi plníme vaše přání, ale dejte si aspoň trošičku práce s tím, abyste zjistili, jak se ta písnička jmenuje. Nám to usnadní práci a vám to zajistí to, že uslyšíte skutečně to, co slyšet chcete. V tomto případě, myslím, nedošlo k omylu, takže Spím v obilí, Michal Tučný.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Také je čas v písničkách na přání zase kousíček poskočit. Je tu krátká zpráva, velmi krátká, ale jasná a srozumitelná. Milé rádio, prosím odreska o mámo pro všechny, co se jim líbí. Děkuji, Jarka, není zač.

děkujeme. Zahrajte prosím Janičce Brašnové písničku od Vabiho Rivoli a zdraví Vláďa ze Zruče. Tak Vláďo, zdravíme taky písničku, kterou píšete, tam přímo ten modrý dým jsem teď momentálně nenašel, ale dal jsem jinou, já myslím, že hezkou, Rivolovky jsou všechny krásné, takže zdravíme do Zruče, zdravíme Janičku, zdravíme vás, Vláďo, a písničku rádi posíláme.

Takže to bychom měli 17.50, máme čas asi tak na dvě písničky. Napsal mi Pavel, píše: dobrý den, mohl bych vás poprosit o píseň Manekýny stárnou od Františka Nedvěda pro všechny, co tráví dovolenou teď u Balatonu a poslouchají country rádio jako my, Pavel a Věrka z Rudné u Berouna. A moc děkujeme, hraje nám tu country pořád na břehu, v terase, v autě, prostě všude, moc děkujeme. Tak není vůbec zač, akorát, že já, Pavle, tu písničku tady teď momentálně teda nemám, jako zrovna tuhle tu konkrétní tady nemám teď, takže dám jinou, snad udělá taky radost a jinak přijdu, tak si to pod modrým nebem užijte tam někde u Balatonu, doufám, že tam máte opravdu fajn počasí a ať je dovolená pěkná.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: Tak přátelé, dozněla poslední písnička dnešních písniček na přání. Víc už tam to nedám, je 17.56, už bychom museli uříznout tu písničku, protože je připraven už také čaj o 6, který začíná za pár minut prakticky a před námi ještě předpověď počasí. Tak já vám přeji krásný zbytek dnešního večera. Jak jsem řekl, už několikrát odjíždím s kapelou teď hrát do Boskovic, ale zítra v 10 pro vás mám zase plnou náruč pěkných písní. Když to říkám takhle vznosně, tak to zní tak jako hezky, no ale prostě přijdu sem a budu vám zase hrát a ten pátek spolu nějak zmáknem a připravíme se na to, aby prostě jsme byli na víkend úplně v klidu. Tak jo, tak přeju hezký večer, užijte si další pořady, které jsou pro vás připravený a zítra v 10 hodin opět naslyšenou.
0: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehaňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí většinou na 25 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Borovany nedaleko Českých Budějovic se tento víkend opět promění v centrum borůvkových chutí, hudby a letní atmosféry. Tento pátek a sobotu se v historickém areálu kláštera Borovany uskuteční jubilejní 20. ročník borovanského borůvkobraní, který je největší borůvkovou slavností v České republice. Provoz ostravského domova Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, je v ohrožení. Peníze na fungování má jen do poloviny září a pokud nezíská další, službu pravděpodobně bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. Po nástupu nového generálního ředitele bylo tento týden dočasně pozastaveno vysílání maďarské veřejnoprávní televize M1. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu. Vláda slibuje, že příští rok navýší rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a splní tak závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Luxusní značka Bentley, která je součástí německého koncernu Volkswagen, už oznámila jméno svého prvního elektrického modelu. Ponese označení Torqal. Nejen zbraně a vojáky posílá Kim Jong-un Rusům. Severokorejský diktátor režim posiluje vývozem piva do Ruska a na tamním trhu prosazuje své pivovary. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

Vítek, Pejty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme do bývalé židovské synagogy v Třešti na Vysočině. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1693. Vystavěna byla pravděpodobně okolo roku 1672. Původní barokní podobu synagogy neznáme, protože byla v říjnu 1824 těžce poničena požárem. Do roka ale byla opravena a znovu vysvěcena. Empírová podoba synagogy přetrvala s drobnými úpravami dodnes. Mírně poškozena byla synagoga i při druhém požáru v listopadu 1920. Z původní výzdoby se zachovala pouze štukatura a loď vysoká přes 8 metrů. Do lodi chodili pouze muži. Ženy a děti se modlily v galerii se zvláštním bočním a dnes už zazděným vchodem. Od roku 1954 vlastní synagogu církev československá husitská, která ji adaptovala na sbor apoštola Pavla. Třešťanská synagoga díky zajímavému dispozičnímu řešení a průčelí sloubím patří mezi nejcennější stavby svého druhu v Čechách. Jde o jedinou synagogu s podloubím u nás. Zajímavostí je vystavění synagogy v těsné blízkosti filiálního kostela svaté Kateřiny Sienské, což svědčí o dřívější toleranci obou církví. V 90. letech prošla synagoga kompletní opravou. Dnes slouží kromě náboženských účelů rovněž k účelům kulturním. Je možné si ji pronajmout na pořádání akcí. V objektu se v současnosti nachází několik expozic. Například zaváté stopy mapující historii třešťské židovské obce. Jen na doplnění, židovská komunita v Třešti v první polovině 19. století tvořila až pětinu obyvatel města. Expozice po stopách zmizelých sousedů v Třešti zachycuje osudy vybraných třešťských židovských rodin. Další výstava se tematicky věnuje Franci Kafkovi v regionu. Seznamuje se jeho pobyty u strýce v Třešti. Do zdejšího prostředí je tak vsazen i vznik Kafkova románu Venkovský lékař. Další informace o bývalé židovské synagoze v Třešti najdete například na webu kr-vysočina.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji příjemný podvečer u čaje o šesté. Když se podíváme na naši malou zahrádku nebo na tržnici, vždycky tam najdeme nějakou sezónní zeleninu, která se dá sníst a upotřebit v kuchyni. Například kedlubny. Taková kedlubnová polévka podle našich babiček se dělá takto. Vezmete 4 mladé kedlubny, 4 deka másla, no 5 a něžeru, 1,5 litru vody nebo vývaru z kostí, nebo může být z bujonu, mletý černý pepř, lžičku červené papriky, 2 deka rýže, sůl, trochu zelené petržele a to je všechno. Takže kedlubny očistíme, omijeme a nakrájíme na kostky. Na rozpuštěné máslo vložíme nakrájené kedlubny, okořeníme pepřem, přidáme papriku, přebranou, omytou a odkapanou rýži, zamícháme a všechno to dusíme. Občas mícháme a podlijeme vařící vodou. Když je všechno měkké, zalijeme vařící vodou nebo tím vývarem, osolíme, provaříme a do té hotové polévky přidáme opranou a nadrobno nasekanou zelenou petrželku. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kam

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer, drazí přátelé. Doufám, že máte cestovní doklady, víza, prášky na zvracení a v podstatě všechno, co potřebujete k pohodlnému letu. Právě startujeme a naším cílem je stát osamělé hvězdy, čili Texas.

Jak jste při svém vzdělání jistě pochopili, do Texasu vyrážíme za účelem poslechu hudby zvané Western Swing, takže tuhle exkurzi nemohl zahájit nikdo jiný než legendární Bob Wills se svým orchestrem Texas Playboys. Následovat ti pak budou Hank Thompson a rodinná trojka Queeby Sisters.

Léto s Country rádiem.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Také dnes můžeme v klidu pokračovat v seznamu nových členů z roku 1999. Představíme si další trojici. První z nich je jeden z nejslavnějších zpívajících kaubojů, Johnny Bond. Jako herec natočil víc než 40 filmových westernů, prosadil se i jako skladatel a především jako zpěvák. Připomeneme si ho v jeho prvním velkém western swingovém hitu z roku 1947.

0: Druhý v pořadí bude u nás asi přece jenom známější interpret, Harold Lloyd Jenkins, tedy známější ano, ale pod uměleckým jménem Conway Twitty. V letech 1958 až 86 dokázal na první příčku country žebříčku časopisu Billboard prosadit neuvěřitelných 55 hitů.
1: Hello, darling. Nice to see you.

0: Hodina staršího archiváře.
1: Oba již zmínění pánové mi jistě odpustí, když řeknu do třetice všeho nejlepšího. V roce 1999 byla členy Country asociace do Country Music Hall of Fame zvolena Dolly Parton.

0: české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Ještě stále se probíráme singlovými nahrávkami z roku 1973. Právě v tomto roce nahrála ústecká kapela Bluegrass Hoppers první singl pod novým názvem Fešáci. Dvě písničky v celkové délce 4 minut a 12 vteřin. Tak se, přátelé, dobře soustřeďte, ať vám to neuteče.

0: Country Radio.
1: Městečko Lookout Mountain ve státě Georgia měla při posledním sčítání 1600 obyvatel, čili žádný velkoměsto, něco jako Malá Úpa nebo Pec pod Sněžkou. A přece má hned 4 slavné rodáky, tedy lépe řečeno rodačky. Katie, June, Kim a Christy, čili The Forrester Sisters.

Rodinná parta The Forrester Sisters patřila mezi vůbec nejpopulárnější vokální skupiny let 80. A tak v roce 1987 získala od Country Asociace cenu pro nejlepší vokální skupinu roku. Pustíme si ještě dva kousky z jejich nejslavnějšího období.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: V dnešním vydání návštěvní hodiny se ještě naskok vrátíme do Texasu. Vezmeme to ovšem poněkud oklikou. Přes Louisianu a ještě předtím přes Plzeň.

Bluegrassová skupina COP vznikla v Plzni v roce 1978. V letech 80 a 81 vyhrála Portu a pak skoro všichni vzali Žulíka. Jediný zbývající člen Míša Light ovšem nehodil kytaru do žita ani do ovsa a založil kapelu novou. A to už jsme u současného COPu.

0: Country rádiem.
1: Bude půlnoc, jdem se smát. Ten, kdo může, hasí žízeň. Kdo chce do rána jen hrát, v tónech spasí svoji trýzeň.

A už jsme zpátky rovnejma nohama v Texasu. Zahájí to Merle Haggard, pokračovat bude Cole Wall a pak si dáme ještě jednu šumnou instrumentálku v podání skupiny Asleep at the Wheel.

0: fiddle.
1: A to je pro dnešek vlastně všechno. Jako ochutnávku na příští týden si pustíme jeden kousek Lindy Ronstadt. A ještě než zazní, loučí se s vámi od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Navštivte pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Vystoupí také Petr Brandejs Band, Monika Bertusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou Tata Grás, Shany a Míša Riesnerová. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To je festival Pod kaštany, který se koná v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Na festivalu u Třepsínské zvoničky v sobotu 11. července na návsi obce Třepsín vystoupí Epidemie, Poutníci, Rostia Fischer a Michal Tučný, Revival, KTO, Forget, St. Johnny, Vumaklí a Gledly SV. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která letos slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. A ještě se podíváme do divadla. Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný. Překonat krizi středního věku. Komediální oslava přátelství, přírody a života v podání Martina Písaříka, Petra Stacha a Jana Holíka, kteří baví svoji brilantní hereckou souhrou diváky už několikátou sezónu v řadě. To je divadelní hra Vejšlap. Sobota 11. a neděle 12. července. Letní scéna divadla Geld. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný čtvrteční večer s datem 9. července vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia a vítám vás současně také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. I dneska jsem si pro vás připravil několik písní ze svého archivu. Přemýšlel jsem, jakou skladbou začít a nakonec jsem se rozhodl, že to bude duet. A bude to duet jednak dvou velikých hvězd americké country, ale také jednoho z nejstálejších a nejkrásnějších párů ve světě country, protože zpívat budou Tim McGraw a Faith Hill, kteří jsou spolu, nevím přesně, ale tuším, že nějakých 26-27 let, mají spolu také několik dětí, velmi šikovných, krásných po rodičích. No a Tim McGraw a Faith Hill udělali za tu dobu, co jsou na hudební dráze, mnoho duetů. Natočili také celou desku duetů a jeli dokonce dvě velká turné s názvem Soul to Soul. A to první turné mělo tak obrovský a masový úspěch, že byli nuceni fanoušky uspořádat druhé. A mimochodem bylo to přinejmenším donedávna to nejvýdělečnější turné v historii country music. Taková to byla sláva. No a také jsem přemýšlel, který z těch duetů jejich alba zařadit. Je to velmi těžké vždycky, protože ty duety jsou krásné a nakonec jsem zvolil takovou velmi skočnou píseň, kterou právě hrávali i živě a dodnes, když se setkají na věšti, tak si ji zaspívají. Jmenuje se Roll the Dice. Zpívají Tim McGraw a Faith Hill.

V roce 1988 vznikla v Tulse v Oklahomě skvělá kapela, která si nejdříve říkala Uncle Steve and the Tractors, později se přejmenovali jenom na The Tractors, tedy Traktoři, což je tedy pro, dejme tomu, country kapelu naprosto stylový název. No a tuhle tu partu dal dohromady především Steve Ripley, vynikající zpěvák a kytarista. Přizval k tomu ještě Jimmyho Oldacra, no a potom další muzikanty jako Ron Getman nebo Walt Richmond, Casey Van Beek, což jsou muzikanti, respektive někteří z nich byli, protože už mezi námi nejsou, což byla také příčina toho, proč Traktoři vlastně v roce 2018 ukončili bohužel svoji činnost, protože zbyli už jenom dva z té sestavy. Tak všichni tihle muzikanti, než dali dohromady svoji kapelu, tak byli takzvanými sidemeny, tedy doprovodnými hráči velmi slavných muzikantů v jejich doprovodných kapelách. Takže hráli třeba s Bobem Dylanem, Ericem Claptonem, Bunny Raitt nebo s Lindou Ronstadt, dokonce také s Leonardem Cohenem. A někteří hráli také s Peterem Frampton a Ace Frehleym a s Bob Seagrem. Takže opravdu dá se říct muzikantská elita. Za tu svoji hudební dráhu byli dokonce dvakrát nominováni na cenu Grammy, což byl samo o sobě velký úspěch. No a v roce 1990 přijeli do Nashvillu, aby tam zkusili takzvaně štěstí, no a dostali hnedka smlouvu u Arista Records, no a vyprodukovali první single s názvem Baby Likes to Rock It, což byla obrovská pecka. Já si vzpomínám, když jsem tu skladbu slyšel poprvé, tak jsem si říkal, no co je tohleto, tam bylo kus samozřejmě country, blues, swingu, rockabilly, taková nádherná směska. A hlavně byli velmi ojedinělí. Nikdo takový sound neměl. Vydali pak celé album, které bylo plné dalších parádních písní, a natočili také vánoční album, které nazvali podle jedné slavné vánoční písně, udělali takovou parafrázi Have Yourself a Tractor Christmas. A já jsem vám už pouštěl v minulosti v mých pořadech ty vánoční písničky, v prosinci to samozřejmě zopakuji. A byla to kapela velmi, velmi oblíbená, byla to taková v nejlepším slova smyslu skvělá atrakce v tehdejším světě country v těch 90. letech. Tak mě napadlo, že jsem je dlouho nepouštěl, tak bychom si mohli dát píseň, která vlastně vznikla v Tulse v Oklahomě, právě v místě, kde oni vznikli, a tu píseň pojmenovali jednoduše The Tulse Shuffle. Hrají a zpívají The Tractors, tedy Traktoři.

To byla taková malá vzpomínka na Evu Olmerovou. Teď se dáme písničku, kterou určitě velmi dobře znáte, jmenuje se Something Stupid a měla takový zajímavý příběh, tu skladbu totiž složil jistý C. Carson Parks, což byl zpěvák, který když se hrál v kapele The Easy Riders, později v kapele The Silltown 3 a potom se svým bratrem založil kapelu Greenwood Candace Singers, později známá jako The Greenwoods, která měla takové, dejme tomu, menší oblastní hity. No a v roce 66 podepsali smlouvu s Cap Records, natočili album San Antonio Rose, no a na tom albu byla právě píseň Something Stupid, kterou Carson složil. No a tahle ta písnička se jednoho dne dostala k uším samotného Franka Sinatry a ten ji pouštěl manažerovi jeho dcery Nancy, kterým byl Lee Hazelwood, což je jednak také velmi známý zpěvák, ale také producent a je to také skladatel a je to ten člověk, který za mnohé jeho písně, které stvořil, zmíním The Boots Are Made For Walking, píseň, kterou u nás zpívala Ivone Přenosilová jako Boty proti lásce, tak to složil Lee Hazelwood, někdejší manažer Nancy Sinatry, dcery Franka Sinatry. No a Frank mu to pouštěl, co na to říká, a on říká, je, to je dobrý, to se mi líbí, no nechceš to z Nancy naspívat, a Frank řekl, no tak jo, no a na to Lee Hazelwood řekl, tak jo, tak já jdu hned zabukovat studio. Takže takhle rychle to vzniklo, písničku natočili, v roce 67 ji Frank Sinatra vydal jako single z nového alba The World We Knew, no a z písně byl samozřejmě obrovský hit, ale obrovský, píseň se hraje dodnes. Já jsem vám ji ve svých pořadech pouštěl dokonce v několika úpravách, třeba i od country a kapely The Mavericks, už kdysi dávno, takže to možná zase brzy zopakujeme. Ale dnes mám pro vás verzi dvou velikých hvězd. Robbie Williams je stále jedna z opravdu velikých poprokových hvězd, taky byl u nás v loňském roce. No a on natočil kdysi před mnoha lety dvě swingová alba, vybočil z řady těch svých poprokových skladeb a pro radost si udělá swingové desky, protože to je muzika, kterou měl vždycky rád. No a samozřejmě si nemohl nevzpomenout na tuhle velikou jazzovou nebo swingovou klasiku a představte si, že do toho společného duetu přizval slavnou hollywoodskou herečku Nicole Kidman, která byla až do loňského roku manželkou pro změnu vele úspěšného countrymana Keith Urbana. No a společně tak naspívali tuhle tu nádhernou píseň, která mám pocit, že se snad nikdy nemůže oposlouchat. Tak jdeme na to. Robbie Williams a Nicole Kidman. Something Stupid.

To byla zpěvačka Staňa a nahrávka, tuším, že z roku asi 1996 nebo 97, Souboj lásky, kterou si vypůjčila z repertoáru Shania Twain, která apropo jede aktuálně obrovské turné po stadionech a koncerty jsou to náramné. Ta atmosféra, která tam je, něco úžasného. Když třeba 30-40 tisíc lidí zpívá celý koncert s ní, tak to se opravdu nezažije jen tak. Teďka mám pro vás další skvělou dámu, zpěvačku, která se jmenuje Melissa Etheridge. Je to rodilá Kansasanka z města Leavenworth, kde se narodilo ještě pár dalších skvělých hudebníků. Teďka na konci května oslavila půlkulaté narozeniny, nebudu říkat jaké, neboť je to dáma. A ona je nejenom zpěvačka, ale také skladatelka a šikovná hudebnice. Hraje výborně na kytaru, klavír, dokonce na harmoniku a na mandolínu. A ona se cítí být country zpěvačkou, i když ten její hlas obsáhne víc žánrů. Ona v podstatě dokáže zaspívat blues, rock, téměř cokoliv. Její hlas obdivují různí muzikanti z různých žánrů a s mnohými z nich si zaspívala, nejvíc pak s těmi countryovými. Dokonce mám i skvělou nahrávku, kterou pořídila kdysi s králem pětistrunného banja Earlem Scruggsem. Někdy vám ji také pustím. Ale dneska mám pro vás jednu z jejich nejnovějších nahrávek. Je to taková hříznější countryovka z jihu. A ta písnička se jmenuje Memphis Train. Zpívá Melissa Etheridge.

Ano, tak to byla písnička pro ty z vás, kteří právě teď posloucháte večerní vysílání Country Rádia na své chatě. Vzpomínám si, když jsem na začátku 90. let poprvé slyšel nádhernou písničku zpěvačky Shelby Lynn, tak už tehdy jsem si uvědomil, že to je dáma, která asi nevyrostla v té ryzí country, že je tam přesah do další hudby, což se později, když jsem se více ponořil do její diskografie, se to potvrdilo. Ale ona se narodila vlastně ve Virginii, ale vyrůstala v Alabamě a neměla ten život vůbec lehký, protože její otec byl těžký alkoholik. Mimochodem, její mladší sestra je také slavná zpěvačka Alison Moore. No a jejich otec byl velmi těžký alkoholik a týral bohužel jejich maminku. Ta se v roce 85 s dcerami odstěhovala, ale ten její manžel je našel. No a v roce 1986 bohužel před očima svých dcer manželku zastřelil a následně zabil tedy i sám sebe. No a v roce 1987 vystoupila v countryovém televizním pořadu Nashville Now, což byla doba, kdy už se trošku zpamatovala z těch událostí. No a zanedlouho potom podepsala kontrakt s vydavatelstvím Epic Records, což byl velmi silný vydavatel. No a v roce 89 vydala své debutové album nazvané Sunrise. Ale obrovskému úspěchu se jí dostalo po jejím až teprve šestém albu, které nazvala I'm Shelby Lynn, tedy jsem Shelby Lynn. To byl rok 99, díky němu získala cenu Grammy pro nejlepšího nového umělce, nebo pro objev roku. No a v roce 2008 vydala album Just Little Lovin', to se skládalo z cover verzí písní anglické zpěvačky Dusty Springfield. No a roku 2017 vydala také nádherné společné album se svou sestrou, které dostalo název Not Dark Yet, což je samozřejmě narážka na slavnou píseň Boba Dylana, kterou u nás znáte v podání Roberta Křesťana a Pavla Bobka, Ještě není tma. Já vám teďka pustím písničku, kterou jsem slyšel jako úplně první právě na začátku těch 90. od ní. Viděl jsem k ní i ten videoklip rovnou a byl jsem nadšen, protože jednak to Shelby Lynn nesmírně slušelo, protože je to krásná dáma a hlavně ta písnička mě dodnes, jak kdysi vymyslel Honza Vyčítal, takový výraz, když ho něco bavilo, a říkal, to mě rozbzukává. Tak ta písnička mě rozbzukává dodnes, když ji slyším, a samozřejmě i proto, že si vzpomenu na ten rok, já nevím kolik, 91, 92, a je krásná pořád. Takže Shelby Lynn, Feeling Kind of Lonely Tonight.

0: guys are crazy.
1: Tohle bylo super.
0: That was cool. Come on in.
2: Dobrý.
3: Tak tohle byla, přátelé, druhá tráva, nechal jsem vám tam schválně i ten konec ze studia, protože tohle je úplně nová píseň z jejich úplně nového alba, které se bude jmenovat Memphis, a tu písničku nahrávali skutečně v Memphisu v krásném studiu, a tohle je taková předzvěst, protože to album teprve samozřejmě vyjde, písnička Chryzantéma. Já jsem vždycky měl rád irské balady, miluji je dodnes, i ty skotské, a kdykoliv jsem byl ve Skotsku nebo v Irsku, tak jsem chodil po těch krásných a tajemných místech, o kterých jsem třeba slýchal v písních, a také jsem samozřejmě musel v Dublinu, v Ballsbridge, zavítat na Raglan Road, dokonce jsem se tam jednou přímo v Ballsbridge ubytoval, abych byl blízko téhle ulici. A je tam opravdu Legrand Road. A o téhle písničce, teda o téhle ulici, vznikla i písnička, kde je to starý irský tradicionál. A také kdysi nahráli Bratři Nedvědi na své nádherné album Balady. Také vám ji připomenu, zpívalý František Nedvěd, pustím ji co nejdříve. A já mám pro vás verzi téhleté písně od člověka, kterého mám velice rád. Je to Van Morrison, zpěvák a skladatel. Jak popsat jeho muziku? No, je tam kus od všeho. A hlavně jsou to prostě krásné písničky, takže to hovoří samo za vše. No a on jedním svým albem vybočil z běžné tvorby, kdy píše své skladby, a spojil se s opravdu proslulou irskou kapelou The Chieftains, která se věnuje výhradně irské lidové muzice, a vzniklo nádherné album. No a pochopitelně tam nemohli nezařadit i jeden z nejkrásnějších irských tradicionálů, právě Raglan Road. No a takhle to dopadlo.

krásný irský tradicionál Raglan Row v podání Van Morrisona a kapely The Chieftains. No a před námi úplně poslední píseň dnešní hodinky. Country je všechno, co se mi líbí. Říkal jsem si, že by to chtělo nějakou optimistickou letní píseň. A vybral jsem tu, která to všechno obsahuje už ve svém názvu. Jmenuje se totiž Nebe je jasné a zpívají Vojta Dyk. Pro mě jeden z našich skvělých zpěváků, který má také několik pěveckých poloh, protože dokáže zaspívat popovou píseň, pak zaspívá s big bandem, potom zaspívá nádhernou baladu, jenom tak a kapela. Skvělý zpěvák. Tak to je poslední píseň této hodinky a já se na vás budu pochopitelně těšit opět po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný letní večer.

0: stačí jen přivřít oči
1: jako kotě si přijíst,
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru,
1: teď mě dá.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

0: To byl Michal Tučný a jeho písnička z roku 1984 z LPčka Stodola Michala Tučného. Je 21 hodin 9 minut přesně, posloucháte čtvrteční večerní prázdninové letní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci, jako každý den výjima pátku. Tak a z toho, co vás čeká v této hodině, mohu nabídnout třeba krásnou písničku Jardy Samsona Lenka, České lesy.
1: Za vodou, za řekou, za jezem si zpívají, že mají spoustu přátel, tak starost nemají.
0: Ale také jeden veliký hit kapely The Mavericks, Here Comes the Rain.

To je nabídka písní, které vás čekají, budou samozřejmě i další, ale teď už je připraven Nestor české country, ale i Big Beatu, Karel Kahovec, Dlouhý schody. Přeji vám hezký večer.

si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a musikoty hraj.

hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vás.

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Přesně před měsícem a jedním dnem jsem ve večerní vysílání posílal pozdrav vlastně jenom tak jako éterem, protože samozřejmě jsme se neznali, ale pozdrav a přání k narozeninám jedné velmi slavné zpěvačce Bonnie Tyler. Pouštěl jsem také její písně. Bohužel dneska prolétla světem zpráva, že Bonnie Tyler právě dnes ve věku 75 let zemřela. Ona totiž na jaře postoupila operaci kvůli perforovanému střevu, po které ji lékaři uvedli do umělého spánku. Z něj se probrala po 5 týdnech, zhruba v polovině června, a zůstávala dál na jednotce intenzivní péče. No a dnes bohužel tedy opustila tento svět. Je to velmi smutná zpráva, protože já osobně jsem jí miloval, ten její krásný chraplavý hlas, a v podstatě jsem jí vždycky považoval i za country zpěvačku. Ona vlastně to, co se týká těch žánrů, tak v encyklopediích je uváděna jako rocková zpěvačka, také žena, která zpívá pop music, ale dokonce i country oficiálně je tam uvedeno. Nebo country rock, pop rock, jako těch škatulek je několik. Já si myslím, že se svými písněmi a svým krásným hlasem vešla všude. Kdybych tak měl jenom v rychlosti proběhnout tu její hudební dráhu, tak ta začala vlastně už v polovině 70. let, kdy podepsala smlouvu s RCA Records. No a hned ten první single, který vydala, který se jmenal Lost in France, se v britské hitparádě umístil v první desítce. Konkrétně to bylo, tuším, že 8. nebo 9. místo, už si to nepamatuji přesně. No a v roce 77 vydala první solové album s názvem The World Starts Tonight. No a za svůj život natočila přibližně nějakých asi 18 studiových desek, ale také spolupracovala s dalšími muzikanty a myslím si, že hodně známá je její písnička Islands, kterou naspívala pro stejnomenné album Mike'a Oldfielda. To bylo v roce 1987. No a v roce 2013 dokonce reprezentovala Spojené království na Eurovizi, tedy na Eurovision Song Contest, přesně řečeno. A ve finále, které se konalo 18. května 2013, soutěžila s písní Believe in Me a s celkovými 23 body skončila na 19. místě z 26 soutěžících. Já se ale domnívám, že vy si budete Bonnie Tyler stejně jako celý zbytek světa pamatovat díky jedné zásadní písni, respektive dvěma. Ta druhá ještě dneska zazní, abych zazpomínal na tuto zpěvačku, ale ta jedna z nich se jmenuje It's a Heartache. To je opravdu dneska už veliká klasika, která ve své době měla nálepku pop rock, ale z dnešního hlediska to je vlastně čistá country hudba. A já bych tedy Bonnie Tyler rád teďka na obláček pozdravil právě prostřednictvím této písně. Ale abychom zůstali hodně styloví, a jelikož ten originál samozřejmě dobře znáte, tak já tu písničku pustím v podání country kapely, která se jmenuje Trick Pony. Tak pozdrav Bonnie Tyler do hudebního nebe. Yeah!

všem od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili.

Dneska slaví rovné 70. narozeniny jedna z největších postav světa filmu, a sice herec Tom Hanks, který se narodil jako Thomas Jeffrey Hanks v krásném městě Concord v Kalifornii. A je to nejenom herec, ale také skvělý režisér a producent a také držitel dvou Oscarů za nejlepší herecký výkon hlavní roli. Vlastně se také jedná o jednoho z nejlépe placených herců v dějinách filmu vůbec a jednoho ze dvou herců, mimo tedy Spencera Tracyho, který cenu Akademie obdržel ve dvou po sobě jdoucích letech, a to za snímky Philadelphia, to byl rok 1993, a skvělý Forrest Gump, rok 1994. Samozřejmě se objevil i v mnoha dalších slavných hollywoodských filmech, včetně filmu Velký, to byl rok 88, tam jsem ho zaznamenal já osobně poprvé. Pak bylo Apollo 13, Láska přes internet, Zelená míle nebo Trosečník, Cesta do zatracení, Kapitán Phillips nebo Sally, Zázrak na řece Hudson. Ale také mimochodem namluvil postavu kauboje Woodyho v animovaných filmech Toy Story. No, co se týče té jeho slávy, tak ta je opravdu veliká a dá se říct, že do jisté míry to začalo v roce 1993, kdy si zahrál s krásnou Meg Ryan v úspěšné romantické komedii Samotář v Seattlu. Pokud jste neviděli, tak doporučuji, je to film právě třeba pro letní večer, ale hlavně si zahrál v dramatu Philadelphia. No a v tomto snímku si Tom Hanks zahrál úspěšného homosexuálního právníka, který onemocní AIDS a následně je kvůli předsudkům vyhozen z práce. No a za to tento film získal svůj již druhý Zlatý globus a vyhrál také právě toho Oscara, jak jsem zmiňoval. Poté přišel vůbec jeho největší filmový úspěch, a to s filmem Forrest Gump. Za tento snímek vyhrál svůj třetí Zlatý globus a druhou cenu Akademie. A dodnes je toto dílo považováno za jeden z nejlepších filmů všech dob a Hanksův výkon také vévodí většině hereckým žebříčkům. Tak se z něj vlastně stala hollywoodská hvězda nejvyšší kategorie. Forrest Gump, to je opravdu dneska už klasika a ty hlášky z toho filmu zlidovily. No, v roce 98 třeba spojil také své síly se Stevenem Spielbergem a hrál hlavní roli ve válečném filmu Zachraňte vojína Ryana. A tento snímek vyhrál 5 Oscarů a je považován za jeden z nejlepších válečných filmů vůbec. V témže roce byl uveden další jeho film s McRyan.

Láska přes internet. No a tento snímek se též setkal s kladnými ohlasy a uzavřel tak úspěšnou spolupráci Hankse a Ryanové. Poté následoval drama z prostředí vězení Zelená míle, to byl tuším, že rok 1999. Bylo to natočeno podle stejnojmenného románu Stephena Kinga. To zaznamenalo další obrovský úspěch pro Hankse. No a tehdy také nadaboval film právě Toy Story 2, Příběh hraček. No a do nového milénia vstoupil dalším úspěchem, a to s dobrodružstvím toho trosečníka známého ve filmu Trosečník, to byl rok 2000, no a za tento film získal další Zlatý glob. Ovšem Oscara mu tehdy ukradl takzvaně jeho kolega Russell Crowe. No a o rok později pak společně se Spielbergem produkoval a částečně režíroval válečnou miniserii Bratrstvo neohrožených. No a v roce 2002 hrál společně s Leonardem DiCapriem ve filmu Chyť mě, když to dokážeš, který se dodnes těší opravdu velké oblibě. A společně s Paulem Newmanem pak stvárnil hlavní role v gangsterce Cesta do zatracení. No a tento film se taktéž doškal velmi vřelého přijetí od odborníků i diváků. No, v roce 2004 si Hank zahrál v úspěšném komediálním dramatu Terminál. To pojednávalo o člověku, který uvízl na letišti bez jakékoliv národní příslušnosti. No a objevil se také ve Vlažněji, tedy pravda přijaté krimi komedie Lupiči paní domácí, a nadaboval několik různých rolí v animovaném snímku s vánoční tématikou. Byl to ten slavný Polární expres, který je každý rok uváděn v našich televizích. No a v roce 2006, to nemohu opomenout, tehdy získal roli symbologa Roberta Langdona ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeného podle stejnojmenné velmi kontroverzní knihy Dana Browna. Tu vám doporučuji. Je to nesmírně tlustá kniha, já jsem si ji tehdy koupil někdy odpoledne a kránu už jsem měl dočtenou, od toho se prostě nedalo odejít. A byl jsem tedy zvědav, jak to dopadne v tom filmovém stvárnění. A musím říct, že to je jeden z mála filmů, nebo ne z mnoha filmů, které dosáhly kvalit té knihy. A to je co říct. Tak já samozřejmě bych rád teďka tomu Hanksovi zahrál písničku. Mimochodem, on je tak oblíben, že se mu říká americký táta, se mu přezdívá, jeho všichni milují. Zahrál bych mu písničku, samozřejmě bude to country píseň a bude mu ji zpívat k narozeninám jeho žena, protože jeho žena Rita Wilson je vynikající zpěvačka, už jsem vám ji pouštěl i několikrát v mých pořadech. A tentokrát jsem vybral píseň, kterou jsem ještě nepouštěl, a je to duet, který paní Hanksová, tedy Rita Wilson, naspívala s velikou country hvězdou Vince Gillem a jmenuje se Without You. Tu písničku asi budete znát, takže ta letí pro dnešního oslavence sedmdesátníka Toma Hankse.

To bylo přání k narozeninám tomu Hanksovi, který dnes slaví 70. Takhle zpívala jeho paní Rita Wilson a společně s ní veliká hvězda country Vince Gill. Před námi úplně poslední píseň v této hodině, bude to ona slibovaná píseň Jardy Samsona Lenka České lesy. No a samozřejmě i po 22. hodině se můžete těšit na spoustu krásných písniček. Také budu vzpomínat na další dnešní oslavence a asi si řekneme něco malinko z historie. No, čeká nás toho docela dost. Tak vám přeji klidný a hlavně pohodový večer s Country Rádiem.

znají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

22 hodin 10 minut posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a dnešek je opravdu plný výročí různých osobností ze světa hudby, sportu, samozřejmě také filmu, jak už jsme vzpomínali, narozeniny Toma Hankse. Dneska třeba by slavil narozeniny také spisovatel a novinář Jan Neruda. V roce 1947 se narodil O.J. Simpson, což je americký sportovec a herec. Narodil se také britský rockový bubeník Mitch Mitchell. V roce 1964 americká muzikantka a také herečka Courtney Love. Také se narodil Jack White, což je americký hudebník a člověk, který produkuje alba různým svým slavným kolegům. No a dnes, a na toho bych zaspomínal obzvláště rád, hnedka v úvodu hodiny, dnes by slavil rovné 80. narozeniny Bon Scott, což byl vynikající zpěvák a také člen, a dá se říct zakládající člen kapely AC/DC, jedné z nejslavnějších hardrockových kapel světa. Bohužel zemřel velmi mlád v roce 1980 a já bych na něj moc rád zaspomínal, protože i on vlastně dodnes formuje nejenom rockové hudebníky, ale i countryové, kteří mají AC/DC rádi. No a ty má právě ráda i jedna velmi slavná country dvojice, a sice pánové Big and Rich, kteří na jedno ze svých alb zařadili, řekl bych, jednu z těch nejslavnějších písní AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ale pokud znáte ten originál, což je opravdu velmi řízná záležitost, tak si myslím, že s tou verzí, kterou vám teď pustím ku vzpomínce na Bona Scotta, tak ji možná ani nepoznáte. Tak jsem zvědav, co na ní řeknete. You Shook Me All Night Long, vzpomínka na Bona Scotta, AC/DC.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jednou se potkají ti, co se potkat mají.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim rany.

0: Dneska slaví 83. narozeniny jedna veliká persona naší nejen hudební scény. Bubeník, zpěvák, textař, herec, také komik, moderátor, co ještě politik, publicista, také scénárista, dramatik, naivní malíř, na to nemohu zapomenout, a spisovatel František Ringo Čech. No, Ringo pochází z rodiny barového hudebníka a písničkáře vídeňského původu Františka Čecha Pražského. Jeho maminka byla dámská krejčová v domácnosti, ale bohužel tragicky zemřela. No a Ringo dětství prožil v pražských Radlicích, Křížové ulici, ale také v jihočeském Římově a Mladošovicích. No a na základní školu chodil shodou okolností s režisérem Janem Bonaventurou a také hercem Petrem Křiváčkem. On byl tehdy trojkař, potíže měl tedy především s matematikou, to není u hudebníků nic podivného. Zatímco ve slohu byl hodnocen stupněm výborný, ovšem gramatiku nic méně nezvládal. No a učil se hrát také na housle, ovšem také marně, a učil ho německý houslista Herbert Berger. V letech 59 a 63 se v pražské kovoslužbě v Soukenické ulici vyučil radiomechanikem a televizním opravářem, přičemž ten poslední rok pracoval jako vedoucí provozovny dokonce. Tehdy bubnoval v různých Dixielandových a dokonce dechovkových souborech, mimo jiné také s Ivanem Mládkem a Ivo Pešákem v kapele, která si říká Storyville Jazz, to byl rok, tuším, že 59. No a po lekcích legendárního amerického basisty Herberta Warda se stal členem studijní skupiny tradičního jazzu Pavla Smetáčka, to je legendární soubor. No a v roce 63 díky Jaromíru Klempířovi spolu založil skupinu Olympic, s nímž poprvé účinkovala v Semaforu. Možná si někdo vzpomínáte na představení, které se jmenovalo Ondráš podotýká. No a v Olympiku tehdy začala psát také texty písňové. Na pražské konzervatoři studovala hru na bicí u profesora Vlasáka, folklor, a u profesora Pecky hru na klavír a hru na zobcovou flétnu. No a v roce 63 jako člen recesistické skupiny Tataři strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl také odsouzen za podvracení republiky na 3 roky ve vězení. To nebyla žádná legrace tehdy. Nicméně v prosinci 1965 odjel do Spojených států amerických s Černým divadlem Jiřího Srnce, kde účinkovala jeho žena Magda, což byla baletka a spolužačka z konzervatoře. Tehdy to byla velká rána, protože Ringo nikomu nic neřekl a tím vlastně skončila také i jeho olympická éra, na jejímž konci byl vyhlášen tehdy nejlepším československým beatovým hráčem na bicí. No a z té doby také pochází i jeho přezdívka Ringo, která vznikla na popud Jana Křtitele Sýkory podle bubeníka Beatles Ringo Starr. Mimochodem, Ringo mi vyprávěl, když se setkal s Ringo Starrem před mnoha lety, když Ringo hrál v Praze, tak mu to domluvili a skutečně se potkali v šatně a samozřejmě Ringo Starrovi řekli, kdo přijde, a věděl taky, že Ringo a Ringo, Franta Ringo vyprávěl, že se potkali v té šatně vzadu, v zákulisí, a Ringo Starr přišel, podává mu ruku a Franta se mu představuje, říkal, já jsem Ringo, a Ringo Starr na něj kouknul a říká: You are Ringo, I am Ringo, bingo. Bylo to úžasné setkání. No, mimochodem v tom Las Vegas hrál s divadlem hotelu Tropicana v jedné revíno a v klubech si zahrál také s předními americkými jazzmeny, velkými jmény, s Buddy Richem, Lionelem Hamptonem, Oscarem Petersonem. No a v jeho pamětech v knize Z mého života, kterou doporučuji, líčí i kuriozní setkání s Davem Brubeckem, velkou osobností. No a za Atlantikem mimochodem účinkoval i v televizi, a to v pořadech The Ed Sullivan Show a Hollywood Palace. Velmi slavné televizní pořady, tam se dostali opravdu jenom velká esa, byly tam i Beatles, Elvis Presley, takže velká paráda. Ze Spojených států se vrátil v únoru 67 a po 14 měsících v zahraničí si přivezl specifický způsob sebeprosazování. Ze špičkových hudebníků se stavil takový, řekněme, festivalový big beatový orchestr, který nazval Rogers Band. Tehdy tam byl Pete Kaplan, Míla Růžek nebo Pavel Sedláček a další. A Zúčastnil se i prvního Big Beatového festivalu v Lucerně, kde ale výraznější úspěch nezaznamenali. No a v roce 68 proto spolu s bratrem saxofonistou Svatoplukem Čechem ze skupiny odešli. No a následující půlrok se souborem pana Rubeše vystupoval po barech a jazzových klubech v západní Evropě. Po návratu nastoupil do divadla Semafor, kde s bratrem založil rockovou skupinu Shut Up. Mimochodem nahráli jednu krásnou country písničku tehdy. No a tehdy tam vlastně vyplnili místo po country beatu Jiřího Brabce, přičem se vlastně stala druhým z divadelních orchestrů, tahle ta kapela. No a hráli hlavně v představeních Šimka a Grossmana, například to byla Besídka v Rašeliništi, ale i jinde, včetně sólového představení Jiřího Šlitra Ďábel z Vinohrad a pásma s Rudolfem Roklem Tak co, pane barone. Možná si také vzpomínáte někteří. Zpívali taky a nahrávali například s Pavlem Bobkem, takže třeba v písně Ruby nechtěj mi lásku brát, tak ty bicí nahrával Ringo právě, také nahrávali s Miluškou Voborníkovou, Jiřím Helekalem a Jiřím Grossmanem a už tehdy se Ringo uplatnil jako komik, bylo to v klauniádě Otelo, odpadá a ne Večer u kulečníku. No, ten Ringův život je velmi pestrý, on je také skvělý malíř, samozřejmě naivní malíř. Také má své vlastní divadlo, kde hrají už několik desítek let skutečnou legendu představení Dívčí válka, která je vždy beznadějně vyprodána a je to veliká taškařice, tedy jestli jste neviděli, doporučuji. O Ringovi bych mohl vyprávět ještě hodně, hodně dlouho, na to není tolik času, ale zaspomínám nebo popřeju mu k těm narozeninám dnešním samozřejmě vše dobré, doufám, že i za vás posluchače Country Rádia a pustím teď jeho píseň, protože Ringo i mnohokrát samozřejmě zpíval a myslím si, že jeho nejslavnější píseň a nejslavnější výstup je takzvaná Píseň o Americe, která zazněla v prvním dílu o básnicích. Jistě si vzpomínáte na Pavla Kříže a Davida Matáska. Tak tam dělali to představení divadelní, na které přijela tehdy televize z Prahy. No a Ringo tam skvěle zaspívá tuhle tu píseň, takže zpívá dnešní oslavenec, dnešní 83. Franta Ringo Čech.
1: Americe je blaze, bohužel ale

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

zakladateli, samozřejmě Karlův most je to. Čas nebyl vybrán náhodou, šlo o magickou řadu lichých čísel, no a stavba započala podle projektu Petra Parléře, dokončena byla 3 roky po Parléřově smrti, což bylo v roce 1402. Roku 1609 Rudolf II. Vydal v Praze takzvaný Rudolfův majestát o svobodě náboženského vyznání. Vydání dokumentu byl tehdy panovník donucen českými pány, kteří v rozhodujících chvílích vyhroceného sporu mezi Rudolfem a jeho bratrem arcivévodou Matyášem zůstali právě na Rudolfově straně. V roce 1968 tým lékařů pod vedení Karola Šišky a Ladislava Kužely v Bratislavě provedl první transplantaci srdce ve střední a východní Evropě. 54leté ženě vyoperovali orgán a o 8 let mladšího muže, který se zabil pádem z balkonu. V roce 1595 pan Johannes Kepler popsal solidní geometrické uspořádání vesmíru. V roce 1780 Dánsko vyhlásilo svou neutralitu. V roce 1789 byly ve francouzském Versailles ustanovením Národního shromáždění zahájeny přípravy francouzské ústavy. V roce 1793 přijala Horní Kanada takzvaný Act Against Slavery, který zakázal dovoz otroků do kolonie a zároveň stanovil, že děti narozené do otroctví dosáhnou svobody s dosažením věku 25 let. V roce 1846, to jdeme na americký kontinent, se americký kapitán John Montgomery bez odporu obsadil kalifornskou osadu Yerba Buena, kterou tehdy prostě jednoduše prohlásil za území Spojených států amerických, a jedná se o dnešní San Francisco. Roku 1877, to je pro milovníky tenisu, byl zahájen první wimbledonský turnaj. V prvním ročníku se hrály pouze singly mužů, no a hrálo se na trávě a turnaj se zúčastnilo 21 amatérských hráčů. No a tehdy ten první turnaj vyhrál Spencer Gore za 48 minut, když porazil Williama Marshalla 6-1, 6-2, 6-4. Mimochodem, jestli jste neviděli, tak teďka je to ve Wimbledonu velmi zajímavé, nebudu prozrazovat, najděte si zprávy, je to pecka. Roku 1922 Johnny Weissmuller jako první uplaval 100-metrovou trať pod 1 minutu, bylo to 58,6 sekund. No a v roce 1995 psychedelická, dejme tomu rocková, country, jazzová kapela Grateful Dead odehrála poslední koncert v Chicagu měsíc před smrtí jejich zpěváka Jerryho Garcia. No, Grateful Dead je kapela, která ovlivnila spoustu muzikantů různě po světě, ale i u nás, a mám pocit, že tím, koho nejvíc ovlivňovala a dodnes vlastně ovlivňuje, je Robert Křesťan, a to natolik, že kdysi tuším, že to bylo někdy na konci 90. let, nahráli jednu skvělou pecku právě od Grateful Dead, Who's That Knocking At Your Door, kterou Robert přetextoval do češtiny jako Kdo to obchází můj dům. Tak pojďme si ji poslechnout. Zpívá Robert Křesťan a Druhá tráva.

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy,

Dneska jsem v jednom ze vstupů vzpomínal na vynikající zpěvačku Bonnie Tyler, která nás právě dnes opustila v 75 letech. A jsem moc rád, že na ní vzpomínáte také vy, posluchači, protože mi píšete maily a SMSky, kdy jste se třeba poprvé setkali s její muzikou, nebo jaké máte vzpomínky na tu a tu její písničku a jak jste ji měli rádi, a ptáte se, jestli tedy zahraju ještě jednu její píseň, jak jsem slíbil. Samozřejmě, nezapomněl jsem na tom a zazní, řekl bych, jedna z jejich takových tří nejslavnějších písní, a sice Total Eclipse of the Heart. To je skladba, kterou Bonnie Tyler vydala v roce, tuším, že 1983, ano, byl to rok 83, natočila ji o rok dříve ve studiu Power Station v New Yorku a zařadila ji na album Faster Than the Speed of Night. A tu písničku ji napsal Jim Steinman, což byl vynikající v té době muzikant, ale také producent a skladatel, a skládal muziku pro rockové kapely nebo dancové, popové, dokonce také pro muzikály, a skládal třeba tak nejenom pro Bonnie Tyler, ale také Meatloaf byl v jeho takzvaně repertoáru. No ale tohle to je opravdová perla. U nás tuhle tu písničku naspívala také kdysi Leona Machálková. A abychom tedy zůstali v duchu country, jako jsem to udělal i z písní It's a Heartache, která zazněla od country kapely Trick Pony, tak teď si Total Eclipse of the Heart pustíme v živé verzi, z živého koncertu, tak, jaký se svojí kapelou naspívala country zpěvačka Kelly Clarkson. Takže nakonec hodiny ještě jedna vzpomínka na Bonnie Tyler.

23 hodin 12 minut posloucháte čtvrteční, večerní, v tuto chvíli už noční vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. No, myslím si, že k modernímu člověku už tak nějak patří, že většině nemá čas, je vystresovaný, pořád někam spěchá a vlastně nezastaví se ani o prázdninách. A je to znát ve všech oblastech, třeba i ve stylu cvičení, když už se k němu tedy někdo odhodla. Šup do posilovny, rychle se zapotit a honem, honem za dalším bodem velmi nabitého programu. Čínské bojové umění tai chi proto může působit jako taková, řekněme, zastaralá obřadní nuda. Nicméně i ten sebemenší pohyb má smysl a význam. Boris Tichanovský patří k uznávaným mistrům, vede kurzy i v naší republice, ovšem jsou dlouho dopředu naprosto beznadějně obsazené. I proto připravil knihu Tai chi pro začátečníky a pokročilé, kde zpřístupnil svoje know-how, konkrétně cvičební sestavy takzvané školy dřímajícího tygra. No, při cvičení tai chi se také někdy používají pomůcky. A to je otázka, milí posluchači, pro vás. Takže pokud chcete vyhrát tuto knihu Tai chi, škola dřímajícího tygra, tak si připravte telefony. Telefonní číslo do studia je 210 323 333, ještě jednou 210 323 333. A ptám se tedy, lépe řečeno, zkuste si tipnout, co je to šan. Takže pod pojmem šan se skrývá za A bambusové hůlky, za B hedvábná stužka, anebo za C vějíř. A volat můžete právě teď.

0: No a dnešní knižní telefonní soutěž má svého výherce. Já vítám v tuto chvíli ve večerní vysílání Country Rádia posluchače Josefa. Josefe, krásný dobrý večer, ještě jednou přeji.
1: Vám všem taky.
0: Tak, bavili jsme se o tom, že v tajči se používají různé pomůcky a mě zajímalo, co se skrývá pod pojmem šan. Možnosti byly tyto. Za A bambusové hůlky, za B hedvábná stužka nebo za C vějíř. No a vaše správná odpověď zněla, že šan je...
1: Za C vějíř.
0: Ano, potlesk letí za vámi. Tak Josefe, jenom se zeptám, byl to od vás náhodný tip nebo snad máte nějakou zkušenost s tajči?
1: Náhodný tip
0: a vyšel. No je docela možné, že po přečtení té knihy třeba z tajči začnete, já jsem se na ní teďka díval, listoval jsem si, je tam samozřejmě spousta fotografií, takže kdo ví, člověk nikdy není dost moudrý na to, aby se nemohl něco nového naučit, tak vám přeji hodně hezkých chvíl s touto knihou. No a jako malý bonus vám posílám písničku kapely Pozdní sběr, kde hostuje Luboš Novotný, je to skladba D58. Ještě jednou gratuluji, mějte se moc hezky a někdy naslyšenou.
1: Já děkuji a naslyšenou, hezký večer všem.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest.

Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skál.

jsem se nadal, stopař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

V úterý 7. července jsem si dal o jeden šálek kávy navíc, protože právě 7. července se slaví oficiálně Světový den kávy. A tak jsem si uvědomil, že káva je docela už stará věc, protože počátky historie té kávy, a tedy kávy čokolády, pardon, Světový den čokolády, nikoli kávy. Teď jsem to popletl, protože mám kamaráda, ten si zásadně do kávy dává vždycky opravdu tu malinkou čokoládu, kterou vám přinesou v některých podnicích, tak mu vždycky říkám, ty si dáváš spíš čokoládu než kávu, ne? Takže pardon, 7. července se slavil den samozřejmě čokolády, no a ty počátky historie čokolády lze vlastně najít v oblasti Střední Ameriky, protože fermentované nápoje vyrobené z čokolády existovaly už někdy okolo roku, tuším, že 1900 před naším letopočtem, a Aztékové věřili, že kakaové boby jsou darem od boha moudrosti. No a boby měly tenkrát dokonce takovou hodnotu, že se používaly jako forma platidla. Čokoláda byla původně podávána pouze ve formě nápoje, který byl hořký a obsahoval koření nebo kukuřičnou kaši. No a věřilo se, teď pozor, že tento nápoj má afrodiziakální účinky a že konzumentům dodává jistou sílu. No, dnes se tomuto typu nápoje říká čiláda, je to z anglického čiláte, a připravují ho místní obyvatelé z jižního Mexika. No a potom, co čokoláda v 16. století dorazila do Evropy, do ní byla přidána vanilka a cukr, no a stala se v celé společnosti velmi oblíbenou, nejprve samozřejmě mezi vládnoucími třídami a později i mezi takzvaně obyčejnými lidmi. No a ve 20. století už byla natolik důležitá, že se stala součástí válečných přídělů vojáků Spojených států amerických. A mimochodem slovo čokoláda nejspíše pocházelo z aztéckého slova, které znamenalo hořká voda, a do evropských jazyků se dostalo ze španělštiny. Takže to jenom tedy tomu Světovému dni čokolády, který byl předevčírem. Tak a my jdeme na další písničku. Bude to Mirek Hofman společně s Greenhorny a píseň z roku 1970, která vyšla na takové mini LP, které mělo název Na sluneční straně Country and Western. A ten český text k téhleté písni napsal Marko Čermák.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Půlnoc se přiblížila natolik, že se s vámi, milí posluchači, pro dnešní večer loučím. Budu se na vás těšit pochopitelně zítra od 20 hodin. No a na úplný závěr jsem připravil krásnou píseň Chrisa Christophersona For the Good Times, kterou samozřejmě znáte i s českým textem Honzy Vyčítala, tak jak ji zpíval Michal Tučný společně s Greenhorny. A For the Good Times je pro mě osobně jedna vůbec z těch nejsmutnějších balad o rozloučení, o rozchodu dvou lidí. I když s těmi rozchody to je zvláštní, mám pocit, teď tedy nekopu za nás muže, ale že za těmi rozchody ve většině případů stojíme právě my muži. A myslím si, že je také docela pravdivý výrok francouzské módní návrhářky Coco Chanel, která kdysi řekla, že my ženy potřebujeme krásu, aby nás muži milovali, a hloupost, abychom milovali my je. Tak, takhle nějak to je. Tohle je Chris Christopherson For the Good Times a Petr Kocman vám přeje klidné sny.

setkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaným.

Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jo, brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty,

co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, anebo ty,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se i první prázdninový týden rozeznívají další tramské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Dneska se vydáme s tramskou písní vstříc parnému létu. A pokud se bavíme o parném létě, tak si můžeme vzpomenout na teploty, které tu byly před 14 dny. No, když nad tím tak přemýšlím, tak jakou lepší písní dnes začít, než skladbou to zatracený vedro.

Posloucháte tramské tamtamy, ve kterých právě dozněly Hobous, skladba To zatracený vedro, a já vás můžu upozornit, že v původním textu byl verš Ten rudej ďábel se z mý žízně zatraceně raduje. Asi chápete, proč tento verš neprošel. To, co k létu neodmyslitelně patří, je vodáctví. My tady vždycky otevíráme řeky už v květnu, to se na vodu vydávají vodáci, kteří jsou tedy, jak bych to řekl, jsou odhodlaní vzdát se svého komfortu v kempech a skutečně jdou vodu tak říkajíc na divoko. I v létě to na některých tocích jde, ale už to není tak jednoduché, protože třeba když si vezmeme Vltavu nebo Sázavu, tak jsou to zkrátka řeky, které jsou už tím vodáckým sportem hodně poznamenány, ale můžu říct, že například my jezdíme s kamarády často na Ohři a Ohři, když splouváte, tak je i v létě výborná. Lidí tam moc není a když tam vodáci plují, tak to jsou většinou vodáci ohleduplní, kteří skutečně dodržují takové ty základní návyky a povinnosti člověka, jak by se měl v přírodě chovat. K tomuto tématu bych rád přihodil skladbu Zakazuje se v podání Eldoráda. A pokud se bavíme o Eldorádu, tak můžeme říct, že Eldorádo jsou skuteční vodáci. A za ně přihodíme další skutečné vodáky, kamarády staré řeky. Kdyby náhodou někdo nevěděl, ale myslím si, že naši posluchači rozhodně vědí, stará řeka jest Berounka. A oni zaspívají nádhernou skladbu Jiřího Voldána, prvorepublikovou Mám rád to krásné děvče za řekou. A musím upozornit, že například Jarda Vimpy AM, zpěvák kamarádů staré řeky, Berounku splul více jak 70krát.

Tamtamech se nyní vydáme ze Staré Řeky na tu zlatou, tedy na Sázavu. V minulých dnech vyšla kniha 100 let Dakoty a krásy Dolního Posázaví od Romana Karla Peřiny. Obsahuje velký počet archivních fotografií, informací a lidských příběhů z Dolního Posázaví. Osobně jsem si ji zatím jenom prolítl, mám ji připravenou na chatě a hnedka jak to bude, tak se těším v létě, jestli k ní sednu pořádně a budu si moc ony příběhy pročíst. Fotografie už jsem prošel a to je opravdu paráda. Roman si s tím dal velkou práci. Sehnat tuto knihu můžete buď v regionálním muzeu Vílovém u Prahy, anebo si ji také můžete objednat na jeho e-mailu, ten zní roman.karel.perina@seznam.cz. Já ještě dám tento e-mail i na facebookový profil Tremských tamtamů, abyste věděli, kde můžete tento e-mail najít. Ještě jednou ho zopakuji, roman.karel.perina@seznam.cz. A když se bavíme o Sázavě, tak pojďme za brontosaury a poté vás pozveme na jeden můj velmi oblíbený festival, protože se na naše studio už začíná dobývat nějaký neodbytný host.

0: Dosněl Jarda Samson Lenk, skladba Třepsínská zvonička, vy posloucháte Country Radio, pořad Remské tamtamy a teď tu bude jedna milá pozvánka. Tuto sobotu 11. července od 13 hodin vypukne již 21. ročník tradičního festivalu u Třepsínské zvoničky, který pořádají kamarádi z klubu Údolí ticha. Já tu mám dobrou duši festivalu, Kamila Máchu, ahoj Kamile.
1: Ahoj, zdravím tě, zdravím posluchače.
0: Díky, že jsi udělal čas sem přiběhnout takhle v době, kdy už ten festival vlastně připravujete. Možná, Kamile, myslím, že většina našich posluchačů zřejmě ví, o co jde, ale kdyby náhodou, dokázal by si ve stručnosti představit festival?
1: Tak 21. ročník festivalu u Třepsínské zvoničky, už je to taková klasika pro tenhle ten kraj, pořádáme ho ve spolupráci s klubem Údolí ticha, samozřejmě za podpory okolních vesnic a osad třemských a myslím, že to patří už k takové klasice tohohle toho kraje. Takže musím vás mile rád všechny pozvat na letošní 21. ročník.
0: Možná, Kamile, kdyby někdo nevěděl, kde festival přesně je a kudy se k vám lidé dostanou.
1: Tak festival je přímo na návsi obce Třepsín pod zvoničkou, to znamená, že nemůžete nenajít. Takže obec Třepsín, Krňany, tam na návsi pořádáme tenhle ten krásný rodinný a milý prostě přátelský festival.
0: Na co se na něm mohou posluchači, návštěvníci letos těšit? Jde mi o to, jaký bude hudební program.
1: My vybíráme hudební program každý rok takový, aby byl jiný. To znamená, moc se nám tam neopakují kapely, my se na tom docela zakládáme a mám z toho radost, že se nám daří ty kapely obměňovat. Letos samozřejmě dvě velké legendy, a to samozřejmě KTO. A letos premiérově k nám na festival přijedou Poutníci, takže na ty se moc těšíme. Další kapely, které tam můžete vidět, je jedna z nejlepších kapel, která vlastně na téhle scéně působí, a to je Epidemie. To jsem moc rád, že se nám podařilo pozvat a pozvání přijali. Dál samozřejmě Michal Tučný Revival.
0: Taková stálice.
1: To je stálice, ale tam prostě ty změny my moc dělat nemůžeme, protože lidi si je hrozně přejou a je to prostě hrozně krásné vystoupení. Pak přijede Forget, přijede Gladly SV, přijede San Johnny a vlastně celý festival zakončí bluegrassová kapela Vomáklí.
0: Výborně. Já jenom upozorním na to, že kdyby se posluchači chtěli podívat, jak to u vás vypadá, tak na YouTube je řada pěkných sestřihů, kde můžou přesně vidět, jak to u vás na festivalu žije. Já bych teď pustil letošní účinkující dva zástupce. Pustíme si právě Gladly SV, skladbu Patrona z války, tu například podle nich natočil potom i Honza Vyčítal, a poté nesmí chybět KTO z Rádný Benjo.

daleko za moře s letenkou. A jestli budu chtít klidně i s manželkou, tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku.

0: Na Country rádiu právě dozněli KTho, letošní účinkující na festivalu u Třebsínské zvoničky. My máme v tamtamech teď na odskok Kamila Máchu z festivalu. Kamile, ještě jsme neřekli, jaký bude doprovodný program na festivalu. Budou tam zase tanečnice a další?
1: Tak určitě, ty si nemůžeme odpustit. Tanečnice z country klubu Calypso, z tanečního klubu, tak to už patří taky k takovým jako stálicím. Je to program, který vlastně vyplňuje prostor mezi kapelama, než se nazvučí, a moc oblíbený u diváků, takže ty tam určitě budou. Samozřejmě důležitý je zmínit i to, že máme připravený velký parkoviště pro lidi, kde můžou i stanovat, kde můžou vlastně přespat, nemusí po festivalu jezdit domů, takže to je taky velký plus tohoto festivalu, i když je blízko Prahy, kde ty lidi můžou zase samozřejmě se vracet, ale k nám jezdí už lidi z celé republiky, takže pro ně je tohleto místo připravený.
0: To je pravda. Minule, když jsem tam byl, tak vlastně tam byli i lidé z Ostravy, což je teda opravdu jako štreka.
1: Jo, jedou k nám ze Slovenska, Loni přijeli dokonce i z Ameriky. Přijeli z Ameriky na návštěvu vlastně do Čech a vybrali si náš festival, aby nadechli tu atmosféru českých jako festivalů. Tak to jsme byli moc rádi.
0: Co občerstvení? Všechno zajištěno, bude tam toho hodně?
1: My, jelikož už to pořádáme takhle dlouho, tak si vybíráme ty občerstvení vlastně a všechny ty dobroty pro lidi, takže všechny ty osvědčené stánky, které prostě lidi mají rádi, my si zveme zpátky, takže všechno je připravené. Spousta dobrot, spousta jídla, spousta upomínkových předmětů. Připravili jsme pro lidi zase nový trička, který vlastně mají téma tohodle přímo tohodle ročníku, anebo téma vlastně té třebsínské zvoničky jako takový.
0: Ještě možná k té logistice, ty jsi říkal stanování, parkování, kdyby náhodou, já vím, že to není úplně zvykem, a vždycky se někdo takový najde, že přijede už v pátek se stanem, tak může, není problém.
1: Určitě, tam už jsou lidi, kteří přijedou třeba ve čtvrtek, jdou si na Posázavskou stezku, jdou se projít, jdou si nadechat tu atmosféru toho kraje, takže tam vlastně už můžou přijet.
0: Možná, Kamil, ještě závěrem zopakuj tedy datum, čas a kudy se do Třebsína dostat.
1: Takže 11.7.2026, 21. ročník našeho festivalu, začínáme ve 13 hodin, ten areál je samozřejmě otevřený libovolně, už zhruba od 12 hodin můžou lidi úplně v pohodě chodit, obsadit si svoje místa, aby hezky viděli, i když u nás je vidět odevšad, protože to není tak velký prostor. Třebsín, náves pod zvoničkou.
0: A vy máte i dobré webové stránky, kde se všechno dozví, to bys mohl říct?
1: Všechno máme na webových stránkách www.třebsínská-zvonička.cz, samozřejmě na Facebooku, kde jsou aktuální informace, každý týden přidáváme nové a nové zprávy. Můžou se těšit samozřejmě lidi i na program pro děti, takže můžou přijet s dětma. Máme tam lidi, kteří to moc hezky organizují, jsou tam připravený soutěže, děti můžou vyhrát ceny, takže přijďte i s dětma. Je to prostě takový rodinný festival.
0: Kamile, moc děkuju, ať se festival vydaří a budu se těšit v sobotu na viděnou.
1: Děkuju, těšíme se na vás, ahoj.
0: Já bych závěrem tohoto vstupu ještě pustil dvě další legendy, které na festivalu také vystupovaly, Žalmana a Zelenáče s Pavlem Králem. Tak příjemný poslech.

V Tremských tamtamech dospíval Pavel Král se Zelenáči a já věřím, že vás Kamil Mácha v předchozích stupech dostatečně navnadil na to, abyste se na Třepsínskou zvoničku vydali. Rád se tam s vámi potkám. Teď je zde moje oblíbené archivní okénko. Neb k létu, ale nejenom k létu, ale k létu hlavně, patří i cesty po světě. Vždycky se mi líbí, když mi kamarádi, a nemusí to být, jak bych to řekl, pravověrní trampové, posílají fotky ze svých cest, jak tamhle jedou na Island, tamhle jedou do Vietnamu, tamhle jedou do Albánie, tamhle jedou do Gruzie. Moc se mi to líbí a myslím, že je to inspirativní, protože, jak říkají někteří staří čundráci, o tom, o čem my jsme dřív jenom zpívali, vy to nyní můžete žít. A proto bychom si teď pustili starou skladbu Bar u zlaté plachty. Zaspívá nám jí duo Červánek. A poté tu mám opravdu hodně starý kus. Dicky, klub Trio a skladba U řeky Zambezi.

Tak takto se hrála za první republiky trampská písnička. Charakteristické pro ní bylo, že se většinou hrála na jednu kytaru a k tomu se vytvářel více hlasí, vokál. Máme ještě chvilku času, tudíž bych se rád zastavil u jedné nahrávky, která se nedávno objevila na YouTube kanálu Krbis Guitar. Je to raritní záznam živého vystoupení Wabiho Rivoli z roku 1989. To by zas tak raritní nebylo, že máme takový záznam, ale jde o píseň. Ta skladba se jmenuje Blues opuštěného muže. Textem ji opatřil Josef Fousek, hudbu napsal Wabi. Domnívám se, že pokud jste před půl rokem zhruba neposlouchali trampské tamtamy, kdy jsem tuto píseň pouštěl, tak ji rozhodně neznáte. Takže nyní pořádně nastražte uši a poslouchejte Blues opuštěného muže.

0: takovým, jako jsem já. Ženská se nevrací.
1: Dospíval Vaby Rivola skladbu Blues opuštěného muže a vy nadále posloucháte Trmské tamtamy na Country Rádiu. Teď bych si dovolil pustit jednu skladbu od brněnské Karabiny, byla by to skladba 640. A já to trochu napojím na jednu událost. Protože 26. července oslaví Petr Schneeweis, zvaný Pedro, člen skupiny Karabina, T-Bandu a Pedro Family své 70. narozeniny. On už to slavil v takovém, řekl bych, v předvoji na koncertu na Musilce, ale vy, kteří byste to náhodou nevěděli, tak se pomalu připravte, že 26.7. mu nezapomeňte popřát. Já mu přeji již s takovýmto předstihem hlavně pevné zdraví a ať mu to nadále tak dobře hraje. Tady je Karabina. 640.

Dál ten mlejn, jak vyhořel a nikdo neví proč. My vždycky tíhli k místu.

nás každej byl jen slepej somnambul z rozprášenej válečnej praporů.

levý ran. Ve očích smrt, pár chlupů pod nosem. My netušili, že no pasarán.

vždyť neuměli ani nabít pren. Nám krví plála barva jeřabin a tabákem kšpěl vyplivnutej hlen. Tak jezdili jsme dlouho na ten flek a stříleli jsme líp, než znali psát. A každý z nás byl white, anebo black. A zháněli jsme v obvaz

0: Jída, davaj brod, já hlad mám.
1: Nám bylo jasný, že to není for. Ten chlap měl oči, ze kterej šel strach.
0: A já teď vím, jak sní andělů chor. Když srdce tluče mozku na poplach. Pár dlouhých vteřin byl slyšet jen dech.

No a to už je z tramských tamtamů pro dnešek vše. Já se s vámi budu těšit opět za týden naslyšenou. To si připomeneme životní příběh Zdeňka Buriana společně s Jaroslavem Čvančarou. No a co k tomu dát? Léto už není blíž, ale je tady. Přesto bychom si teď pustili Pacifik s Marcelou Voborskou. Mějte se moc hezky a za týden naslyšenou. Ahoj!

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Manželka se fakticky diví, že já o ní tak vyprávím. Ona vždycky říká, proč mi toho tolik vyprávíš? Mě se smějou. Říkám, určitě se ti nesmějou, protože já vyprávím to, co má doma každej. Ty jsi jenom manželka a všichni máme doma manželky a manželé v tobě poznávají i svoje manželky. Proto já tak rád o ní vyprávím, protože přece manželky máme všichni a víme dobře, že jsou to iracionální bytosti, které se pohybují bytem po naprosto nelogických trasách a mají myšlení naprosto nepochopitelný nám, chlapům, to je přeci jasný, že jo? Ona mě třeba se povede, víte, co se jí třeba někdy povede? To nemyslím zle, jo, to je takový štěstí pro mě, že třeba jednou týdně přijdu do kuchyně a tam je nákup, a ne, že by tam byl čerstvý chleba, samozřejmě, ale teplej chleba. Víte, to je náhoda, to se nepovede vždycky, jo, člověk to nese, ale teplej chleba, to je moje takový, tady bych měl dietu jako teplej chleba. A to je si ještě, pozor, to je si ještě někde v okruhu takových 2 kilometrů jsou nějaký škvarky. Sůl mám, to já urvu. Takový kus urvu ty teplý patky. Ještě máš škvark, nebo klobásy. Teď ještě uzený, kdyby bylo k tomu teplýmu chlebu. Nebo já kolikrát mám, teď vyšly takový ty smetanový, křenový vomáč. Pardon, já jsem se zakecal, promiňte. Takhle. Už je to dobrý. Proč vám to říkám? To je můj rituál. Spuce tím teplým chlebem, teď si tam dávám tu klobásu, nebo ty škvarky. Zpívám přitom vždycky stejnou píseň Bez chleba nelze žít. Pamatujete to? To byla dobrá píseň, že jo? To bylo tak v 50. letech, ne? Paní, co jsme se jí naspívali, víte, jako pioníři, já taky pamatuju, bez chleba nelze žít. Ten, jak se jmenuje, Kamil Emanuel Gott, ten, co tak hezky napodobuje Karla Gotta, ten mi slíbil, že mi tuhle písničku přijde někdy zaspívat do novot, a musím si postěžovat, vážení televizní diváci, nikdy nepřišel. Ale vraťme se k tomu chlebu. Já když začnu zpívat Bez chleba nelze žít a jíst ten chleba teplej s těma škvarkama, žena vždycky přiletí, ať je kdekoliv okruhu 1 kilometru. Vždycky přiletí. A ne kvůli té písničce, že by jí lezla na nervy. Víte, kvůli čemu ona vždycky přiletí? Kvůli tomu, že vedle je vždycky ještě kus včerejšího chleba. Táto. Já si říkám, Ježišmarja. Ona říká, proč nejíš nejdřív tenhle chleba? Patá se stejná debata. Protože mám chuť na tenhle teplej. Dnešní. A ona říká, ten včerejší je tvrdý nebo co? On není tvrdý, mámo. On je dobrý. Včerejší chleba je vždycky dobrý. To my víme. Ho všichni jíme k snídaní a tak. Včerejší chleba je normální chleba. Ale ten dnešní je o něco lepší. Ona říká, právě proto možná by si měl nejdřív sníst ten včerejší. Rozumíte ty logice? Jaký to mám vysvětlit? Tak v tom případě ten teplej budu jíst až zítra studený. Rozumíte ty logice? Ne, to není k smíchu, Krucinál. Jestli já ji poslechnu, budu celý život žrát včerejší chleba.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno

Ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.